0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Two Colors, Mad World.
2: Hit týdne.
1: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na páté místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on Your Cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
2: Hit týdne.
1: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: telefon.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je František Knobloch. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
1: František vystudoval molekulární biologii a biochemii a také práva. Pochopila jsem, že práva už máte za sebou a teď jdete tou biologií a biochemii, je to tak?
2: Ano, navázal jsem studiem neurobiologie v rámci programu fyziologie, takže jsou to samé biologické obory.
1: A co ta práva? Jak se tam vloudila?
2: No, na práva jsem šel po střední, když jsem ještě nevěděl, že mě zajímá biologie, protože na střední ta kvalita učení biologie může být hodně odlišná, než jsem pak zjistil, že může být na vysoké škole. Pak po dvou letech studia práv jsem si řekl, že to prostě chci dokončit, ale už nějakou dobu jsem věděl, že se úplně nechci ubírat právnickou cestou.
1: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
2: Velmi pravděpodobně nijak zvlášť.
1: Nějak zvlášť.
2: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
1: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
2: Já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vyléčit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra, tak podobně plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A tohle mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to budu studovat taky.
1: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
2: To je otázka. No. Já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité...
1: Pardon, a úrazová zlomenina nebo únavová?
2: Ano, úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě, samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadalo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadalo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Co mě stále František Knobloch, vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhá bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví. To je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuhle tu vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy nebo ne vždy úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my lajci bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co. Mm-hmm. Zatímco observační studie, co studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto tu studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy. To znamená, že se jim něco zvýšilo, něco snížilo, nějak se cítili a tak podobně, něčím jsme měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. Hmm. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.

0: Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
0: Praha žije.

0: Jsem stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že můžou být, kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmií.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech a to děláme tím způsobem, že jim jenom snížíme teplotu v jejich klecích, vlastně v laboratoři. No a vypadá to, že právě tato mírná chladová aklimace je i efektivnější než ten nějaký nárazový protokol. No a potom vlastně sledujeme, které změny se dějou v jejich srdečních buňkách. A to je to, co nás zajímá, protože si myslíme, že to může být ten důvod, proč ty srdeční arytmie jsou nižší. No a potom bychom teoreticky mohli hledat do budoucna řešení v typu i bez otužování. Třeba najít nějaký lék, který dokáže udělat to stejné, že dokáže aktivovat ty stejné kanály nebo jich tam produkovat více a tak podobně a nahradit ten efekt.
0: Mě tohle vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No ono to občas jde a občas to nejde a ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní jontové kanály a tak podobně ty dráhy, no a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak podobně, tak to se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak podobně, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale je to méně výzkum, než Jasně. spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve, je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavují chladu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále František Knobloch a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně, zatím ty výsledky té studie,
2: ano,
1: nebo toho výzkumu?
2: Ta literatura není kompletní. My máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
1: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
2: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi, řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžejní součást.
1: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
2: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce, spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
6: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Radio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
1: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces, tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou. Což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, vlastně navzdory, nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
0: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
1: Přesně tak.
0: Když to zase zjednoduším.
1: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný, jako jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
0: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
1: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
0: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
1: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, taky ty mechanismy biologické jsou důležité.
0: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
1: Ano, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale to bylo testované na nějaké populaci. Ta populace měla třeba krmí tak třeba 160 a u nich jim to snížilo krmí tak o 30%. No a stejně byly, říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie. A my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň, a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit, a někdy nemáme.

0: ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopen ji použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, taky řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodlužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Procházky.
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální a musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhletom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit 3 hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak podobně a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populaci aspoň a neřídit se tím časem. Ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak podobně. Že to je, že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak podobně, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnilo oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

0: Taylor Swift a její I knew it, I knew you v 6 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou je Míra Kasan, připravil dnešní první zprávy a přejeme vám společně hezké středeční ráno.
1: Dobré,

0: Pražský obvodní soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD na ministerstvo vnitra. Praha 4 si na hlídání veřejného pořádku najala bezpečnostní agenturu. Sněmovna přerušila debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Ráno bude zataženo a místy slabě zaprší. Během dopoledne srážky ustanou a k večeru začne ubývat oblačnosti na polojasno. Naměříme nejvýš 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obvodní soud pro Prahu 7 by dnes mohl rozhodnout o žalobě SPD na ministerstvo vnitra. Hnutí nesouhlasí se svým zařazením do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2022. Podle soudce Tomáše Loudy musí právní zástupce ministerstva doplnit, proč byly podle rezortu aktivity nebo vyjádření SPD předsudečně nenávistné a proč ho tedy ve zprávě zmínilo. Proto jednání před měsícem soudce Louda odročil.
2: Mám za to, že nebyly naplněny podmínky tak, jak se ministerstvo samo stanovilo, neboť ono uvedlo a pak tento požadavek musí být naplněn, že se tedy musí jednat o dominantní složku rétoriky aktivit žalobce.
0: Hnutí SPD žaluje ministerstvo vnitra i za zařazení do zpráv o extremismu v jiných letech. Jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, týkal se zprávy za rok 2020 a dal za pravdu SPD. Pořádek v Praze 4 pomáhá ve zkušebním režimu hlídat bezpečnostní agentura. Městská část si je najela za 300 tisíc korun měsíčně. Podle starosty Ondřeje Kubína z ODS je důvodem rostoucí počet lidí bez domova a narkomanů v ulicích. Jako nejvíce problémovou lokalitu starosta vnímá vestibul u metra Kačerov.
3: Je to taková naše prodloužená ruka a oči v terénu. Oni samozřejmě, ta bezpečnostní agentura nemá nějaké zvláštní pravomoci a je to primárně o nějaké prevenci, o nějaké komunikaci s problémovými osobama a pokud se nějaký konflikt nebo nějaký problém eskaluje, tak volají strážníky nebo městskou policii.
0: Poslanci přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní dnes v 9 hodin dopoledne. Ke slovu se zatím dostal jen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zhruba 10 hodin zabral diskuze a navrhování bodů na program sněmovní schůze.
4: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
5: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
4: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
6: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
4: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Na nákazu spalničkami zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů této nemoci. Proočkovanost populace přitom klesá. České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou naše volejbalistky zítřejším soubojem s Bulharkami. Ráno bude v Praze zataženo, místy se slabým deštěm nebo přehánkou. Ještě během dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia a vát bude jen slabý, místy mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A podíváme se na silnice. Dopravní informace bude dnes doručovat z dopravního infocentra kolega Kuba Vodička. Já tě zdravím.
8: Ahoj, hezké ráno. Problémy zatím máme jen kousek za Prahou, a to za Líbeznicemi na silnici 9 směrem na Zdiby. Je zde nové omezení, projíždí se kyvadlově, provoz je řízen semafory v obou směrech, zatím kolony do 10 minut, ale až zesílí provoz, budou kolony určitě narůstat v těchto místech. Jinak Praha i příjezdy do Prahy zatím naprosto bez problémů, bez nějakých výraznějších problémů.
7: Já ti moc děkuju, Jakube, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Minut po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 26. srpna. Luděk a Luďka mají dneska svátek, tak všechno nejlepší. Kluci a holky, co nás čeká? Ella Langley a její Choosing Texas. Taky Olivia Dina, Nice to each other. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlan. A Honza Chlan. I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

0: Mr. Props a Waves na rádiu Praha ve čtvrt na 7. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 31. srpna bude to Dermot Kennedy a deska The Weight of the Woods nebo Olivia Rodrigo a její deska You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je to na vás, hlasujte, rozhodněte a v pondělí v 9 večer ve Vinilu si to zahrajeme. Praha je nej.
1: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa.

0: Dneska bude zataženo, ráno místy slabý déšť nebo přehánky, dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat i oblačnosti na polojasno. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 14 a foukat bude slabý místy mírný východní až severovýchodní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno, začnu za Prahou na silnici 9 za Líbeznicemi směrem na Zdiby. Je od dnešní noci nové omezení, provoz řídí kyvadlově, semafory a v obou směrech už popojíždí kolony. Delší kolona je směrem na Prahu, ta vás zdrží kolem 10 minut a už se zaplnily také objízdné trasy přímo přes Líbeznice, tak určitě čekat komplikace. Jinak je provoz zatím slabý a bezproblémový a to jak v Praze, tak v jejím okolí.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market. Neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Park a Talking to Myself. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha, připravil je Míra Kasan.
1: Dobré jitro. Praha zaplatí za porušení vyhlášky regulující hazard míň, než původně měla. Místo skoro 2,5 milionu korun půjde o 1 300 000. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Hlavní město podle něj i přes zákaz povolilo na vybraných místech hazardní hry, ostatní provozovatele tím ale znevýhodnilo. Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas.cz v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií říká, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24. Součástí kampaně je i falešný plakát na Facebooku, který láká na smyšlenou demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na naše území. Odpalování pyrotechniky na stadionech nebo zahalování obličejů by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to včera řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Změny by podle něj měly platit od příští sezóny, tedy na podzim 2027. Kanada vyhlásila odvetná cla ve výši od 15% do 50% na americké zboží. Dotkne se to oceli, hliníku nebo třeba mléčných výrobků. Pokračuje tak obchodní válka mezi oběma zeměmi. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v Kanadě v platnost 8. září. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál v Andoře horskou 4. etapu Vuelty a udělal další krok k vítězství ve španělském závodu. Po 50-kilometrovém solovém úniku porazil nejbližší konkurenty o 2 minuty a 39 sekund a celkově vede bezmála o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. V Praze bude ráno zataženo, místy se slabým deštěm nebo přehánkou. Srážky ještě během dopoledne ustanou a později odpoledne začne ubývat oblačnosti na polojasno. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se po zprávách taky na to, co se děje v dopravě. S těmi informacemi je připravený Jakub Vodička.
3: Hezké ráno. Na silnici 9 za Líbeznicemi směrem na Zdiby od dnešní noci nové dopravní omezení. Provoz je řízen kyvadlově, semafory a hlavně ve směru na Prahu. Už čekejte kolonu minimálně na 10 minut a zaplnila už se také celá objízdná trasa přímo přes Líbeznice, takže zde si moc nepomůžete. Zdržíte se už také na Českobrodské směrem do centra mezi újezdem nad Lesy a Běchovicemi. I zde je to zhruba na 10 minut a přímo v Praze pak klasická kolona už na Štěrboholské spojce, pomalu pojedete od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zde je to až na 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po 2 letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze Olivia Rodrigo, Drop Dead. A bude Bruno Mars a jeho Risky Doll.

0: Brian Adams, Summer of 69 ve 7:15 na Rádiu Praha. Praští záchranáři včera na Staroměstském náměstí představili sanitky, techniku i první pomoc. Akce mířila hlavně na žáky a studenty před návratem do škol.
1: Staroměstské náměstí zaplnili desítky sanitek a záchranářských aut. Největší pozornost upoutalo vozidlo Golem, které se používá při mimořádných událostech. Podívat se na něj s dětmi přišla i zdravotní sestra Blanka.
2: Zajímalo nás, jak to funguje, jak zachránit život, a dětem jsem chtěla ukázat takovou zdravotnickou techniku, aby nebyli potom překvapení, až by situace nastala v reálu, tak aby uměli správně zareagovat. Ukazovali jsme si resuscitaci, jak zachránit život při mrtvici, a děti teda hodně zajímaly písničky.
1: Zdravotníci lidem ukázali, jak správně provádět první pomoc. Třeba 14-letý Oldřich Socher provedl Heimlichův manévr na figuríně miminka.
3: Museli jsme vzít tu figurínu a postupně se mu vlastně pokoušet dostat kus, teďka to byl párek, vlastně z krku, aby se neudusil. Je to zajímavé, že jsou tady akce vlastně pro místní, ukazuje to, co máme tady jako u záchranářů. Celkově je to velmi důležitá práce, do které by mělo chodit víc lidí.
1: Návštěvníci se také mohli naučit ošetření člověka se závažným krvácením, popáleninami nebo zástavou krevního oběhu. Resuscitaci si vyzkoušel i pan Martin, který přijel se svojí dcerou z jeho českého Písku.
4: Slyšela mi ukázala, na kterém místě se ta resuscitace provádí, ukázala mi, jak mám mít ruce spojené a ukázala vlastně i, jak to tělo, jak má být postavený vůči tomu pacientovi. Myslím si, že asi to moc lidi neznají, že k tomu asi moc není moc příležitostí, aby se to vyzkoušelo. Je to rozhodně dobře, že se takovéhle akce pořádají.
1: Záchranáři chtějí touto akcí pomoct především dětem a jejich rodinám s návratem do škol, popisuje ředitel Pražské záchranné služby Petr Kolou.
5: Chceme jim předat jednak správnou techniku, to poskytování první pomoci, to včasné rozhodování, správnou komunikaci s tísňovou linkou, nebát se užit aplikace, které jsou k tomu stvořeny.
1: Jaké bylo toto léto pro pražskou záchranku?
5: Tak samozřejmě měli jsme čtyřnásobné navýšení takzvaných kolapsů z horka, protože to léto bylo opravdu velmi, velmi horké a turistická sezóna pomalu končí a musíme se připravit a přejeme všem školákům bezpečný návrat do školy.
1: Celou akci doplnila výstava fotografií, která představila historii pražské zdravotnické služby. Ta funguje už od roku 1857 a patří k nejstarším záchranným službám v Evropě. Ze Staroměstského náměstí v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze zataženo, teď ráno místy slabý déšť nebo přehánka, dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat i oblačnosti na polojasno. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 14 a foukat bude slabý, místy mírný východní až severovýchodní vítr. Jakube, zdravím tě, povídej.
6: Hezké ráno. V Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra výrazně zhoustl provoz. Do kolony vyjedete na úrovni Belské, pomalu se jede pak až před tunel Blanka, zdržení aktuálně až kolem 20 minut. Nesouvislá kolona už je také na okruhu a Štěrboholské spojce. Zastavíte se za Černým mostem u D11, pomalu pojedete k Průmyslové, zde je to asi na čtvrt hodiny a zdržíte se stále také v Českobrodské směrem do centra před semafory v Běchovicích. Od konce újezdu nad lesy pojedete 10 až 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
9: Nemůžete přece zastavit dopravu.
10: Že nemůžu? Tak se dívejte.
9: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
11: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
12: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
13: Na Rádiu Praha.
14: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

0: Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu s firmou, která postaví tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem. Dělníci začnou opravovat barokní budovu invalidovny v pražském Karlíně. Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. Ráno bude zataženo a místy slabě zaprší, během dopoledne srážky ustanou a k večeru začne ubývat oblačnosti na polojasno. Naměříme nejvýš 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražskou tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem postaví za víc než 820 milionů korun sdružení firm Elektrizace železnic Praha, Firesta Fischer a Pedasta dopravní stavby. Do tendru se přihlásilo celkem 8 společností. S vítězem pražský dopravní podnik podepsal smlouvu, říká jeho mluvčí Daniel Šabík.
2: Nabídková cena vítěze činila 824,27 milionů korun bez DPH, což je o téměř 196 milionů korun méně oproti předpokládané hodnotě zakázky.
0: Dělníci začnou stavět, až získají potřebná úřední povolení. Na trati mají potom pracovat zhruba 18 měsíců. Národní památkový ústav dnes zahájí kompletní rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černa.
3: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
0: Datové schránky budou od zítřka fungovat jen na novém webu datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
4: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
0: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Venezuela v úterý 1. září znovu otevře mezinárodní letiště v Caracasu. Uzavřené pro komerční lety bylo od červnových tragických zemětřesení, uvedla to agentura AFP. Otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně tehdy vážně poškodily terminál Simona Bolívara. Největší škody byly na hlavní přistávací dráze. Letiště teď provoz obnoví na dočasně uspůsobených terminálech pro vnitrostátní i mezinárodní lety. Po dvojici zemětřesení zemřelo v červnu ve Venezuele přes 6,5 tisíce lidí, přes 250 000 dalších utrpělo zranění. Tenisté Jakub Menčík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené čtyřhře na US Open. Ve čtvrtfinále zdolali v New Yorku domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety. V soutěži, která předchází hlavnímu programu, naopak vypadl česko-britský pár Kateřina Siniaková Henry Patton. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému duu Monfils Svitolinova v závěrečném super tiebreaku. Ráno bude v Praze zataženo, místy se slabým deštěm nebo přehánkou. Ještě během dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Povane jen slabý, místy mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
6: Hezké ráno, problémy stále čekejte za Líbeznicemi na silnici číslo 9 směrem na Zdiby. Od dnešní noci je zde nové dopravní omezení, provoz je řízen kyvadlově, v obou směrech už čekejte kolony minimálně na 10 minut a plná už je také objízdná trasa přímo přes Líbeznice. V Praze pak dlouhá kolona v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se za sjezdem na Hloubětín, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to minimálně na 20 minut. A nesouvislá kolona stále i na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou. Čekejte zdržení také kolem 20 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 26. srpna. Teď máme 6 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku je Číra na Shape of You. A nebo Kamrát a Hug Yourself, ale samozřejmě nebudou sami.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Satisfy. Je 7:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 26. srpna. Svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Celý národ spoléhal, že 5 dní po invazi nejvyšší československé komunistické vedení uhájí v Moskvě sen o socialismu s lidskou tváří. Československá delegace, vedená tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou, podlehla tlaku a podpisem moskevského protokolu 26. srpna 1968 pohřbila všechny naděje pražského jara. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský

0: Zimní český král Fridrich Falský se narodil v roce 1596, to je 430 let. Jen rok a čtyři dny po své korunovaci po bitvě na Bílé hoře kvapem opouštěl Prahu. A já přeju hezký den.
1: Ten den bude zatažený, ráno místy se slabým deštěm nebo přehánkami, dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat i oblačnosti až na polojasno. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme na 14 stupních a foukat bude slabý, místy mírný východní až severovýchodní vítr. Kubo, zdravím tě, máš slovo.
2: Hezké ráno. Výraznější kolono je stále na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou. Čekejte zdržení kolem 20 minut. Bouralo se v Liberecké směrem do centra, kousek před sjezdem k Bulovce. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona ale není moc dlouhá. Začíná kousek před sjezdem na Prosek, zdržení kolem 10 minut. Pomalu pojedete pak ještě v Povltavské ulici směrem k tunelům, tedy směrem do centra od Čuprovy k odbočce na Bulovku. Je to asi na čtvrt hodiny. A zdržíte se i na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Lochkovským tunelem a nájezdem od Barandova. Aktuálně je to asi na 10 minut.
1: Díky moc, Kubo, měj se.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Ed Sheeran, Shape of You, v 7:30 na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy a s nimi ve studiu je připravený Míra Kasan.
1: Hezké ráno. O úpravách tabulkových platů budou dnes jednat odboráři. Jde o návrh, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne předložila vláda. Podle šéfa odboru Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Ta by se od ledna měla zvednout na 24 900 korun. Polepšili by si tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové. Dozorčí rada Českých drah bude dnes řešit případ generálního ředitele státního podniku Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládaly podmínky výběrového řízení, které Michal Krapinec v roce 2022 vyhrál. On ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Inspektoři varují před dětským čajem, který může být závadný. Jde o dvě šarže bylinného dětského čaje, průdušky se slézem českého výrobce All Nature. Našli v něm nadlimitní množství alkaloidů, tedy látek, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobek stahuje z trhu. Jedna z šarží má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 je zraněných, uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím neoznámili. Z epicentra záchranáři lidi evakuovali. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Fotbalistky pražské Sparty čeká boj o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního předkola přivítají švýcarský Servette Geneva. Utkání Spartianky odhrají netradičně na hlavním stadionu na Letné. Odveta bude za týden ve Švýcarsku. V Praze bude ráno zataženo, místy se slabým deštěm nebo přehánkou. Srážky ještě během dopoledne ustanou, později odpoledne pak začne ubývat oblačnosti až na polojasno. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme ještě dopravní informace, připravený je s nimi Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. V Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra stále čekejte kolonu. Auta se zastavují u sjezdu na Prosek. Pomalu se jede až do Nové Povltavské před tunel Blanka. Je to na 15 až 20 minut. Provoz vázne také v Povltavské ulici směrem k tunelům. Zastavíte se už na konci Čuprovy ulice. Pomalu se jede ke křižovatce, kde se odbočuje k Bulovce. Zde je to asi na čtvrt hodiny. Kolona je také na okruhu a Štěrboholské spojce, stále se popojíždí skoro od Černého mostu až k Průmyslové, je to asi na 20 minut. A provoz vázne v obou směrech aktuálně také na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede jak od D5, tak v opačném směru od sjezdu na Lochkov, je to na 10, maximálně 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Natalie Brulia a Torn ve 7:45 na Rádiu Praha. Rodiče v Česku plánují za školní pomůcky utratit v průměru přes 2,5 tisíce korun. Některé obce proto pořádají sbírky pro sociálně slabší rodiny. V Praze například městská část Praha 5.
1: Zrovna to řešíme, máme v baťohu napsaný seznam, co potřebujeme pozbírat a co potřebujeme sehnat.
2: Kateřina Salanci se svými dvěma dětmi vyrazila na pražský Anděl na nákup školních potřeb.
1: Než baťoh, tak spíš jako vybavení. Pastelky potřebujou, nový tempery a tak. Zvládáme to, ale samozřejmě jsou to peníze navíc.
2: Rodinám z Prahy 5, pro které je nákup nových pomůcek finančně náročný, má pomoci sbírka školních potřeb. Celé léto je na úřadu městské části přebírá referent sociálního odboru Petr Chvátal.
3: Tady je množství tašek, které se, jak vidíte, některé jsou spíš pro děvčata, některé pro chlapce barevně.
2: Zatím lidé darovali dohromady 35 školních batohů. Jsou mezi nimi jak použité, tak nové.
3: Mnozí přinesou naplněné ty brašny, takže to rozstřídíme prostě na sešity, pastelky, případně i školní lahvičky, různé podložky, jo, takže můžou přijít s taškou a rovnou si nabrat, kdo co potřebuje.
2: Tady vidíme nějaké dárkové tašky, co v nich je?
3: Pravítka, kružítka, trouhelníky, gumy, ořezávátka, tady nějaká i sešívačka, nůžky.
2: Je tady mezi těmi věcmi nějaká úplně jako nečekaná věc?
3: Určitě nečekaná věc bylo, že se tam objevily jako jedna obyčejná kalkulačka, ale jedna vědecká, tak relativně drahá záležitost.
2: Konkrétním zájemcům pak pomůcky nabízí odbor sociálně právní ochrany dětí Prahy 5. Vysvětluje jeho zastupující vedoucí Pavla Hovorková.
4: Buď jsou to naši klienti, o kterých víme, že skutečně tu pomoc potřebují, anebo stačí, když se i telefonicky třeba domluví na tom, že přijdou, že potřebují tu pomoc, protože třeba, já nevím, zrovna teď jsou v nějaké jako náročnější situaci.
2: Většinu věcí si lidé odnesou ještě před začátkem školního roku.
4: Pomůcky, které nevyužijeme, tak zase jsme domluveni, že budou převezeny po případě na charitu, která 4. září má předávání těch pomůcek zase jako jiným potřebným.
2: Podle průzkumu agentury NMS každý 10. Čech počítá s tím, že letos za školní pomůcky utratí víc než loni. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít v Praze zataženo, teď ráno místy slabý déšť nebo přehánka, dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat i oblačnosti až na polojasno. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 14 a foukat bude slabý, místy mírný východní až severovýchodní vítr. Jakube, povídej.
5: Hezké ráno. Novou nehodu máme na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Na konci připojení od Běchovice srazil kamion s osobním autem. Průjezdný zůstal pouze levý pruh, kolona od Černého mostu na 20 minut. V Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra stále čekejte kolonu od sjezdu na Hloubětí naše před tunel Blanka, zdržení více než 20 minut. Pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Štěrboholy, brzdí se před sjezdem na Vršovice a za Lanový most, je to minimálně na 15 minut. Na jižní spojce pak čekejte kolony v opačném směru, tedy směrem na Smíchov, od sjezdu na Modřany se jede pomalu až za Barandovský most do Dobřížské, i zde je to asi na 15 minut. A provoz vázne v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem, kolony jsou z konce D5 v opačném směru od Lochkovského tunelu a je to také až na 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Oprava čerpací stanice odpadních vod v Roztocké ulici v Praze 6 se protáhne. Omezení dopravy potrvá i první zářijový týden. Ještě do tohoto pátku mají lidé v Praze 5 možnost darovat školní pomůcky. Imigrační agenti ve Spojených státech v červenci zatkli skoro 50 tisíc osob, nejvíc od Trumpova návratu do Bílého domu. Ráno bude zataženo a místy slabě zaprší. Během dopoledne srážky ustanou, k večeru začne ubývat oblačnosti na polojasno a naměříme nejvýš 22 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči v Praze 6 musí počítat s omezením v Roztocké ulici i po konci prázdnin. Kvůli zpoždění opravy tamní čerpací stanice odpadních vod jsou průjezdné dva jízdní pruhy ze 4. Dělníci budou v místě pracovat až do neděle 6. září. Původně měli mít hotovo do konce srpna. Pokračuje radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš z ODS.
2: Stavební práce nebudou dodělané, to znamená, stavba se tam bude někdy během podzimu, zimy nebo jara znovu vracet a investor má za úkol najít takové dopravní řešení, aby tam byla zajištěna preference autobusů MHD.
0: Zhruba 35 batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispět můžou ještě do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat můžou taky sešity, psací potřeby, pravítka a další školní pomůcky. Zájemcům je poté předá místní odbor sociálně právní ochrany dětí. Uvedl to místostarosta Prahy 5 Petr Lachnic z hnutí ANO.
3: Ten nástup do školy pro ty rodiny nebývá bez potíží a právě ty školní pomůcky, kam patří tašky, penály, já nevím co dalšího, je poměrně finančně náročný.
0: Pražský symfonický orchestr FOK dnes zahraje ve Valdštejnské zahradě. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Symfonikové pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídnou operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmu Sedm statečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začne v 17 hodin. Vstupy do zahrady se otevřou o hodinu dřív. Vstup je zdarma, kapacita je ale omezená. Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla ICE v červenci zadrželi skoro 50 tisíc lidí. To je nejvíc za jediný měsíc od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. S odvoláním na vládní údaje o tom informovala agentura AP. Nárůst počtu zadržených ukazuje, že Trumpova administrativa dál prosazuje program hromadných deportací. Vzestup detencí podle AP souvisí se zatýkáním při běžných silničních kontrolách. Prvoligoví fotbalisté Zlína a Bohemians 1905 postoupili do třetího kola domácího poháru. Klokani zvítězili v zápech 3-2, zlínští vyhráli v Uničově 2-0. Z profesionálních celků prošli dál i hráči Viktorie Žižkov, Dukly Praha a Jihlavy. Viktorka triumfovala v Hluboké nad Vltavou 2-0, Dukla v Horních Ředicích 5-0 a Jihlava na trávníku pražského Motorletu 3-0. Vypadli jen fotbalisté Ústí nad Labem, kteří prohráli na trávníku třetiligového Varnsdorfu 3-4 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době ani v prodloužení branka nepadla. Ráno bude v Praze zataženo, místy se slabým deštěm nebo přehánkou. Ještě během dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý, místy mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Jakub Vodička.
5: Hezké ráno. Provoz výrazně zesílil na Pražském okruhu, kde popojíždí kolony v obou směrech před Ořechem. Kolony začínají jak na úrovni z Braslavy, tak v opačném směru na konci D5. Zdržení minimálně 15 minut. Dlouhá kolona je stále i v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Auta se zastavují kousek za sjezdem do Belské, pomalu se jede před tunel Blanka, zde je to na více než 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most už se sice podařilo vyřešit u nájezdu od Běchovice dopravní nehodu, auta jsou na straně, nic nebrání provozu. Kolona je stále ale od Černého mostu a kolona se přesouvá před Průmyslovou, zdržení také minimálně na 20 minut. Pomalu pojedete na jižní spojce směrem na Štěrboholi, nesouvislá kolona od sjezdu na Vršovice Zelanový most na čtvrt hodiny a na jižní spojce je kolona i v opačném směru. Od sjezdu na Modřany se jede pomalu až za Barandovský most do Dobřišské ulice, i zde je to asi na 15 minut.
4: Jakube, moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 3/4 minuty po 8. Posloucháte Rádio Praha ve středu 26. srpna. Hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku Robin Schulz a Barb's Better Time. A budou taky Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Hezké ráno.

0: Bieber, Love Generation ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 31. srpna v 9 večer ve vinilu zazní buď Dermot Kennedy a deska The Weight of the Woods, nebo Olivia Rodrigo a deska You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Koukněte na to, rozhodněte a v pondělí si to dáme. Dneska bude v Praze zataženo a ráno místy se slabým deštěm nebo přeháňkou, dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne obývat i oblačnosti až na polojasno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia. Teď už jsme na 15 a foukat bude slabý, místy mírný východní až severovýchodní vítr. Jakub Vodička je v dopravním infocentru, povídej.
1: Hezké ráno, na příjezdu do Prahy po D5 začíná kolona kousek za sjezdem na Rudnou, asi na 4. kilometru, pomalu pak pojedete až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, celkové zdržení kolem 25 minut. Kolonu čekejte i na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, naberete zpoždění asi 20 minut. Pomalu se jede také na jižní spojce v obou směrech, směrem na Štěrboholy, kolona od sjezdu na Vršovice, Zelenový most na čtvrt hodiny, v opačném směru se zastavíte u sjezdu na Modřany a pomalu pojedete až za Barandovský most do Dobřížské, i zde je to asi na 15 minut. A kolona stále popojíždí také v Holešovičkách a v Liberecké ulici směrem do centra. Aktuálně se auta zastaví na úrovni sjezdu na Prosek a před tunel Blanka pojedete 10 až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Switch Disco, Ella Henderson a React v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Míra Kasan.
1: Hezké ráno. Poslanci se za půl hodiny vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil po vetu prezidenta Petra Pavla. Koaliční poslanci chtějí veto přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Odpalování pyrotechniky na stadionech nebo zahalování obličejů by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to včera řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Změny by podle něj měly platit od příští sezóny, tedy na podzim 2027. Armádní vrtulníky ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí české armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové tragické nehodě, při které zahynula jedna vojákyně. Už v pondělí začaly létat české vrtulníky Viper a Venom, které působí v Polsku. Čtyři řadové rodinné domy hořely v noci v Bezvěrově na Plzeňsku. 7 lidí hasiči evakuovali, 2 zranění skončili v péči záchranářů. Škoda je předběžně 18 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Poncar. Fotbalista Krištof Daněk se s Lincem zahraje Ligu mistrů. V odvetě závěrečného předkola rakouský tým zvítězil nad Celticem Glasgow 5-1 po prodloužení. V úvodním utkání prohrál ve Skotsku 0-3. Krištof Daněk k postupu přispěl jednou asistencí. Do Ligy mistrů prošli přes poslední fázi kvalifikace také azerbajdžanský Sabah Baku a norský celek Bodø Glimt. Ráno bude v Praze zataženo, místy se slabým deštěm nebo přehánkou. Srážky ještě během dopoledne ustanou a později odpoledne začne ubývat oblačnosti na polojasno. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme taky na silnice společně s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Silný provoz a stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Nesouvislá kolona začíná za sjezdem na Rudnou kolem 4. kilometru. Pomalu pak pojedete až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje ke sjezdu na Ořech. Celkové zdržení 20 až 25 minut. Kolonu čekejte také na okruhu a Štěrboholské spojce. Od nájezdu z D11 se jede velmi pomalu až k Průmyslové, zdržení kolem 20 minut. V Liberecké a v ulici v Holešovičkách opět výrazně zesílil provoz směrem do centra. Popojíždí se kousek za sjezdem na Hloubětín. Pomalu se jede až před tunel Blanka, zdržení minimálně na 20 minut. A na jižní spojce čekejte kolonu směrem na Smíchov. Popojíždí se od sjezdu na Modřany a pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské před tunel Mrázovka, zdržení minimálně na 4 hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

zpíváte na rádiu Praha Alex Warren Passenger. Budou taky Clean Bandit a Zara Larsson Symphony.

0: 9:15. Čas na to, abychom pozvali Jirku Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Symfonický orchestr hlavního města Prahy vás zve na letní koncert Pod širým nebem. Ve Valečteinské zahradě se můžete těšit na legendární filmové hity. Uslyšíte písně z Titanicu, Cirkusu Humberto nebo ze Sedmi statečných. No a dojde i na muzikál West Side Story. Na koncerty symfonického orchestru se vydejte do Valečteinské zahrady, a to ve středu a ve čtvrtek. Začátek je vždy v 17 hodin. A nebo se podívejte na snímek Co nám zbylo z lásky, který uvádí letní kino v Meet Factory. Přenese vás do malého islandského městečka, kde žije na první pohled zcela obyčejná a šťastná rodina. Jenomže pod tím vším se skrývá něco, čemu prostě nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvádí letní kino v Meet Factory, a to ve středu od 20 hodin a 30 minut. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Dneska bude v Praze zataženo, ráno místy slabý déšť nebo přehánky, dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat i oblačnosti až na polojasno. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme pořád na 15 stupních. Foukat bude slabý, místy mírný východní až severovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Kuby Vodičky.
2: Hezké ráno, kolony čekejte v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Popojíždí se jak od úrovně z Braslavy, tak v opačném směru z konce D5. V obou směrech zdržení minimálně na 15 minut. Výraznější kolonu očekávejte stále i na druhém konci Prahy na okruhu a Štěrboholské spojce. Zastavíte se už na úrovni Černého mostu, pomalu se jede až k Průmyslové, je to na více než 20 minut a pomalu proto jede také Průmyslová ulice před nájezdem na spojku. Kolona je od Českobrodské na 10 až 15 minut. V Liberecké směrem do centra se popojíždí už kousek za sjezdem na Kbelskou, pomalu se pak jede přes ulici v Holešovičkách až k tunelu Blanka, je to na 20 minut a na jižní spojce směrem na Smíchov zesílil provoz, popojíždí se už kousek za sjezdem na Pankrác, kolona pak pokračuje přes Barandovský most až do Dobřížské před tunel Mrázovka, zdržení minimálně na čtvrt hodiny.
0: Já ti děkuju, měj se.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Selena Gomez, Benny Bianco a Sunset Boulevard. Je 9 hodin, ve studiu se mnou opět připravený Míra Kasan má pro nás další zprávy. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Sněmovna se vrací k přerušené debatě ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Venezuela po červnovém zemětřesení obnoví provoz mezinárodního letiště. Ráno bude zataženo a místy slabě zaprší. Během dopoledne srážky ustanou a k večeru začne ubývat oblačnosti na polojasno. Naměříme nejvýš 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obvodní soud pro Prahu 7 by dnes mohl rozhodnout o žalobě SPD na ministerstvo vnitra. Hnutí nesouhlasí se svým zařazením do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2022. Podle soudce Tomáše Loudy musí právní zástupce ministerstva doplnit, proč byly podle rezortu aktivity nebo vyjádření SPD předsudečně nenávistné a proč ho tedy ve zprávě zmínilo. Proto jednání před měsícem soudce Louda odročil.
2: Mám za to, že nebyly naplněny podmínky, tak jak se ministerstvo samo stanovilo, neboť ono uvedlo a pak tento požadavek musí být naplněn, že se tedy musí jednat o dominantní složku rétoriky aktivit žalobce.
0: Hnutí SPD žaluje ministerstvo vnitra i za zařazení do zpráv o extremismu v jiných letech. Jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, týkal se zprávy za rok 2020 a dal za pravdu SPD. Právě se znovu schází poslanecká sněmovna. Bude pokračovat v přerušené debatě ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Zhruba 10 hodin zabrala diskuze a navrhování bodů na program sněmovní schůze.
3: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
4: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
3: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
5: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
3: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Nový pavilon v domově Palata pro lidi s Alzheimerovou chorobou v Praze 5 by měl být hotový příští rok v dubnu. Vedení hlavního města ho chce otevřít v červnu. Stavbu za víc než 320 milionů korun teď dokončují dělníci. Podle náměstkyně primátora pro oblast sociální politik Alexandry Udženie z ODS tam bude moci žít 73 klientů.
6: Konkrétně tam bude 60 míst ve 4 odděleních pro klienty ve druhém stádiu demence a dalších 13 míst ve 2 specializovaných odděleních Oáza pro klienty v nejtěžší fázi onemocnění.
0: Venezuela v úterý 1. září znovu otevře mezinárodní letiště v Caracasu. Uzavřené pro komerční lety bylo od červnových tragických zemětřesení, uvedla to agentura AFP. Otřesy o síle 7,2 a 7,5 desetin stupně tehdy vážně poškodili terminál Simona Bolívara. Největší škody byly na hlavní runway. Letiště teď provoz obnoví na dočasně uspůsobených terminálech pro vnitrostátní i mezinárodní lety. Po dvojici zemětřesení zemřelo včera ve Venezuele přes 6,5 tisíce lidí, přes 250 000 lidí utrpělo zranění. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl 4. etapu Vuelty. V Andoře porazil nejbližší pro následovatele o víc než 2,5 minuty. V čele průběžného pořadí tak navýšil svůj náskok na krajana Primože Rogliče na 3 minuty a 21 sekund. Jediný český účastník závěrečné Grand Tour sezóny Jan Hirt dojel 17. a celkově je 23. Ráno bude v Praze ještě zataženo, místy se slabým deštěm nebo přeháňkou. Ještě během dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Povane slabý, místy mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
8: Hezké ráno, provoz v Praze se pomalu sklidňuje, i když máme stále několik kolon, jedna z nich popojíždí třeba na příjezdu do Prahy po D5, nesouvislá kolona začíná aktuálně asi na 4. kilometru za sjezdem na Rudnou, pomalu se pak jede až na Pražský okruh na úroveň Ořechu, celý úsek pojedete minimálně 20 minut. Kolona stále je také na okruhu a Štěrboholské spojce, kde se popojíždí od Černého mostu k Průmyslové. Celý úsek je asi na 20 minut a zdržení proto očekávejte také v samotné Průmyslové před nájezdem na jižní spojku od Českobrodské, je to asi na 10 minut. A na samotné jižní spojce stále čekejte silnější provoz před Barandovským mostem. Zastavíte se za sjezdem na Modřany, pomalu se jede do Dobřížské před tunel Mrázovka. V tuto chvíli je to ale maximálně na 10 minut.
7: Díky moc, Kubo, měj se.
8: Ahoj.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: jedna a činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno, máme 6,5 minuty po deváté. Za chvilku Leony a Don't Worry. A taky třeba Shakira, Burna Boy, Daj Daj.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: To byly Shakira a Burna Boy, Daj Daj, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Bravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Celý národ spoléhal, že 5 dní po invazi nejvyšší československé komunistické vedení uhájí v Moskvě sen o socialismu s lidskou tváří. Československá delegace, vedená tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou, podlehla tlaku a podpisem moskevského protokolu 26. srpna 1968 pohřbila všechny naděje pražského jara. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Před 4 lety zemřela Zagorka. Hana Zagorová, bylo jí 75. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. Jen rok a 4 dny po své korunovaci po bitvě na Bílé hoře kvapem opouštěl Prahu. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude bohužel zatažený, teď ráno místy se slabým deštěm nebo přeháňkami, už dopoledne ale srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat i oblačnosti až na polojasno. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 16, foukat bude slabý, místy mírný východní až severovýchodní vítr. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
5: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D5C vjedete do nesouvislé kolony kousek za sjezdem na Rudnou kolem 4. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh k Ořechu. Ta kolona je celkem roztrhaná, zdržení maximálně na 20 minut. Pomalu pojedete také na druhém konci Prahy na okruhu a Štěrboholské spojce. Pomalu se jede kousek za nájezdem od D11 k Průmyslové. Je to na nějakých 15 až 20 minut. A v Liberecké ulici opět zesílil provoz směrem do centra. Auta se zastaví před sjezdem na Prosek, pomalu se pak jede přes ulici v Holešovičkách až k tunelu Blanka a je to zhruba na 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Coldplay a BTS.
1: My Universe, 9:30 na Radiu Praha. Míra Kasan připravil další zprávy.
2: Hezký den. Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas.cz v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých napadených nebo falešných médií říká, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24. Součástí kampaně je i falešný plakát na Facebooku, který láká na smyšlenou demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na naše území. O úpravách tabulkových platů budou dnes jednat odboráři. Jde o návrh, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne předložila vláda. Podle šéfa odboru Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Ta by se od ledna měla zvednout na 24 900 korun. Polepšili by si tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před dětským čajem, který může být závadný. Jde o dvě šarže bylinného dětského čaje Průdušky se slézem českého výrobce All Nature. Našli v něm nadlimitní množství alkaloidů, tedy látek, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Inspekce výrobek stahuje z trhu. Jedna z šarží má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Kanadská vláda vyhlásila odvetná cla ve výši od 15 do 50% na americké zboží. Dotkne se to oceli, hliníku nebo třeba mléčných výrobků. Pokračuje tak obchodní válka mezi oběma zeměmi. Odvetné opatření Kanady za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Fotbalistky pražské Sparty čeká boj o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního, třetího předkola přivítají švýcarský Servette Geneva. Utkání začne v 18:30 a Spartianky ho odehrají netradičně na hlavním stadionu na Letné. Odveta bude za týden ve Švýcarsku. Nad Prahou se vyjasňuje a srážky během dopoledne ustanou. Později odpoledne začne ubývat oblačnosti na polojasno. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
4: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále popojíždí nesouvislá kolona skoro od Rudné ze 4. kilometru. Pomalu se popojíždí až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje k Ořechu, zdržení kolem 20 minut. Nově se bouralo na jižní spojce směrem na Štěrboholy. U nájezdu ze Spořilovské se srazila dvě auta, blokují připojovací a pravý pruh. Zatím se zdrží jen chvíli v kratší koloně, ale ta pomalu narůstá. Kolona pak popojíždí ještě na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové. Pomalu ten provoz slábne, to zdržení by mělo být jen kolem 15 minut. A v Liberecké a v ulici v Holešovičkách také popojíždí kolona, a to od sjezdu na prosek před tunel Blanka. I zde je to maximálně na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Joel Corey a MNEK, Head and Heart ve 9:45 na Rádiu Praha. Shirley Manson, frontmanka skupiny Garbage a jedna z výrazných tváří alternativního roku 90. let, dnes slaví 60. Letos v červnu se kapela po víc než 20 letech vrátila i do Česka a zahrála v pražské Lucerně.
1: Shirley Mansonová se narodila ve skotském Edinburghu. Hudební kariéru začínala už v 80. letech. Nejprve jako klávesistka a doprovodná zpěvačka. Později se postavila k mikrofonu. Zpívala třeba ve skupině Angel Fish. A právě tam si ji všimli tři američtí hudebníci, kteří dávali dohromady novou kapelu. Jmenovali se Duke Ellington, Steve Marker a Butch Vig. Poslední z nich už byl tehdy velmi známým producentem, stál například za album Nevermind od Nirvány. Do své nové kapely hledali zpěvačku. Shirley Mansonová se k ní přidala v roce 1994 a o rok později vyšlo debutové album Garbage. Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let. Úspěch pokračoval druhou deskou Version 2.0 a na konci desetiletí přišla nabídka, která Garbage dostala také do filmové historie.

0: titulní píseň k 19. Bondovce Jeden svět nestačí s Piercem Brosnanem. Skladbu Garbage nahráli v roce 1999. Během dalších let několikrát přerušili činnost. Mansonová si vyzkoušela také herectví.
1: Come and play hide and seek, mommy.
2: I'm working.
1: But you promised.
2: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay. It implies self-control and forbearance, as opposed to wanting what we want when we want it. Something to think about.
0: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Dneska bude v Praze většinou teď už asi polojasno, jo, vypadá to tak. Srážky ustaly, takže ubývalo. No, prostě bude tak, jak koukáte ven, maxima 20 až 22, teď jsme na 16, foukat bude slabý, místy mírný východní až severovýchodní vítr. Kubo, zakonči to.
4: Hezké ráno, silný provoz, stále čekejte na příjezdu do Prahy po D5, nesouvislá kolona, skoro od Rudné ze 4. kilometru, pomalu pojedete až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení až 20 minut. Nehoda se řeší na jižní spojce směrem na Štěrboholi, přímo v nájezdu ze Spořilovské se srazil kamion s osobním autem a zablokovali oba dva připojovací pruhy. V tuto chvíli se proto popojíždí v celé Spořilovské už odchodova v koloně, je to minimálně na čtvrt hodiny, kratší kolona je pak před nehodou i na samotné jižní spojce, ale zde se zdržíte maximálně do 10 minut. Kolonu pak čekejte ještě na Štěrboholské směrem k Lanovému mostu, ale kolona je pouze od sjezdu na Běchovice k Průmyslové asi na 10 minut a zdržíte se ještě na příjezdu k letišti směrem z Prahy od sjezdu na Horoměřice do omezení v Aviatické, to také maximálně na 10 minut.
3: Kuba Vodička, moc díky za dnešní spolupráci a užij si středu, ahoj.
4: Měj se hezky, ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The

0: Středa 26. srpna, Radio Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi Miroslav Kasan, dobré dopoledne.
1: A se mnou už Vojta Přívětivý, hezké dopoledne. Praha 4 si na hlídání veřejného pořádku najala bezpečnostní agenturu. Dělníci začnou opravovat barokní budovu invalidovny v pražském Karlíně. Dozorčí rada Českých drah se bude zabývat generálním ředitelem Krapincem, který vrátil bezpečnostní prověrku. A během dopoledne bude ubývat oblačnosti a místní srážky ustanou. K večeru bude až polojasno s teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pořádek v Praze 4 pomáhá ve zkušebním režimu hlídat bezpečnostní agentura. Městská část si ji najala za 300 tisíc korun měsíčně. Podle starosty Ondřeje Kubína z ODS je důvodem rostoucí počet lidí bez domova a narkomanů.

0: v ulicích. Jako nejvíc problémovou lokalitu starosta vnímá vestibul u metra Kačerov.
1: Je to taková naše prodloužená ruka a oči v terénu. Oni samozřejmě, ta bezpečnostní agentura nemá nějaké zvláštní pravomoci a je to primárně o nějaké prevenci, o nějaké komunikaci s problémovýma osobama a pokud se nějaký konflikt nebo nějaký problém eskaluje, tak volají strážníky nebo městskou policii.
0: Národní památkový ústav dnes zahájí kompletní rekonstrukce invalidovny v pražském Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černa.
2: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
0: Právě v těchto chvílích zasedá dozorčí rada Českých drah. Bude se zabývat případem generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince, který nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládaly podmínky výběrového řízení, které Michal Krapinec v roce 2022 vyhrál. Teď ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťálavský.
3: Generálnímu řediteli Českých drah zákon ani jiný interní předpis neukládá povinnost disponovat bezpečnostní prověrkou na stupeň důvěrné. Obecně má společnost dostatek zaměstnanců na všech úrovních řízení, kteří disponují bezpečnostní prověrkou na odpovídající úrovni.
0: Prověrku můžou potřebovat někteří zaměstnanci nebo členové managementu, například kvůli případnému převozu jaderného paliva nebo vojenským transportům. Na nákazu spalničkami zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters se počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů této nemoci. Proočkovanost populace přitom klesá. Tenisté Jakub Menšík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále zdolali v New Yorku domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety. V soutěži, která předchází hlavnímu programu, naopak vypadl česko-britský pár Kateřina Siňaková a Henry Petten. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému duu Monfils Svitolinová v závěrečném super tiebreaku. Během dopoledne bude nad Prahou ubývat oblačnosti, později odpoledne až na polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý, místy mírný vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví kolega Jakub Vodička.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 se stále popojíždí nesouvislá kolona, která začíná zase zde na Rudnou. Kolem 4. kilometru pomalu pojedete až na Pražský okruh na úroveň sjezdu na Ořech. Celkové zdržení stále kolem 20 minut. Přímo v Praze se řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Přímo v nájezdu ze Spořilovské se srazil kamion s osobním autem a zablokovali oba dva připojovací pruhy. Popojíždí se kvůli tomu v koloně hlavně ve Spořilovské, která popojíždí prakticky celá už odchodová a kamiony se zastavují dokonce už na Brněnské, zhruba na 3. kilometru před sjezdem na jižní město. Zdržení minimálně na 20 minut. Před nehodou je kolona také na samotné jižní spojce, kde se zastavíte kousek za magistrálu, ale to zdržení je maximálně na 10 minut. Kolona pak ještě popojíždí na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to asi na 10 minut a zdržíte se také na příjezdu k letišti směrem z Prahy od Evropské do omezení v Aviatické, pojedete také kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 6 minut po 10. hodině aktuální čas. V dopolední Praze dnes začneme výbornou zprávou pro žijící i pracující na Vinohradech, tramvaje mezi náměstím IP Pavlova, muzeem a Italskou. By po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit už v sobotu 5. září, tedy o půl roku dříve. Podrobnosti už za okamžik, do té doby třeba IMF, James Harris nebo Madonna a Kylie Minogue. Hezké dopoledne.

0: To byly IMF o znění vašeho středečního dopoledne se stará Rádio Praha a neseme dobré zprávy. Tramvaje mezi IP Pavlova, Muzeem a Italskou by se mohly vrátit na svou trasu už začátkem září. Dopravní podnik počítá s tím, že pokud zkušební provoz dostane potřebné povolení, začnou tudy znovu jezdit linky 11 a 13. Pro cestující na Vinohrady a do centra by to znamenalo návrat spojení zhruba o půl roku dříve, než se původně plánovalo. Práce podél Legerovy začaly loni v červnu, měly trvat až do března příštího roku, opravený úsek je ale hotový dřív. Zároveň nejde o konec celé proměny tramvají v oblasti Václavského náměstí a muzea. Nová trať v takzvané muzejní oáze se má zprovoznit až společně s tratí na Václavském náměstí, tedy na konci června příštího roku. Víc se dozvíte taky v reportáži kolegy Petra Kastnera, najdete ji na webu irozhlas.cz. Příjezdu do Prahy po D5 stále popojíždí nesouvislá kolona zhruba ze 4. kilometru. Pomalu se popojíždí až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, zdržení 15 až 20 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi už se podařilo v nájezdu ze Spořilovské vyřešit nehodu kamionu s osobním autem. Projíždí se bez omezení, kolona ve Spořilovské i na jižní spojce se rozjíždí, zdržení do 10 minut. Kolona je ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice pojedete k Průmyslové 10 až 15 minut a zdržení v Bělohorské směrem z centra před Vypichem od Břevnovského kláštera je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Posloucháte Rádio Praha, za 30 vteřin bude 10.30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Miroslav Kasan.
1: Hezké dopoledne. Sněmovna bude hlasovat o sporné rozpočtové novele po vetu prezidenta Pavla dnes po 2:30 odpoledne. Pevný čas pro hlasování prosadila vládní koalice. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá na příští rok se schodkem do 400 miliard korun. Podle opozice je tak vysoké zadlužení státu v době hospodářského růstu nepřijatelné. Opoziční strany proto chystají ústavní stížnost. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom dnes rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. SPD vede ohledně zařazení do zpráv o extremismu s ministerstvem vnitra spory dlouhodobě a podalo kvůli tomu víc žalob. Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí české armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové tragické nehodě, při které zahynula jedna vojákyně. Už v pondělí začaly létat české vrtulníky, které působí v Polsku. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk. Dalších 11 je zraněných, uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím neoznámily. Fotbalisté Zlína i Bohemians vstoupili do domácího poháru vítězně. Oba týmy vyhrály na stadionech klubů ze třetí nejvyšší soutěže. Klokani porazili domácí Zápy 3-2, Zlín zvítězil v Uničově 2-0. Do druhého kola MOL Cupu dnes zasáhne dalších 8 ligových celků. Nad Prahou bude dnes většinou oblačno až zataženo, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražské silnice se vydáme s Jakubem Vodičkou. Dobré dopoledne.
3: Příjemné dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále popojíždí nesouvislá kolona zhruba ze 4. kilometru za sjezdem na Rudnou. Pomalu se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, zdržení na 15 až 20 minut. Nový problém je na Pražském okruhu směrem k D1 na úrovni sjezdu na Vestec. Na začátku dopravního omezení stojí částečně v levém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto, na místě je policie. Kolona zatím jen kratší, zdržení na několik málo minut. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolona je nesouvislá, začíná před sjezdem na Běchovice Průmyslové, je to na 10 a maximálně 15 minut a zdržíte se stále i v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou na Vypichu. Kolona začíná na úrovni Břevnovského kláštera a zdrží vás do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste byl fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný než s holkou.
6: První vztahy. První rozhodnutí.
7: Neříkal jsi, že má holku?
8: Jo.
6: A snaha zapadnout.
7: Jo.
5: To je Matyáš.
7: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, pokračuje dopolední vysílání, jsme rádi, že ho posloucháte. Víte, co mají společného Nairobi, Dili a Soul? Kromě toho, že jsou tisíce kilometrů od sebe, také posedlost zářivou pletí. Dokumentarista Martin Páv se vydal za lidmi, kteří si kvůli ideálu krásy bílí kůži. Jeho film Zářit, ale není jen o kosmetice, ukazuje také, jak velký tlak společnost vytváří na náš vzhled. Víc řekneme za chvíli, teď se je na Spyro. Hezký poslech přejeme.

0: break my heart. Dua Lipa minutu před 3:15 na 11 ve vysílání Rádia Praha. Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, s úspěchem nebo s krásou. Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil jak do Afriky, tak do Asie. Ve svém novém dokumentu Zářit sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat. Každý po svém.
1: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
2: Myšlenka udělat tenhle film přišla roku v roce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
1: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Kibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
2: Ta nápodoba toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru.
1: Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem. I ona se snaží odpovídat ideálu co nejsvětlejší pleti.
3: Zdáme k sobě ruce, tak on má úplně stejný odstín, což je docela jako pro něj je to vlastně něco hrozně pozitivního, že jo?
1: Přípravky na zesvětlování nebo rozzáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
2: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisíce násobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážný zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
1: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A ještě pojďme na pražské silnice. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 opatrně u sjezdu na Vestec. Na 3. kilometru na začátku omezení se v levém pruhu odtahuje nepojízdné osobní auto. Kolona začíná už před Cholupickým tunelem u Zbraslavy. Zdržení asi 1/4 hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru a pomalu se jede až na pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení až 20 minut. Pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to 10 až 15 minut a zdržení taky v Bělohorské směrem z centra před Vypichem od Břevnovského kláštera pojedete zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Před námi další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Miroslav Kasan. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne přejeme.
0: Bylo 11 hodin.
2: Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu s firmou, která postaví tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem. Opravy v Roztocké ulici v Praze 6 se protáhnou. Omezení dopravy potrvá i první zářijový týden. Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. A bude většinou oblačno až zataženo s teplotami do 23 stupňů. K večeru bude ubývat oblačnosti. Zítřek má být slunečný a naměříme až 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pražskou tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem postaví za víc než 820 milionů korun sdružení firem Elektrizace železnic Praha, Firesta Fischer a Pedasta dopravní stavby. Do tendru se přihlásilo celkem 8 společností. S vítězem pražský dopravní podnik podepsal smlouvu, říká jeho mluvčí Daniel Šabík.
4: Nabídková cena vítěze činila 824,27 milionů korun bez DPH, což je o téměř 196 milionů korun méně oproti předpokládané hodnotě zakázky.
2: Dělníci začnou

0: stavět, až získají potřebná povolení od úřadu. Na trati mají potom pracovat zhruba 18 měsíců. Řidiči v Praze 6 musí počítat s omezením v Roztocké ulici i po konci prázdnin. Kvůli zpoždění opravy tamní čerpací stanice odpadních vod jsou průjezdné dva jízdní pruhy ze 4. Dělníci budou v místě pracovat až do neděle 6. září. Původně měli mít hotovo do konce srpna. Pokračuje radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš z ODS.
1: Stavební práce nebudou dodělané, to znamená, stavba se tam bude někdy během podzimu, zimy nebo jara znovu vracet a investor má za úkol najít takové dopravní řešení, aby tam byla zajištěna preference autobusů MHD.
0: Datové schránky budou od zítřka fungovat jen na novém webu datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
2: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
0: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Řecká pobřežní stráž zachránila ráno u jižního pobřeží Kréty přes 200 migrantů, kteří pluli na třech člunech, informovala o tom agentura DPA, podle které už včera záchranáři z moře vytáhli 8 desítek lidí. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat druhé přijímací středisko pro běžence. Otevřít by se mělo do konce měsíce. České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou naše volejbalistky zítřejším soubojem o co nejlepší pozici do play-off s Bulharkami. Nad Prahou bude dnes většinou oblačno až zataženo. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekejte výrazné oteplení. Naměříme až mezi 27 a 29 stupni. Má být polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Situaci na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Dobré dopoledne, Kubo.
5: Hezké dopoledne. Lepší zprávu budu mít z pražského okruhu směrem na D1 u sjezdu na Vestec. Na 3. kilometru se na začátku omezení už podařilo odtahnout nepojízdné auto z levého pruhu. Několik minut se tak jezdí oběma pruhy. Kolona, která narostla před Cholupický tunel na úroveň z Braslavy, se postupně rozjíždí. Čekejte zdržení kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se také postupně zkracuje kolona nesouvislá, která se vytvořila aktuálně začíná zhruba na 2. kilometru, následně se pak popojíždí ještě na pražském okruhu ke sjezdu na Ořech, ale to zdržení bude už maximálně na 15 minut a zdržíte se stále ještě v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou na Vypichu, kde se jede velmi pomalu od Břevnovského kláštera, zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobrý den, 6:15 po 11. hodině, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Bezpečný návrat do školy. Pražští záchranáři učili děti na Staroměstském náměstí první pomoc. Ke včerejší akci se vrátíme už za chvíli. No a z muziky třeba Michal Schulte, Felixin a nebo skupina Šeprt. Tu vám posíláme právě teď. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Začátek školního roku se blíží a pražští záchranáři dětem i rodičům připomínali, že bezpečný návrat do školy není jen přecházení silnice. Na Staroměstském náměstí včera představili techniku, sanitky i vybavení a hlavně ukazovali, jak správně poskytnout první pomoc. Navštěvníci si mohli vyzkoušet třeba resuscitaci, Heimlichův manévr nebo ošetření vážného krvácení popálenin a zástavy oběhu. Cílem bylo, aby se děti nebály v krizové situaci zareagovat a aby věděli, jak komunikovat s tísňovou linkou nebo použít aplikace, které můžou při záchraně života pomoct, jako třeba aplikace Záchranka. Podle pražské záchranky je právě začátek školního roku dobrá příležitost připomenout, že první pomoc nemusí být složitá, ale rozhodují hlavně včasnost, klid a správný postup. A víc se dočtete nebo doslechnete taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Pojďme ještě na pražské silnice. Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu pracují silničáři za sjezdem na Mělník na 17. kilometru. Projíždí se pouze levým pruhem a z 19. kilometru pojedete v koloně asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se brzdí před pražským okruhem asi na 2. kilometru. Kolona následně pokračuje až ke sjezdu na Ořech, zdržení 10 až 15 minut. Pomalu se jede ještě na Štětboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Dolní Počernice k nájezdu od Průmyslové je to na 10 minut. A zhruba 10 minut vám zabere i cesta na magistrále směrem z Holešovic do centra, a to mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne. Ella Langley, číslo 1. Adonis, nejlepší novinkou kola, číslo 2. Another a 54 Ultra, trojka. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha.
2: Hit týdne.
1: Hlasujte do čtvrteční půlnoci
2: na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli po 9.
3: praha.rozhlas.cz.

0: To byla skupina YouTube, tady je dopolední vysílání Rádia Praha, za minutu bude 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, připravili je Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před dětským čajem, který může být závadný. Jedná se o dvě šarže bylinného dětského čaje Průdušky se slézem českého výrobce All Nature. Našli v něm nadlimitní množství alkaloidů, tedy látek, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Inspekce výrobek stahuje z trhu. Jedna z šarží má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl antimonopolní úřad. Ten potrestal i firmu Sherlock. Ta má zaplatit zhruba 18,5 milionů a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že firma s rozhodnutím úřadu nesouhlasí a podá proti němu rozklad. Čtyřiřadové rodinné domy hořely v noci v Bezvěrově na Plzeňsku. 7 lidí hasiči evakuovali, 2 zranění skončili v péči záchranářů. Škoda činí předběžně 18 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Poncar. Kanada vyhlásila odvetná cla ve výši od 15 do 50% na americké zboží. Dotkne se to oceli, hliníku nebo třeba mléčných výrobků. Pokračuje tak obchodní válka mezi oběma zeměmi. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v Kanadě v platnost 8. září. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál v Andoře horskou 4. etapu Vuelty a udělal další krok k vítězství ve španělském etapovém závodu. Po 50-kilometrovém sólovém úniku porazil nejbližší konkurenty o 2 minuty a 39 sekund a celkově vede bezmála o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. V Praze dnes bude většinou oblačno až zataženo, k večeru bude ubývat oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. Zítřek má být slunečný s teplotami až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, na to se ptáme Jakuba Vodičky.
3: Hezké dopoledne. Začnu kousek za Prahou. Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu stále pracují silničáři za sjezdem na Mělník na 17. kilometru a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona z 19. kilometru je asi na 10 minut a počítejte s tím, že se pomalu jede na příjezdech k dálnici v těchto místech po silnici 16, a to v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po D5 se stále kolona zkracuje, aktuálně začíná na konci dálnice zhruba na prvním kilometru. Pomalu se pak jede až na okruh ke sjezdu na Ořech, je to už maximálně na 15 minut. A pomalu pojedete stále ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kolona začíná za sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3 minuty po 11:30 pokračuje dopolední Praha z karlínské rozhlasové budovy. Vám přejeme dobrý den. Krysa, která je v jedné části světa jen nepříjemným vetřelcem, může jinde decimovat původní ptáky a nepřímo poškodit i korálové útesy. Jak je možné, že stejný invazivní druh má na různých místech úplně jiný dopad? Na to hledali odpověď vědci z Česka, Německa a Švýcarska. Co zjistili, prozradíme už za chvíli.

0: ve středu dopoledne posloucháte Rádio Praha. Stejný invazní druh může mít v různých částech světa úplně jinak ničivé následky. Ukazuje to nová studie vědců z Česka, Německa a Švýcarska, publikovaná v časopise Science. V Africe, Asii a Jižní Americe jsou škody přibližně dvojnásobné než v Evropě a Severní Americe. Podle vědců zatím přitom není to, že by se tam invazní druhy vyskytovaly častěji, ale hlavně to, že státy nedokážou tak dobře a včas dostat pod kontrolu.
1: Tohle to třeba to, na co koukáme, to je naše borovice lesní tady.
2: S invazním biologem Petrem Piškem z Botanického ústavu Akademie věd jsme teď v Průhonickém parku. Procházíme se mezi stromy z různých částí světa a zastavujeme se u borovice lesní. Právě na ní se dá ukázat, jak může rostlina, která je u nás běžná, jinde působit velké škody.
1: Celá řada druhů borovic byla zavlečena na jižní polokouli a tam se stala velmi invazními a působí tam velké škody a problémy.
2: Vědci podobné případy pozbírali ze 172 zemí a dohromady jich měli víc než 22 tisíc. A zjistili paradox. Víc invazních druhů je podle záznamů v Evropě a Severní Americe. Závažné škody ale častěji způsobují v Africe, Asii a Jižní Americe.
1: Druhy, které jsou zaznamenány jako invazní jak na severu, tak na jihu, tak ten konkrétní druh skutečně má v průměru o polovinu větší dopad než na tom severu. Na tom severu ty země jsou bohatší, mají lepší strukturu institucionálních kapacit, mají třeba lepší monitorovací systémy a mají hlavně víc peněz na to, aby mohli případně s tím něco dělat.
2: Klíčové je proto nový druh zachytit co nejdřív. A protože se rostliny a zvířata po světě šíří přes hranice, třeba spolu se zbožím, musí spolupracovat i jednotlivé země, říká spoluautor studie Hanno Zeebens z Německé univerzity v Gíznu.
3: Druhy snadno překračují hranice, takže žádná země tenhle problém sama nevyřeší. Účinná prevence závisí na sdílení znalostí zdrojů a koordinovaném postupu mezi zeměmi.
2: Vědci tak varují, že u invazních druhů může být pozdější náprava mnohem dražší než včasná prevence. Nejde přitom jen o peníze, ale i o přírodu, kterou už nemusí být možné vrátit do původního stavu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu pracují silničáři za sjezdem na Mělník na 17. kilometru. Projíždí se pouze levým pruhem a z 19. pojedete v koloně asi 10 minut. Pomalu se pak jede i na příjezdech k dálnici po silnici 16 v obou směrech. Ve Spořilovské směrem do centra se před nájezdem schodovce srazila dvě auta v pravém pruhu. Kratší kolona je tam na několik minut. Zdržení taky na Pražském okruhu směrem na D1 od nájezdu z dálnice za Ořech pojedete až čtvrt hodiny a pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k nájezdu z Průmyslové je to na asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Scrollujete? Jen si klidně

0: To byla Taylor Swift, bude 12 hodin na Praze, teď vysíláme polední zprávy, připravil je kolega Miroslav Kasan. Hezké poledne, Míro.
1: Hezké poledne. V centrální evidenci od července zapsaných zatím zhruba 145 tisíc psů. Ještě do tohoto pátku mají lidé v Praze 5 možnost darovat školní pomůcky. Izraelský premiér Netanyahu označil íránské lídry za divochy, se kterými není možné vést jednání. A bude většinou oblačno až zataženo s teplotami do 23 stupňů. K večeru bude ubývat oblačnosti. Zítra se má oteplit o 6 stupňů a má být slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů. Jde o data Komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoci v boji proti nelegálním množírnám, usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů a v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují. Pokračuje prezidentka jejich Komory Petra Šinová.
3: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
1: Zhruba 35 školních batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispět můžou ještě do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat mohou také sešity, psací potřeby, pravítka a další školní pomůcky. Zájemcům je poté předá místní odbor sociálně právní ochrany dětí. Uvedl to místostarosta Prahy 5 Petr Lachnic z hnutí ANO.
4: Ten nástup do školy pro ty rodiny nebývá bez potíží a právě ty školní pomůcky, kam patří tašky, penály, já nevím co dalšího, je poměrně finančně náročný.
1: Pražský symfonický orchestr FOK dnes zahraje ve Valštejnské zahradě. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Symfonikové pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídnou operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmů Sedm statečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začne v 17 hodin. Vstupy do zahrady se otevřou o hodinu dřív. Vstup je zdarma, kapacita je ale omezená. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil íránské lídry za divochy a uvedl,

0: že s nimi není možné vést žádná diplomatická jednání, informovala o tom dnes agentura AFP. Zároveň předseda izraelské vlády uvítal nové sankce vůči Íránu a jeho podporovatelům, které v pondělí ohlásily Spojené státy. Cílem Washingtonu je podle prohlášení amerických činitelů odříznout Írán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 na sety nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil to, jak tým zareagoval na ztrátu druhé sady.
1: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu, holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili.
0: Základní skupinu zakončí české volejbalistky zítřejším utkáním s Bulharkami. Odpoledne bude nad Prahou většinou oblačno až zataženo. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekejte výrazné oteplení. Naměříme až mezi 27 a 29 stupni. Má být polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Informace pro řidiče předá Jakub Vodička. Hezké odpoledne.
4: Příjemné poledne. Ve Spořilovské směrem do centra před nájezdem Schodovce se srazila dvě nákladní auta v pravém pruhu. Kolonu čekejte už z Brněnské od úrovně Chodova, zdržení kolem 10 minut. Opatrně, pokud jedete po jižní spojice směrem na Štěrboholi a odbočujete na ulici 5. května směrem ven z Prahy v pravém pruhu, tam za zatáčkou ve stínu stojí nepojízdné osobní auto, je vidět na poslední chvíli, musí se vybočovat doleva, kolona se ale netvoří. Zdrží se pak ještě na pražském okruhu směrem na D1, od nájezdu z D5 k Ořechu je to na 10 až 15 minut a pomalu se jede ještě na Štěrboholské směrem k Lanovému mostu, mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou pojedete maximálně 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A 5 a 15 minut popolední vám hezký den přeje Vojtěch Přívětivý. Koncert jako průlet vesmírem. Terezie Kovalová odstartuje novou hudební sérii ve věčně vyprodaném pražském planetáriu. To je téma, kterému se na Praze budeme věnovat už za okamžik. No a hrát vám budeme třeba Tata Boys, Freju Ridings nebo Andreu Bocelliho s Davidem Gettou. Tak hezký poslech a případně dobrou chuť k obědu.

0: Bylo čtvrt na jednu, vy posloucháte Radio Praha. Pražské planetárium nebude v září lákat jen na hvězdy, planety a projekce o vesmíru, ale nově i na hudbu. Zahájí tam koncertní série, které propojí živé vystoupení s vizuálními efekty pod kopulí. První večer bude patřit violončelistce Terezii Kovalové. Ta pro prostor planetária upraví svou desku Zinka. A to tak, aby koncert nepůsobil jako sled jednotlivých písní, ale spíše jako plynulý průlet vesmírem. Na hudbu mají přirozeně navazovat projekce, takže každý koncert má být trochu jiným zážitkem, víc audiovizuální cestou než klasickým vystoupením na pódiu. Organizátoři chtějí do intimního prostoru planetária přivést výrazná jména, která běžně plní mnohem větší sály, a nabídnout je publiku doslova na dosah. Víc se doslechnete v reportáži Sabiny Vosecké na našem webu praha.rozhlas.cz. Na začátku Spořilovské směrem do centra blokují pravý pruh následky srážky dvou nákladních vozidel. Kolona z úrovně OC Chodov se sune okolo 10 minut. Na jižní spojce směrem z Barandovského mostu, přesněji ve sjezdu na magistrálu, zasahuje do pravého pruhu porouchané osobní auto. Okolo něj se dá v celku plynule projet, zdržení tak nenaberete. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most panuje o něco silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Na Vybichu v Bělohorské směrem z centra od Kláštera a na magistrále v obou směrech od Bulhara do Holešovic čekejte frontu před úžením na Hlávkově mostě. Jedete-li na Pankrác, sunout se budete jak kvůli omezení u hlavního nádraží, tak i před muzeem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: I had a dream.

0: Bruno Mars, posloucháte Rádio Praha. Bylo 12.30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. SPD vede ohledně zpráv o extremismu s ministerstvem vnitra spory dlouhodobě a podalo více žalob. Jediné pravomocné rozhodnutí padlo loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Armádní vrtulníky ze základny v Náměšti nad Oslavou se vrátily do vzduchu, oznámil to mluvčí české armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové tragické nehodě, při které zahynula jedna vojákyně. Policisté ve Švédsku zatkli dalšího muže v případu útoku mečem na střední škole ve městě Fagersta. Je podezřelý z napomáhání k vraždě. Dnes o tom informovalo příslušné státní zastupitelství. 18-letý mladík s mečem v pátek zabil o rok mladší dívku a další tři studenty. Zranil. Od víkendu je ve vazbě a je obviněný z vraždy a pokusu o ni. Jeho motiv je neznámý. Ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o posledních čtyřech účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola se utkají Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem, s tureckým Fenerbahce Istanbul, slovinské Celje se Slovanem Bratislava, řecký tým AEK Atény nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami. Odpoledne bude v Praze většinou oblačno až zataženo, k večeru bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Zítřek má být slunečný a výrazně se oteplí, naměříme až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dopravní situaci sledují kolegové z redakce Zelené vlny. Zdravím Katku Jelenovou, dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, Vojto, také zdravím. Hned na začátku Spořilovské směrem z D1 k jižní spojce zůstává blokovaný pravý pruh, v něm dvě nabouraná nákladní vozidla, kolona odchodova přibližně na 10 minut. Jedete-li spojkou od Barandovského na Lanový most a chystáte se sjíždět na magistrálu, tak stále opatrněji. Přímo ve sjezdu zasahuje do pravého pruhu nepojízdné osobní auto, okolo něj se dá ale v celku plynule projet. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá o něco silnější provoz, stále v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou, a v Radotíně ve Výpadové ulici teď velmi obezřetně u Penny Marketu. Zasahují tam u nehody dvou osobních aut na místě i hasiči, jede se Kyvadlově a naberete kratší zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
4: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
7: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
4: Praha žije.
7: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4:15 po půl jedné posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi. Dvě nové stálé expozice, multifunkční sála, návštěvnická centra, to vše vznikne v pražské invalidovně, kterou začínají opravovat dělníci. Víc už za chvíli s kolegou Josefem Benedou, který se za námi živě zastaví do studia. Teď další muzika, třeba The Weeknd. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Lipada Mor, tady je odpolední Praha, začíná kompletní rekonstrukce pražské invalidovny. Potrvá 3 roky. Co všechno musí dělníci v rozsáhlém barokním areálu z 18. století opravit, to na místě zjišťoval reportér Josef Beneda, který prošel parkem z invalidovny a dorazil do našeho karlínského studia. Dobré odpoledne, Josefe.
1: Hezký den. Národní památkový ústav dnes slavnostně předal symbolický klíč od invalidovny stavebním firmám, které tady budou pracovat do roku 2029. Budou tam muset opravit fasády a také střechu, která už byla ve špatném stavu. Po dokončení oprav tam vzniknou 2 stálé expozice, nové výstavní prostory a multifunkční sál, který se bude využívat na pořádání kulturních a společenských akcí. Krom toho tam návštěvníci budou moct využít návštěvnické centrum, kavárnu i prostory pro vzdělávání. V plném provozu by nový areál měl pojmout až 1300 lidí. Náklady na celou opravu vyjdou na 2 miliardy a 150 milionů korun.
0: Jak tedy bude invalidovna vypadat po dokončení té rekonstrukce?
1: Tak zvenku by lidé neměli poznat větší rozdíl. Dělníci zachovají ikonický vzhled budovy. Zároveň ale v areálu vybudují 2 nové budovy, kde bude mít své sídlo Pražský filharmonický sbor. V budovách vznikne také víceúčelový sál pro hudební produkce a nezbytné technické zázemí pro celý areál. Je to právě z toho důvodu, aby se zachovala historická hodnota staré budovy a nemuseli se v ní instalovat potřebné moderní technologie. Lidem se po rekonstrukci také zpřístupní zahrady a dvůr invalidovny. Znovu otevření pro veřejnost plánuje Národní památkový ústav na polovinu roku 2030.
0: Ta budova má bohatou historii, pojď nám ji prosím na závěr ještě připomenout.
1: Ano, tak invalidovna by nejspíš nevznikla bez hraběte Petra Strossiho, který se zranil ve válce a 3. srpna 1658 sepsal závěť, ve které myslel i na invalidní nemocné a zestárlé vojáky a jejich rodiny. Díky tomu vznikla nadace, kterou využil císař Karel IV. Na výstavbu a provoz pražské invalidovny. Nakonec vznikla pouze 1/9 původního projektu. I tak ale invalidovna patří k nejvýznamnějším barokním památkám ve střední Evropě.
0: Začíná kompletní rekonstrukce invalidovny v pražském Karlíně, zůstane uzavřená do roku 2030. Probrali jsme to s reportérem Josefem Benedou, kterému děkuji. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na příjezdu do města směrem z Ústecké D8 čekejte zdržení v Cínovecké. Kolona se chvílemi natahuje až ke Zdibům. Příčinou je omezení v Cínovecké u sjezdu na Čakovice. Pravý pruh tam zabrali silničáři. Dobrá zpráva ze Spořilovské. 2 nabouraná nákladní auta směrem k jižní spojce už se podařilo odklidit. Opět se jede oběma pruhy a kolona odchodova se rychle rozjíždí. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá o něco silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou a z druhé strany od Barandovského mostu naberete kratší zdržení na jižní spojce, fronta se sune od začátku Lanového mostu k Europarku. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality. Tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin.
8: Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme ke 13. hodině ve studiu Mirek Kasan s čerstvými a aktuálními zprávami. Vítej, Mirku.
1: A se mnou Olda Burda. Dobré odpoledne. Muž při pokusu ujet silniční kontrole dojel před budovu krajského policejního ředitelství v Praze. Praha 12 opět přispěje dětem na sportovní a volnočasové aktivity. Každé bude moci získat 800 korun. Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši zhruba 280 milionů. A bude většinou oblačno až zataženo s teplotami do 23 stupňů. K večeru bude ubývat oblačnosti. Zítřek má být slunečný a naměříme až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Státní zástupce navrhl 12 měsíců vězení pro muže, který v červenci v Praze ujížděl policejní hlídce. Policisté ho pronásledovali od Brněnské ulice po magistrále do ulice Na Vítězné pláni, kdy zastavil pomocí ruční brzdy před budovou policejního ředitelství. Hlídka muže na místě zadržela, uvedla to mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
3: Policisté zjistili, že muži byl uložen 7letý zákaz řízení motorových vozidel. Provedený test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl s pozitivním výsledkem, kdy však lékařské vyšetření postoupit odmítl. Prohlídkou vozidla policisté nalezli téměř 90 gramů zelené sušiny, která byla následným odborným zkoumáním vyhodnocena jako konopí.
1: Příspěvek 800 korun na sportovní a jiné volnočasové aktivity budou moci získat děti z Prahy 12. Městská část plánuje v novém školním roce pokračovat v projektu Aktivní město. O příspěvek budou moci od září do konce prosince žádat rodiče dětí s trvalým pobytem v Praze 12. Podle radní Michaely Černé z ODS městská část celkem vyčlenila na projekt víc než 1 000 000 korun.
4: Cílem projektu je hlavně pomoci rodinám, pro které mohou být sportovní nebo jiné volnočasové aktivity jejich dětí finančně náročné. Chceme, aby děti měly možnost rozvíjet svůj talent a sportovní dovednosti bez ohledu na to, jaké jsou finanční možnosti jejich rodin.
1: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun. Dostala ji od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Firmy si podle úřadu 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
5: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
1: Úřad potrestal i firmu Sherlock. Má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. O2 proti němu podle své mluvčí Veroniky Zachariášové podá rozklad. V Moskvě včera jednal šéf CIA John Ratcliffe. Listu The Washington Post to potvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. S prezidentem Vladimirem Putinem John Ratcliffe nemluvil. Žádné další detaily ze schůzky mluvčí nezveřejnil. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se utkají o postup do finále smíšené čtyřhry na US Open s ruskou dvojicí Rublevou.

0: Bliov Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová proti Italovi Kobolimu a Benčičové ze Švýcarska. Program začne v New Yorku hodinu po půlnoci našeho času. V Praze bude dnes většinou oblačno až zataženo, k večeru bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekejte výrazné oteplení, naměříme až mezi 27 a 29 stupni. Má být polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Pojďme se podívat také na to, co se děje na pražských silnicích. Ví to Katka Jelenová. Káťo, vítej.
3: Hezké odpoledne. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 byl chvíli zastavený provoz v Lochkovském tunelu. Bylo to kvůli detekci nadměrného nákladu. Ten už je pryč, kolona se ale vytvořila hodně dlouhá. Ještě teď se rozjíždí. V obou pruzích se jede v podstatě krokem mezi Stodůlkami a Ořechem, přibližně mezi 21. a 18. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most se prudce brzdí kousek za Běchovicemi. Před sjezdem na Dolní Počernice překážka průjezd pouze jeden pruh a pomaleji se následně jede i dál až k Europarku. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne, vítejte ve středu 26. srpna u nás na rádiu Praha. Venku máme podbračené počasí, ale příslib zítřka je parádně letní. No a kdo nás zítřku přiblíží? Milky. Adonix. Miley Cyrus. A právě teď je James Bay, ať se vám líbí a ať máte báječné odpoledne.
1: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Fields of Gold, Sting a jeden z hitů prověřených časem u nás na Rádiu Praha ve 13 hodin a 16 minut. Ale protože je středa, tak se budeme věnovat i novinkám. Ano, středa to je čas na nejnovější hudbu. Hudební speciál Hot Zone. Dnes po 21. hodině tedy budou se svými žhavými počiny Fontaines DC, Nessa Barrett, Beck, Sam Smith, Krištof a Sergi Barracuda a další. Nejte si s námi tedy 55 minut toho nejčerstvějšího z našeho hudebního archivu na 107.1 FM a v DAB+, jak bylo řečeno, po 21. A teď také aktuální dopravní zpravodajství. Začneme hlavní částí okruhu směrem z letiště, kde jedničce tady začíná kolona u sjezdu na D5, zhruba na 23. kilometru jen velmi pomalu se sune na úroveň Stodůlek na 21. Poté už se jede v celku plynule i přes omezení mezi Vestcem a Jesenicí. Na Štěrbholské spojce směrem z Černého na Lanový most přetrvává silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Z druhé strany od Barandovského mostu na berete kratší zdržení na jižní spojce. Fronta se sune od Záběhlic na konec Lanového mostu. No a v Cínovecké směrem z D8 čekejte frontu od sjezdu na Březiněve, o kousek dál u odbočky na Čakovice zabrali pravý pruh silničáři. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Everybody Hurts, R.E.M. s námi na rádiu Praha. Teď jsou tu zprávy ve 13.30 s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Řidiči v Praze 6 musí počítat s omezením v Rostocké ulici i po konci prázdnin. Kvůli zpoždění opravy tamní čerpací stanice odpadních vod jsou průjezdné dva jízdní pruhy ze 4. Dělníci budou v místě pracovat až do neděle 6. září. Původně měli mít hotovo do konce srpna. Uvedl to radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš z ODS. Zhruba 35 školních batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispět je možné ještě do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat mohou dárci také sešity, psací potřeby, pravítka a další školní pomůcky. Zájemcům je poté předá místní odbor sociálně právní ochrany dětí. Nepalská správa cestovního ruchu pohřešuje po bleskových povodních a sesuvech půdy na hranicích s Tibetem 384 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Jestli jsou mezi nimi případně i Češi, zatím není známo. Podle stanice BBC zahynulo nejméně 17 lidí. Čínská státní média informují o značném počtu obětí a nepalští představitelé očekávají obrovské ztráty. Do zasažené oblasti míří záchranné týmy i armáda. Fotbalisty pražské Sparty posílil nizozemský obránce Kiana Hoover. Do pražského týmu přestoupil z druholigového anglického Wolverhamptonu a na Letné podepsal víceletou smlouvu. Artis Brno přivedl na hostování do konce sezóny ostravského obránce Karla Pojezného. Součástí dohody klubu je i opce na případný přestup. Do brněnské zbrojovky pak přišel stopér Jakub Pokorný, který naposledy působil v Řecku. V Praze bude odpoledne většinou oblačno až zataženo. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. Zítřek má být slunečný s teplotami až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelenová pro nás má pohled na dopravní situaci v Praze, Káťo.
3: Hezké odpoledne. Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic čekejte první kolonu na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, ztratíte tam okolo 10 minut. Dál na trase se brzdí i před omezením na Hlávkově mostu, tam je fronta o něco kratší, přibližně na 5 minut. Od Holešovic se popojíždí v úseku mezi Florencí a IP Pavlová zhruba čtvrt hodiny. Ječná se zaplnila od Karlova náměstí až k Legerově, zatím jen krátce se popojíždí i před omezením na Ohradě, jak Hartigovou v obou směrech, tak ulicí Jana Želivského od křížení s Malešickou. A v ulici k Barandovu směrem z centra na okruh spozorněte těsně před křižovatkou s Geologickou. Hned před semafory blokuje pravý pruh porouchaná dodávka. 5 minut ztratíte z úrovně teras. A dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 13.36. Prázdniny si ještě užíváme, ať je deštivo anebo slunečno, to nevadí. A užívat si je můžeme i dnes, třeba i na speciálních akcích. Na jednu takovou vás zavedeme už za chviličku.

0: Pandora's Box a skvělý OMD, na které jsme mohli jít i 22. srpna, tedy teď v sobotu sem do Parku 7 v Holešovicích. No a byl to skvělý zážitek, dobře jsme si to užili. Takových zážitků ostatně prázdniny nabízejí mnohem víc. Další zážitek ten probíhá teď. Je to rodinný den na Praze 7 a tam právě naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Vítej ve vysílání, Sabi.
1: Hezké odpoledne, také tě vítám a zdravím tě.
0: Tak řekni, kde přesně na té Praze 7 si a co se tam přesně děje?
1: Tak jsem v ulici Plynární 10 u takové administrativní poměrně nové budovy, která stojí naproti hudebnímu klubu Cross. Je to vlastně hned vedle Argentinské ulice a za touhle budovou je basketbalové hřiště, velmi příjemné prostranství určené pro relax a odpočinek. No a právě tady už za pár minut, přesně od 2 hodin, začne program zaměřený na sport a pohyb. Pořádá ho Česká asociace sportu pro všechny. A jste sem samozřejmě všichni srdečně zváni, protože to je cíl organizace, se kterými jsem tady před chvílí mluvila, aby přišli všichni, a to nejen tedy ti vyložení sportovci, ale taky rodiny s dětmi, ale třeba i starší generace se svými vnoučaty a podobně, protože co si budeme povídat, pohyb je důležitý a je důležité, aby jsme se hýbali pravidelně a abychom byli fit i do toho vysokého věku, takže rozhodně neváhejte, pokud jste někde v okolí, tak doražte, akce je zdarma a navíc si tu budete moct třeba vyzkoušet i řadu sportů, které nejsou až tak běžné. Je to třeba blazepod nebo spikeball, což je míčová hra, která kombinuje prvky volejbalu a trampolíny a na to jsem já speciálně hodně zvědavá.
0: Mimochodem, zkusila jsi z těch jmenovaných sportů něco nebo něco jiného?
1: Zatím ne, protože akce začne za chvilku a já jsem se chystala na tenhle ten náš živý vstup, ale chystám se vyzkoušet si v následujících minutách třeba trikové skákání přes švihadlo, které mě zaujalo, protože tomu se říká rope skipping. Je to taková aktivita se švihadlem, kde se dá dělat ale spousta triků, a to nejen to klasické vajíčko, které známe všichni ze školních tělocvičen. A pak mě taky zaujala cirkusová disciplína s obručí a taky žonglování. Tak uvidíme, jak mi to půjde. Nejsem si úplně jistá, jestli zrovna žonglování bude úplně můj šálek kávy, ale moc se na to těším. A ještě dodám jednu věc, že ta dnešní akce tu potrvá tedy od těch 2 až do večerních 7 hodin a navíc není jedinou, kterou Česká asociace sportu pro všechny pořádá, protože další podobné akce jsou naplánované už na letošní podzim.
0: Tak Sabino, ať se ti to všechno daří, já myslím, že žonglování půjde dobře, k tomu nás život připravuje prakticky od začátku až do nejdelšího konce, i když je čas od času něco odpadne. Měj se hezky a díky za informace.
1: Naslyšenou a hezký den.
0: Teď jsme také na silnicích, konkrétně před Europarkem. Tam popojíždí nesouvislé fronty v obou směrech od Černého mostu na Štěrboholské spojce od Běchovic, od Barandovského pak na jižní spojce od sjezdu do ulice v Korytech. Před Vypichem se plní jak Bilhorská směrem z centra od Kláštera, tak také Kukulova od Plzeňské z úrovně nemocnice. No a dobrou zprávu neseme z ulice k Barandovu ve směru z centra. Těsně před geologickou blokovala pravý pruh porouchaná dodávka, už se jí podařilo odjet. Opět se tak jede bez problému a kolona od teras se rychle rozjíždí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, dospěli jsme ke 14. hodině, jsou tady aktuální zprávy a je tady také Denisa Žižková. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: začala tříletá rekonstrukce pražské invalidovny. Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. Na Slovensku rezignovala šéfka dozorčí rady státní firmy. Funkci získala bez výběrového řízení, zatímco její manžel vyšetřoval ministra vnitra. Bude oblačno až zataženo, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražské invalidovně dnes začala rozsáhlá rekonstrukce. Dělníci opraví fasády, střechy a vybudují zázemí pro dvě stálé expozice. Multifunkční sál a návštěvnická centra. Za opravu stát zaplatí 2 miliardy a 150 milionů korun, přibližuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
2: Já to určitě garantovat mohu, protože ta částka byla připravena už předtím, takže máme ji k dispozici na ta 3 léta v plné výši a rozhodně to nezůstane vyset, ta invalidovna, její rekonstrukce a revitalizace na tom, že my bychom neměli peníze.
0: Oprava invalidovny má skončit v roce 2029. První návštěvníci by do ní mohli přijít v polovině následujícího roku. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj také kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku. Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci 1 000 000 eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti nebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. Ve Spojených státech jsou stíhaní kvůli drogám a terorismu. Hrozí jim až do životí. Na Slovensku odstoupila z vedení státní energetické firmy manželka policisty, který vyšetřoval ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka. Stalo se to 2 dny poté, co protikorupční organizace upozornila na možné pochybnosti o nestrannosti jejího manžela. Policista trestní oznámení na ministra opakovaně odmítl. Jeho žena přitom získala funkci od ministerstva hospodářství ovládaného Eštokovou stranou Hlas.
3: Policista prověřoval cestu Šutaje Eštoka do Spojených arabských emirátů před 2 lety. Nejasné bylo hlavně to, kdo ministr

0: Kuchařovi a jeho partnerce pobyt zaplatil. Podle vyšetřovatele ale k trestnému činu nedošlo. Jeho manželka, která do té doby pracovala jako kosmetička, mezitím bez výběrového řízení získala místo v dozorčí radě státní energetické firmy. Hájila se tím, že manželovi o nové funkci neřekla. Teď odstoupila prý kvůli ochraně soukromí rodiny. Ministerstvo hospodářství, které ji nominovalo, ještě po zveřejnění kauzy tvrdilo, že splňuje všechny zákonné podmínky. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Zlína i Bohemians vstoupili do domácího poháru vítězně. Oba týmy vyhrály na stadionech klubů ze třetí nejvyšší soutěže. Pražané porazili domácí Zápy 3-2, Zlín zvítězil v Uničově 2-0. Do druhého kola soutěže dnes zasáhne dalších 8 ligových celků. V Praze čekáme oblačno, zataženo k večeru, ubývání oblačnosti a teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Je tady taky Káťa Jelinová, aby nám řekla, jak je to na silnicích po 14.
4: V Praze přetrvává spíše klidnější prázdninový provoz. S delším zdržením počítejte hlavně na magistrále. Jedete-li z Pankráce do Holešovic, první naberete na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, poté před zúžením na Hlávkově mostu. V obou případech ztratíte 5 až 10 minut. Magistrála zůstává plná i v opačném směru, tedy od Holešovic na Pankrác, a to v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Tam čekejte zhruba 10 minut navíc. A v Husické na úrovni Vítková bourala dvě osobní auta. Tam se dá projet bez výraznějšího zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné 26. srpnové odpoledne, obzvlášť Luďkům, kteří dnes slaví svůj svátek. Všechno nejlepší. No a také samozřejmě všem, kteří nosí úplně jiná jména. Je tady příjemné prázdninové odpoledne a to si můžeme užít. Kdo s námi? Lost Frequencies. But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't. Taky Alesso a Nico a Vince. A právě teď je tady s námi Teddy Swims. Ať se vám líbí a ať se vám daří odpoledne si skutečně užívat.

0: Námi na rádiu Praha je 14 hodin a 15 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer. Je středa, klidně to můžete udělat, už se nám hlasy schází. Teď kdo je ve hře? Dermot Kennedy, The Weight of the Woods, to znamená El Peso z letošního roku. No a když se podívám na Dermota Kennedy právě na tohleto album, tak tam najdete takové hity jako Funeral, Refuge anebo Honest. No a proti němu stojí Olivia Rodrigo, také s deskou z letošního roku. Z června, konkrétně 12. vyšlo právě tohle album, které se jmenuje You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. A na něm najdete hity Drop Dead, The Cure, Stupid Song a další. Koho budete chtít slyšet, tedy Olivia Rodrigo a nebo Dermota Kennedyho? No pokud se podívám na průběžné pořadí, tak o jeden jediný hlas zatím vede Olivia Rodrigo. Hlasujte na našem Facebooku.
1: Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané Josefov.

0: Jestliže jste s námi na silnicích, tak vás bude zajímat, že na jižní spojce kousek za Barrandovským mostem sledujeme silnější provoz ve všech třech pruzích. Pomalu se jede až ke sjezdu na Pankrác, následně už se pokračuje plynule. No a brzdí se opět až na úrovni Spořilova. Odtud čekejte nesouvislou frontu až ke křížení s Černokosteleckou. Od Černého mostu naberete kratší zdržení na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Europarkem. Krátce se popojíždí i před omezením na ohradě. Jak Hartigovou v obou směrech, tak ulicí Jana Žilivského k křížení s Malešickou. No a v Troji začali s regulací vjezdu do Blanky směrem na Břevnov. Kolona se začíná tvořit už ve sjezdu z Holešoviček do Nové Povltavské. Mějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: máme.
1: Mira Islámy na rádiu Praha, teď je 14.31, Denisa Žižková ve studiu a zprávy připravené.
2: Dobré odpoledne. Česká televize pozastavila projekt modernizace budovy zpravodajství v Praze na Kavčích horách. Důvodem jsou úsporná opatření kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií. Během dnešního jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec dnes odstoupil z čela státního dopravce. Ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Novinářům to po dnešním jednání dozorčí rady společnosti řekl její místopředseda Dan Ťok. Víc než 3-kilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu na dnešním kontrolním dni. Ke stavbě dálnice to řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat už vybudovanou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak zcela mine polské pohraniční město Lubavka a českou pohraniční obec Královec. Bývalý veleúspěšný tenista Roger Federer se v úterý večer vrátil za ovací fanoušků na stadionu Artura Ashe, kde získal 5 Grand Slamových titulů v rámci akce nazvané Ikona se vrací do New Yorku. 45-letý Švýcar zavzpomínal na dřívější zápasy na US Open a sehrál také exibiční dvouhru a čtyřhru. Novinářům řekl, že si návrat na centrální dvorec užil. Dnes má být oblačno, zataženo, k večeru by měla oblačnost ubývat a teploty v Praze 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A Káťa Jelenová nám řekne, jak je to teď na silnicích.
4: V Troji silnější provoz před Blankou podle potřeby regulují vjezd do tunelů. Popojíždí se tak nejen v Nové Povltavské, předtím i Holešovičkami téměř od Bulovky. Štěrboholská spojka plnější mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Z druhé strany pak jižní spojka od Spořilova. Průmyslovou od Hloubětína do Hostivaře se sune kolona téměř od Českobrodské. A na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směrem do Hradce Králové vzniká fronta už ve sjezdu z okruhu na Černém mostě. Okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na prvním kilometru. V pravém pruhu tam bourala 2 osobní auta. Dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Pěkné odpoledne a dobrý den. Máme 26. srpna. Historici a ti, kteří se o historii zajímají, určitě ví, co se 26. srpna 1346 stalo. Bitva u Kresčaku. Nejen na tu, ale i na jiné věci se jistě zaměří Petr Jungmann, až bude brát přehled dnešního dne. Najde tam spoustu jistě i pozitivních výročí. No a do té doby Coldplay anebo Robin Schulz.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 26. srpna. Svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Celý národ spoléhal, že 5 dní po invazi nejvyšší československé komunistické vedení uhájí v Moskvě sen o socialismu s lidskou tváří. Československá delegace, vedená tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou, podlehla tlaku a podpisem moskevského protokolu 26. srpna 1968 pohřbila všechny naděje pražského jara. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Před 4 lety zemřela Zagorka. Hana Zagorová, bylo jí 75. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. Jen rok a 4 dny po své korunovaci po bitvě na Bílé hoře kvapem opouštěl Prahu. A já přeju hezký den.
4: Na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol na Černý most narůstá kolona kvůli nehodě na D11 se směrem na Hradec. Na prvním kilometru řeší kolizi 2 osobních aut. Jede se tam pouze levým pruhem. Zdržení je zhruba 15 minut a už se ucpává i sjezd na D11 směrem z D10. Před Europarkem přetrvávají kolony v obou směrech od Barandovského mostu na jižní spojice od Spořilova od Černého mostu a Štěrboholské od Běchovic. V Blance směrem z Břevnova do Troji houstne provoz od sjezdu na Letnou až do Nové Povltavské. Zdržení čekejte i v opačném směru. Před Blankou v Troji se sune fronta už z Holešoviček od Kuchyňky. Povltavská na trase k tunelům se zaplnila zatím v kratším úseku mezi Zenklovou a Bulovkou. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
7: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
7: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy.

0: sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši zhruba 280 milionů korun. Bezvěrov na severním Plzeňsku organizuje pomoc pro rodiny po nočním požáru několika domů. Bude oblačno až zataženo, k večeru ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
2: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
0: Úřad potrestal i firmu Sherlock, ta má zaplatit zhruba 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné, mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že proti němu firma podá rozklad. Bezvěrov na severním Plzeňsku řeší následky nočního požáru 4 řadových rodinných domů. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 18 milionů korun. Obec teď pomáhá postiženým s nejnutnějšími potřebami. V místní škole vytvořila krizové zázemí. Pokračuje nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Chodíme za nima, protože jsou u svých domovů, který si hlídají, doufají, že to nebude takový katastrofický scénář, takže chodíme za nima, že se můžou dojít napít, vaříme bramboračku, je tady prostě zázemí pro všechny. Ptala jsem se, jestli nepotřebují ubytování, ale zaplať pánbu mají tak skvělý rodiny, který se postarali.
0: Nepálská správa cestovního ruchu pohřešuje po bleskových povodních na hranicích s Tibetem 384 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Jestli jsou mezi nimi, případně i Češi, zjišťujeme. Při povodních a sesuvech půdy zemřelo podle stanice BBC nejméně 18 lidí. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média informují,

0: mluví o značném počtu obětí a nepálští představitelé očekávají obrovské ztráty. Do zasažené oblasti míří záchranné týmy i armáda. Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen se rozhodl přijmout nevšední sportovní výzvu. Čtyřnásobný mistr světa se na slavném okruhu v Silverstonu pokusí v netradičním závodě motokár porazit stovku soupeřů. Aby byla soutěž ještě napínavější, do závodu nazvaného Max versus 100 vyrazí 16. září z posledního místa na startovním roštu. Neobvyklý závod se uskuteční na speciálně upravené trati legendárního okruhu. Souboj v Silverstonu zorganizoval Red Bull, majitel Verstappenova závodního týmu Formule 1. Soupeři nizozemského pilota se budou rekrutovat z řad dalších sportovců z různých odvětví, celebrit, influencerů a fanoušků. Dnes by mělo být oblačno, postupně ubývání oblačnosti a teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A Katka Jelenová nám řekne, jak to vypadá na silnicích, Káťo?
3: Na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol na Černý most trvají potíže. Kolona z 60. kilometru se sune na první kilometr D11 směr Hradec. Tam už ale podle všeho následky nehody odklidily a zdržení by se tak mělo začít krátit. Naopak přetrvává na okruhu následně na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Nesouvisle se popojíždí téměř od nájezdu z dálnice D11 až za Europark. Plnější stále i jižní spojka od Barandovského mostu, přesněji od sjezdu do ulice v Korytech. A na jižní spojce zpomalíte i před zmíněným Barandovským mostem, zatím od sjezdu na Pankrác ztratíte okolo 10 minut. A v Blance směrem z Břevnova do Troji hustý provoz od sjezdu na Letnou až do Nové Povltavské. Zdržení naberete i v opačném směru, před Blankou v Troji se sune fronta už z Holešoviček od Bulovky. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne a dobrý den obzvláště Luďkům. Všechno nejlepší jakým dnešním svátečním oslavám. No a s kým se bude oslavovat? Nicky Orr a Daisy. No tu v téhle hodině budou držet i Red Hot.

0: Heavy Cross Gossip, s vámi je Rádio Praha, 15 hodin 16 minut. Vždycky nám udělá radost, když je nějaká uzavírka otevřená dříve, než je oficiální termín ukončení prací, že se to prostě stihne. No a tramvají prý na jedné trase budeme jezdit zřejmě dokonce o půl roku dřív. Mezi IP Pavlova a Italskou ta trať by mohla být obnovena dokonce už od 5. září. A vzhledem k tomu, že je to centrum Prahy, tak je to více než dobrá zpráva. Pokud se chcete dozvědět víc o téhleté záležitosti, tak se podívejte na naše stránky na praha.rozhlas.cz. Tam všechno najdete. A pojďme do ostrého provozu společně s Káťou Jelenovou.
1: Magistrála směrem z Pankráce do Holešovice plní hned ve dvou úsecích. Nejprve na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, poté mezi Bulharem a Zúžením na Hlávkově mostu. Opačný směr z Holešovic do centra a desetiminutová kolona mezi Florencí a Muzeem. V Blance směrem z Břevnova do Troji se stále popojíždí od sjezdu na Letnou až k výjezdu do Nové Povltavské. V Patočkově před tunely fronta od Kajetánky na 10 minut. Bělohorská před Vypichem zaplněná z centra od Kláštera, silný provoz následně směrem ke Karlovarské i na úrovni Bílé hory. Jižní spojka na trase k Barandovskému mostu plnější téměř od nájezdu z Vídeňské. Pokud jedete směr Černý most, zpomalíte kousek za Spořilovem. A od Černého mostu se nesouvisle popojíždí na Štěrboholské spojce v tradičním úseku mezi Hradeckou D11 a Průmyslovou. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 15.30. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dílí v úzkém kontaktu s úřadem v Katmandu a situaci průběžně sleduje. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje téměř 400 turistů, většina z nich jsou cizinci. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku. Řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj také kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku. Po postupu do osmifinále mistrovství Evropy mají české volejbalistky volný den. Zítra je čeká závěrečné utkání ve skupině. V Brně budou hrát proti Bulharsku. Po zbytek dneška by měla pomalu ubývat oblačnost a teploty v Praze maximálně 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelinová nám řekne, kde se zahušťuje doprava.
3: A začneme pohledem na hlavní část okruhu ve směru z letiště, kde jedničce kolona se tvoří už ve sjezdu z plzeňské D5 a 15 až 20 minut se sune k Ořechu na 19. kilometr. Sever Prahy, Cínovecká směrem z D8 do centra a nehoda těsně před sjezdem na Březiněves. Průjezdný je tam pouze jeden průch a fronta téměř od zdip na 10 až 15 minut. Kbelská Zloubětína nahoru do Letňan se zaplnila od křížení s Poděbradskou. Chvílemi se zastavuje už v Průmyslové od Hostivaře. Průmyslová v opačném směru, tedy z Hloubětína do Hostivaře, a nesouvislá fronta mezi Spalovnou a Jižní spojkou. Na obou spojkách před Europarkem silný provoz od Černého mostu na Štěrboholské v celé délce, předtím i na okruhu od D11. No a směrem z Barandovského mostu se ucpává Jižní spojka, a to od sjezdu do ulice v Korytech. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Měli jste byl fajn.
7: V 16 se všechno láme.
6: Je to jiný než holku.
7: První vztahy. První rozhodnutí.
8: Neříkal jsi, že má holku?
9: Jo.
7: A snaha zapadnout.
8: Jo.
6: To je Matyáš.
8: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
7: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
9: Je Radek doma?
10: Toho ti nic není.
7: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
11: Host Lenky Vahalové. Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a výstavu. Heleně je stále v patách a zpěvačka o ní téměř neví. Lenka Hatašová se tak po dlouhé době vrací k reportážní fotografii. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 15 hodin 34 minuty s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. My už za chviličku otevřeme téma, které tak úplně nevoní. Je to čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. Ale když už jsme u té vůně, tak by to mělo být mnohem lepší. Jak je to možné? Řekneme právě za těch 10 minut.

0: Crazy a Seal z 90. na rádiu Praha. Teď máme 15 hodin 45 minut. Méně zápachů bychom měli cítit tady v Praze z ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Pražské vodovody a kanalizace tam zprovoznili linku, a to novou linku, na hrubé přečištění odpadních vod. Byl se tam podívat i kolega Petr Kastner, který teď sedí se mnou ve studiu. Vítej, Petře.
1: Hezký den.
0: Povídej.
1: Znečištěná voda přitéká do podzemní části budovy, kde jsou česle, přes které voda teče. Hrubé nečistoty se o ně zachycují a automatický systém je pak vytahuje nahoru. Přirovnal bych to k takovému malému výtahu. Dále hrubý odpad putuje do Lysu, aby v něm nezůstávala voda, a potom ho přepravník odveze do velkých 12-tunových kontejnerů. Dopoledne jsem se na jejich obsah mohl podívat. Bylo tam například mnoho plastových obalů a různé kusy látky. Vodohospodáři proto vyzývají lidi, aby do toalety nevhazovali věci, které tam nepatří.
0: To jsme si už řekli, jak to nové zařízení, které tam bylo instalované na Císařské louce, funguje. Ale kolik takového toho hrubého odpadu zhruba zachytí ta čistírna denně? Zjišťoval si?
1: Zjišťoval asi 10 tun. Ústřední čistírna na Císařském ostrově čistí zhruba 95% odpadní vody z celé metropole. Zbytek zajišťuje dalších 21 menších čistíren. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude díky nové technologii provoz čistírny levnější. V minulosti měli totiž problém, že se některé hrubé nečistoty dostaly do dalších fází čištění vody, což práci komplikovalo. Nová hala by měla taky omezit zápach. Je totiž uzavřená a její součástí jsou takzvané dezodorizační stanice. To je zařízení, které čistí vzduch před jeho vypuštěním do okolí.
0: No, teď trošku o penězích, kolik výstavba té nové haly pro hrubé čištění stála?
1: Téměř 400 milionů korun. Stavbaři na ní pracovali od října 2023. Práce jim prý komplikovalo to, že chod čistírny nemohli omezit. Při výstavbě nového přítoku odpadní vody tak mohli využít jen krátké noční odstávky. Součástí budovy jsou 4 česle v nátokových kanálech, fotovoltaická elektrárna a prostor pro kontejnery na zachycené nečistoty. Ročně místem proteče zhruba 110 milionů metrů krychlových odpadních vod. To je pro představu skoro polovina objemu Slavské přehrady.
0: Pražské vodovody a kanalizace zprovoznili novou linku na hrubé předčištění odpadních vod a tím nás zbaví nepříjemného zápachu. Mluvili jsme o tom s kolegou Petrem Kastnerem. Petře, díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A jdeme také na silnice vyzvědět, co se tam děje. Ví to Káťa Jelenová. Káťo?
2: Na trase z Mělníku do Prahy čekejte zdržení na obchvatu Líbeznic od dnešního rána. Je tam nové omezení. Projíždí se Kyvadlově z obou stran. Jsou tam kolony, jak jsem říkala, delší, teď 10-minutová, teď aktuálně od Prahy. Od Mělníka je to jen na pár minut. Pokud ale pokračujete dál k D8, připravte se na frontu hned po napojení u Zdib. 10 až 15 minut zabere trasa k nehodě v Cínovecké těsně před sjezdem na Březiněves. Průjezdný tam zůstává pouze jeden pruh. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, fronty se sunou jak Holešovičkami od Bulovky, tak po Vltavskou od Čuprovy i Trojskou od Kempu. Na jižní spojce před Barandovským mostem silnější provoz od nájezdu z Vídeňské, následně i v Dobřížské před Mrázovkou. A v Radlické do centra kolona od ČSOB až k Dobřížské, v Plzeňské od Kavalírky. Odtud k tunelům je to na čtvrt hodiny. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: Rádio Praha. Novinka.

0: sněmovna přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel. Auto s pěti dětmi narazilo na Brněnsku do stromu, jedno zemřelo, řidič byl opilý. Bleskovou povodeň v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 31 lidí, další stovky se pohřešují. Bude oblačno až zataženo, k večeru ubývání oblačnosti, teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
2: My jsme nehlasovali proti prezidentovi, my jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obranný schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
0: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech pět opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. U Doubravníku na Brněnsku vyjel dnes dopoledne osobní vůz mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších pět lidí je zraněných. Čtyři z nich jsou děti. Zranění dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Na místě policie okolnosti nehody vyšetřuje, řekl to policejní mluvčí Petr Vala a mluvčí záchranářů Michaela Botová. Blesková povodeň a sesuvy půdy v Tibetu a na severu Nepálu už mají nejméně 31 obětí. Téměř 400 lidí se pohřešuje. Podle předběžných informací publikovaných televizí BBC neštěstí nejspíš spustilo zemětřesení, které utrhlo lavinu. Ta se následně svalila do ledovcového jezera, které se protrhlo a voda z něj zaplavila přilehlé údolí.
3: Zasažená oblast je oblíbená destinace turistů a vodáků. Mezi pohřešovanými je tak podle nepálských úřadů necelých 300 zahraničních cestovatelů. České ministerstvo zahraničí aktuálně nemá informace, které by nasvědčovaly, že by mezi nimi měli být i Češi. Nepravděpodobné je to i podle horolezce a provozovatele cestovní kanceláře Jana Trávníčka.
4: Je vlastně hrozně málo. Turistická sezóna ještě nezačala.
3: Sezóna v oblasti totiž začíná zhruba v půlce září. V postiženém regionu už zasahuje nepálská armáda a záchranáři. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Všechny české lodě na mistrovství světa v rychlostní kanoistice zatím postoupily do semifinále. Kanoista Martin Fuxa na kilometru z druhého místa stejně

0: Stejně tak čtyřka jak na poloviční trati, pokračuje Daniel Havel.
1: Byla to dobrá jízda, většinou máme ty vstupy do mistrovství světa nebo do těch závodů takový rozpačtější. Tato jízda nebyla úplně uhlazená, ale jsme s ní spokojení, chtěli jsme dobrý tempo, podmínky nám taky docela vyhovovaly, takže se budeme těšit na další boje.
0: V semifinále jsou i ženský čtyřkajak a debelkáno Jeřáhová Šímová, obě lodě na 500-metrové trati. V semifinále si na 200 vyjeli také kanoista Hrabal a kajakář Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru. K večeru by v Praze měla ubývat oblačnost a teploty dnes 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A je tady také pohled na silnice, ten nám zprostředkuje Káťa Jelenová.
4: Hlavní část pražského okruhu směrem z letiště k D1 značně ucpaná v úseku mezi Plzeňskou D5 a Ořechem. Mezi 23. a 19. kilometrem pojedete bezmála 20 minut. Okruh se plní i ve směru z D1. Kolona se sune na výjezdu z Lochkovského tunelu k Ořechu zhruba 15 minut. Zdržení naberete i v ulici k Barandovu před okruhem. Do fronty se vyjíždí za Kauflandem. V Troji pokračuje regulace vjezdů do Blanky. Fronty se sunou jak Holešovičkami od Bulovky, tak po Vltavskou od Čuprovy i Trojskou od Kempu. Na jižní spojce před Barandovským mostem stále silnější provoz od sjezdu na Pankrác, následně i v Dobřížské před Mrázovkou. I tam už vjezdy do tunelu dle potřeby regulují. Kolony tak čekajte i v Radlické od ČSOB, ve Vrchlického předtím i v Plzeňské od Kavalírky, nahoře na Břevnově i v Patočkově od Kajetánky. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 16. hodině, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Je tady 26. srpen, který si můžeme užít v polojasné obloze. Zítra má být krásných letních 29. No a k zítřku nás přiblíží Damiano David. Taky Linkin Park. Ellie Goulding. Ti všichni ještě v téhleté hodině, ať se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Tady je Rádio Praha 26. srpna 26. Máme středu a středa to je čas nejnovější muziky, ostatně vždy po 21. hodině Hot Zone. No a dnes se svými žhavými počiny budou Fontaines DC, Nessa Barrett, Beck, Sam Smith, Krištof a Sergi Barracuda a další. Hot Zone je pro vás připravena, jak už bylo řečeno, po zprávách v 21 hodin, takže si s námi dejte těch 55 minut to nejčerstvějšího z našeho hudebního archivu. A my si dáme pohled na silnice zprostředkovaný Káťou Jelenovou. Káťo?
1: Na městském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech Kolonu, tak čekejte v Dobřížské. Po pojíždí už kousek za Barandovským mostem, předtím naberete zdržení i na jižní spojce od Vídeňské. Plná stále i Radlická od ČSOB, Plzeňská od Kavalírky, na Břevnově Patočkova od Kajetánky. V Troji se po pojíždí před Blankou v Holešovičkách od Bulovky, v Povltavské od Čuprovy i v Trojské od Kazanky. Na jižní spojce z Barandovského na Černý most spozorněte těsně za nájezdem od Vídeňské. Řeší tam sice drobnější nehodu v pravém pruhu na místě, ale i policie a jede se levým a prostředním. Tvoří se kratší fronta, 5 až 10 minut tam ztratíte. Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde je jedna kousek za Ořechem na 19. kilometru, tam už větší nehoda. V levém pruhu dvě osobní auta, místo je označené světelnou šipkou a kolona z 23. kilometru, tedy od sjezdu na D5, je na více než půl hodiny. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Doprava. Informace s vámi Rádio Praha i v 16.30, kdy jsou tu zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Ministr kultury Otto Klempíř dostal od premiéra Andreje Babiše seznam zhruba 15 státních památek, které mají být v nynějším volebním období obnoveny. Babiš na to dnes upozornil při zahájení rekonstrukce Invalidovny v Karlíně. Klempíř novinářům řekl, že mu na to ministryně financí Alena Schillerová přislíbila více než miliardu korun. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Podle digitální informační agentury společná doména gov.cz usnadní rozpoznání skutečné stránky úřadu a sníží se tak riziko záměny s podvodnými weby. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Ukrajinský útok na autobus v Luhanské oblasti zabil 9 lidí, dalších 5 zranil, uvedl to dnes šéf zprávy ruskem okupovaného ukrajinského regionu Leonid Pasečník na platformě Telegram. Úder podle něj zasáhl linkový autobus, ve kterém cestovalo 15 lidí. Ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o posledních 4 účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahče Istanbul, slovinské Celje proti Slovanu Bratislava, řecký AEK Ateny nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami. K večeru bude ubývat oblačnost a teploty dnes v Praze maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co pro nás má teď Káťa Jelinová z dopravy?
3: Hezké odpoledne. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 popojíždí kolona už ve sjezdu z dálnice D5. Na okruhu se brzdí na 23. kilometru a přes půl hodiny se jede krokem k nehodě za Ořechem. Na 19. kilometru v levém pruhu srážka dvou osobních aut. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Okruh zůstává zaplněný i ve směru z D1 k letišti, hlavně na výjezdu z Lochkovského tunelu za Barrandov. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí se sune fronta od Zdib k nehodě v Cínovecké u sjezdu na Ďáblice. Je to přibližně na čtvrt hodiny, projíždí se tam stále pouze jedním pruhem. A přímo v metropoli stále ucpané spojky, jak jižní na trase k Barrandovskému mostu od sjezdu na Pankrác, tak i k Černému mostu mezi Spořilovem a Štěrboholy. Na Štěrboholské z Černého na Lanový most se zdržíte v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem, občas se zpomaluje už dříve na východní části okruhu za Hradeckou dálnicí D11. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: No a hity na Rádiu Praha přinesou za chviličku Adele, Hearts, Leonia Kolum Scott a informace Jirka Štefl, protože jsou připravené pražské tipy. Už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 16.44 a my otevíráme také pražské typy Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Přidejte se k běžeckému klubu Archiran, který organizuje Centrum architektury a městského plánování. Pod vedením zkušených trenérů a trenérek se postupně dostanete do tempa, zlepšíte techniku a zjistíte, že běh může být překvapivě zábavný způsob, jak pozorovat rozvoj Prahy. Ve čtvrtek od 18 hodin se bude běhat v Chodkových sadech a detaily najdete na webu kempu. A kinobus dopravního podniku je na své předposlední letošní zastávce. Tenhle týden ho najdete na Zličíně, konkrétně v parku na Prameništi. Ve čtvrtek večer tam budou zdarma promítat snímek Velrybí píseň. V animovaném filmu pro celou rodinu budete sledovat dobrodružství mladého keporkaka Vincenta. A začíná ve 20.45. Kinobus dopravního podniku se pak příští týden ještě přesune na Sluneční náměstí v Praze 13. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Káťa Jelinová ještě doplní aktuální dopravu.
2: Na okruhu směrem z letiště k D1 za Ořechem na 19. kilometru v celku svižně odklidili následky nehody dvou aut z levého pruhu, kolona ale stačila narůst velmi dlouhá. Aktuálně se sune okruhem od Zličína z 23. kilometru na D5 od Rudné ze 3. kilometru. Odtud pojedete téměř 40 minut. Nuselský most do centra plný zhruba z poloviny, do Legerovy k prvním semaforům je to na 10 až 15 minut. O kus dál naberete zdržení i před omezením na Hlávkově mostu. Od hlavního nádraží ztratíte až 20 minut. Kolona na magistrále se sune i v opačném směru, tedy z Holešovic na Pankrác. Delší úsek mezi Florencí a IP Pavlova vyjde také přibližně na 20 minut. Holešovičky ucpané z centra od mostu Barikádníku až k Bulovce, opačný směrem taktéž plný, a to kvůli pokračující regulaci provozu v Blance. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Hit
5: týdne. Ella Langley, číslo 1. Adonis, nejlepší novinkou kola, číslo 2. Another a 54 Ultra, trojka. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha.
6: Hit týdne.
5: Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
6: Na praha.rozhlas.cz.
5: Další kolo zase v neděli po 9.
7: Praha.rozhlas.cz.

bursting at the seams.

0: firmu na stavbu tramvajové trati mezi Malovankou a Strahovem vybral dopravní podnik hlavního města. Odbory schválily změny v platových tabulkách. Meta a 29 amerických států urovnají spor o závislostech dětí na Instagramu a Facebooku mimo soudně. Čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty zítra až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražskou tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem postaví za více než 820 milionů korun sdružení firem Elektrizace železnic Praha, Firesta.

0: některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO.
1: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou, budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí, zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením, teď to budeme všechno počítat.
0: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Na znojemské historické vinobraní, které se letos uskuteční od pátku 11. září do neděle 13. září, letos poprvé mohou vyjet lidé speciálním vlakem z Prahy přes Jihlavu. V sobotu vlak vyjede z hlavního města v 6.50 a zpět se vydá ve 23 hodin 45 minut. Letos je vinobraní součástí oslav 800 let povýšení města na Královské a nabídne program na 14 scénách. Společnost Meta se ve Spojených státech dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Technologickou firmu zažalovalo 29 amerických států kvůli tomu, že Facebook a Instagram vědomně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Dopady pak zatajovala před veřejností. Meta v rámci dohody popřela jakékoliv pochybení. Státům ale zaplatí v přepočtu zhruba 345 miliard korun a ve Spojených státech provede změny pro dospívající uživatele svých sociálních sítí. Týkat se to má například denních časových limitů a nočních blokací. Dohodu musí ještě schválit soud. Skifařka Alice Prokešová obsadila druhé místo v úvodní rozjížďce na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu a postoupila do pátečního čtvrtfinále. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského nestačila jen na Litevku Viktorii Senkuteovou, stříbrnou medailistku z letošního evropského šampionátu. Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy a teploty zítra v Praze 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: A jsou tady dopravní informace a Katka Jelenová.
4: Ve Kbelské z Hloubětína do Letňan popojíždí kolona v celé délce, chvílemi se brzdí i v průmyslové před Poděbradskou. Ve Kbelské těsně před sjezdem do Novopatské teď navíc i nehoda, v levém pruhu tam bourala dvě osobní auta. Úsek mezi Poděbradskou a sjezdem do Cínovecké je teď přibližně na 20 minut. Devítka na obchvatu Líbeznic ucpaná kvůli novému omezení, od dnešního rána tam pracují na opravách vozovky a projíždí se Kyvadlově pomocí semaforů. Kolona z Prahy přesněji už kousek za sjezdem z D8 se vleče 15 až 20 minut. Od Mělníka ztratíte maximálně 5 minut. V Cínovecké od Zdib do centra už se kolona pomalu rozjíždí. Následky nehody u sjezdu na Březině ves odklizené. Opět se jede oběma pruhy. A D5 před Prahou narůstající kolona. Aktuálně se sune od Rudné z 5. kilometru. Na okruh k Ořechu na 19. pojedete téměř 40 minut. Na okruhu směrem z letiště se brzdí už kousek za Karlovarskou na 25. a půltém kilometru. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Po 17. hodině tady bude Dermot Kennedy. Pak třeba Calvin Harris. A třeba David Kushner. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezké odpoledne.

0: Tak máme středu a na Facebooku Rádia Praha už hoří další hlasování do pořadu Vinyl. Tak opět je to teď velice nerozhodné a rozhodujete mezi dvěma novějšími alby. Dermot Kennedy je jedna volba, jedno LPčko jmenuje se The Weight of the Woods a druhá volba je zpěvačka Olivia Rodrigo a její album se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. V překladu vypadáš docela smutně na to, jak moc jsi zamilovaná. Tak se jmenuje album Olivia Rodrigo. Tak budeme si hrát jí, anebo Dermota Kennedyho. Je to na vás, jak říkám, zatím je to hodně, hodně nerozhodně, takže zahlasujte, ať se tam už vytvoří nějaký náskok u někoho. Jsem zvědav, jak to bude dál probíhat. Času na hlasování ještě opravdu hodně, jako vždy, až do pondělní 12. hodiny. A teď už doprava a Katka Jelenová.
1: Na městském okruhu stále pokračuje regulace provozu v tunelech Kolonu, tak čekejte v Dobřížské, po pojíždí už kousek za Barandovským mostem, předtím naberete zdržení i na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Plná stále Radlická od ČSOB Plzeňská od Kavalírky na Břevnově Patočková, v ní čekejte opravdu hodně dlouhé až 20-minutové zdržení. V Troji se po pojíždí před Blankou v Holešovičkách od Bulovky, v Povltavské téměř z Balabenky, v Trojské od Kazanky. Nuselský most do centra zůstává ucpaný přibližně z poloviny, do Legerovy k prvním semaforům je to na 10 až 15 minut. O kus dál nabíráte další zdržení před omezením na Hlávkově mostu, od hlavního nádraží ztratíte okolo 20 minut. A kolona na magistrále se sune stále i v opačném směru, tedy z Holešovic na Pankrác. Úsek mezi Florencí a IP Pavlova vychází na 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Jsou tady krátké zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobrý podvečer. Nový pavilon v domově Palata pro lidi s Alzheimerovou chorobou v Praze 5 by měl být hotový příští rok v dubnu. Vedení hlavního města ho chce otevřít v červnu. Stavbu za více než 320 milionů korun teď dokončují dělníci. Pražský městský soud dnes potvrdil bývalému příslušníkovi komunistické státní bezpečnosti Miloši Knotovi za zneužití pravomoci úřední osoby 2letý podmíněný trest. Muž musí také zaplatit 26 700 korun. Podílel se na perzekuci studenta Českého vysokého učení technického, který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. Rozhodnutí je pravomocné. Policie dnes v Česku zadržela 5 lidí, kteří jsou stíhaní v Německu v souvislosti s rozsáhlým podvodem na dani z přidané hodnoty. Organizovaná skupina obchodovala v poslední době hlavně s bezdrátovými sluchátky. Škoda na zkrácené dani byla zatím vyčíslena na více než 20 milionů korun, to je v přepočtu asi 482 milionů korun. Dvojskyf Libor Neděla Jakub Podrazil postoupil do finále veslařského mistrovství světa v Amsterdamu. V semifinále byli čeští reprezentanti třetí. Počasí čekejte zítra polojasné nebo skoro jasné a teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A půl šesté také dopravní zprávy a Katka Jelenová.
3: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se sune kolona z kilometru 4,5, možná už 5, rychle narůstá. Na úrovni čerpací stanice Orlen na 4. kilometru se srazila 2 osobní auta. Velmi pomalu se pak pokračuje i dál k okruhu za Ořech, je to na bezmála 50 minut. A na D5 teď potíže i na výjezdu z metropole směrem na Plzeň. Na úrovni Chrášťan na 1. kilometru kolize fronta popojíždí z okruhu směrem z D1 od sjezdu na Rudnou. Do Břížská za Baran Randovským mostem plná až k Mrázovce. Důvodem je pokračující regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Plno nadále i v Radlické do centra v Plzeňské od Kavalírky. I v Patočkově tam se postává 20 minut z úrovně Kajetánky. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Lánská obora chce přírodu přibližovat veřejnosti i do budoucna, pořádá komentované prohlídky a staví nové infocentrum. Více řekneme už za chvíli.

0: A my se už v našem vysílání vypravíme do Lánské obory, kde se mohou lidé seznámit se životem divoké zvěře. Několikrát do roka pořádá lesní správa Lány komentované prohlídky. Teď tam vzniká nově naučné centrum. Otevřeno by mohlo být na podzim. Podrobnosti zjišťoval v Lánech náš reportér Richard Webbs, který je teď s námi ve spojení. Hezký den.
1: Hezký den. Komentované prohlídky jsou v Lánské oboře 7x do roka. Ta nejbližší bude tuto sobotu. Zájemci po lesích jezdí minibusem a zastavují na různých místech. Návštěvníci uvidí například Masarykův kámen, prezidentskou vyhlídku i další místa spojená s historií obory. Prohlídka končí v takzvané demonstrační obůrce, kde právě jsem. Kousek odsud by lesní správa Lány měla příští rok na podzim otevřít informační centrum. Lidem formou výstav přiblíží historii obory, zájemci se tam ale seznámí také se zvěří, která v oboře žije a zjistí něco i o chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, kde se obora nachází.
0: Lánská obora se ale také potýká s přemnožením některých druhů zvířat. Jak situaci řeší?
1: Od roku 2024 se lesní správě Lány podařilo snížit počet zvěře v oboře asi o 1000 až 1500 kusů. Žije tady třeba jelen evropský, daňci nebo divoká prasata. Na snižování jejich počtu se podílí i veřejnost. Zájemci si totiž můžou zaplatit lov, a to buď samostatný nebo skupinový. Cena za odlov jednoho z největších jelenů může být i 800 tisíc korun. Přemnožená zvěř je podle ředitele lesní správy Lány Michala Pernici problém třeba proto, že zvířata vytváří zátěž pro okolní les. V oboře je totiž přes 14 hektarů starých porostů a podle Pernice je tak potřeba les obnovovat, což s velkým množstvím zvířat nejde. Dodám ještě, že za jeden rok pracovníci obory se sbírají asi tunu schozeného paroží. Dříve z něj soukromá firma vyráběla třeba nábytek, dnes z něj vznikají hračky pro psy.
0: A konečně, jak lesní správa chrání stromy, které v oboře jsou?
1: Starší stromy často padají kvůli silným větrům a bouřkám. Pracovníci obory je tak musí pravidelně odklízet. Momentálně lesní správa Lány vyměňuje oplocení v centrální části obory. To má chránit jak rostliny, tak třeba brouky a jiný hmyz. V celé oboře je kolem 150 kilometrů takového oplocení. Na závěr zmíním, že vedení Lánské obory se chce do budoucna zaměřit například na různé výdělečné činnosti, chov zvěře i obnovu a ochranu místní přírody.
0: Tolik reportér Richard Webbs, děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Praha živě.
0: A teď ještě pražské dopravní informace a Katka Jelenová.
3: V Cínovecké kolona téměř od zdib ke sjezdu na Březině Ves následně budete popojíždět v Liberecké do centra od Střížkova až k Blance, trasa na 20 minut. Provoz v tunelech stále regulují zdržení, tak čekejte i v Povltavské od Čuprovy, v Trojské jak od Kazanky, tak se zhora od Kobylis. Za Barandovským mostem přetrvává fronta v Dobříšské, sune se k Mrázovce, před Dobříšskou je plno stále i v Radlické od ČSOB, v Plzeňské pak silnější provoz od Kavalírky. Jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most a kolona od Záběhlic až do Štěrbohol. Z druhé strany se popojíždí už i na východní části okruhu, a to od sjezdu na hradeckou dálnici D11 až za Europark. Před omezením na ohradě naberete zhruba 10 minut navíc jak v Hartigově v obou směrech, tak v ulici Jana Želivského z odbočky na Malešice. A ještě D5 před Prahou ucpaná od Rudné z 5. kilometru na 4. u čerpací stanice Orlané řeší nehodu na okruh za Ořech na 19. kilometr se aktuálně popojíždí zhruba 40 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Baví vás rok?
8: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší. Rok je

0: Čínsky jsme se dostali až k 18. hodině, tady právě teď a jsou tady také další dnešní zprávy s Denisou Žižkovou. Tak hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Oprava čerpací stanice odpadních vod v Roztocké ulici v Praze 6 bude trvat déle. Řidiči musí počítat s omezením dopravy i první zářijový týden. Policie zadržela 5 lidí kvůli krácení DPH. Kutnohorské české muzeum Stříbra připravilo poslední letošní

0: i během podzimu, zimy nebo jara znovu vracet a investor má za úkol najít takové dopravní řešení, aby tam byla zajištěna preference autobusů MHD.
1: Kriminalisté v Česku zadrželi 5 lidí kvůli rozsáhlému krácení daně z přidané hodnoty, informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina, která je stíhaná v Německu, měla nejméně od roku 2019 vytvářet přeshraniční dodavatelské řetězce, přes které DPH opakovaně krátila v několika členských státech Evropské unie. Zadržení obchodovali hlavně s bezdrátovými sluchátky Apple AirPods. Vyčíslená škoda na zkrácené dani je přes 20 milionů eur. Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce v Mnichově. V Kutné Hoře dnes můžou zájemci vyrazit na letošní poslední noční prohlídku středověkého dolu. České muzeum Stříbra je pořádá každý rok o letních prázdninách. Začátek je v 9:30 večer v Barborské ulici, kde má muzeum sídlo.
2: Průvodci vybaví návštěvníky hornickým pláštěm, helmou i svítilnou. Společně pak sestoupají 35 metrů pod zem a prohlédnou si důl, který ve své době patřil mezi nejhlubší v Evropě. Vstupenky je lepší si zakoupit v předstihu na webu festivalu Kutnohorské léto. Tam taky lidé najdou aktuální přehled o počtu volných míst. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Prince Harry a jeho rodina se vrátili do Velké Británie s manželkou Meghan ve vodkyni ze Sussexu a dětmi přiletěli do Birminghamu. Do Spojených států se odstěhovali před 6 lety poté, co se vzdali oficiálních královských povinností.
3: Vévoda ze Sussexu v autobiografické knize s názvem Náhradník popsal špatné vztahy s otcem králem Karlem III. A bratrem Williamem, následníkem trůnu. Harry mu i jeho manželce chyběly pochopení a podpora ze strany královské rodiny. Ještě loni v rozhovoru pro televizi BBC neviděl možnost, jak se vrátit do Británie a zajistit rodině bezpečí. O ochranku přišli, když se vzdali plnění královských povinností. Podle stanice BBC není ani teď jasné, kdo se bude o bezpečnost prince a jeho rodiny starat a kdo ji bude platit. Mají se usadit nedaleko Londýna, kde už jsou děti královského páru zapsané do školy. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Evropská fotbalová unie UEFA plánuje ukončit bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Podle agentury Reuters nebo televize Sky News totiž dostala záruky, že se FIFA už nepokusí prodat práva na světové šampionáty do soukromých rukou. Zítra čekáme v Praze polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy a teploty 27 až 29 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď dopravní informace a Katka Jelenová.
6: Na konci Kbelské směrem z Hloubětína do Letňan zpozorněte kousek před Cínoveckou. Kvůli nehodě se tam projíždí obtížněji a v celku pomalu. U pravých svodidel totiž stojí motorka, označená pouze trojúhelníkem. Většina vozidel tak vybočuje do levého pruhu. 5 až 10 minut se budete sunout z odbočky na Vinoř. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov se sune 15-minutová kolona k Mrázovce. Před Europarkem trvá zdržení na obou spojkách, na jižní přibližně 10-minutová od Spořilova. Na Štěrboholské strávíte stejný čas z úrovně Běchovic. Plnější stále i výjezd z Nuselského mostu do Legerovy, následně i úsek mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. Ječnou budete popojíždět od Karlova náměstí nahoru k IP Pavlova a plné i Rašínovou nábřeží od železničního mostu k Tančícímu domu. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
5: V dnešním pražském updateu se vypravíme do Prahy 7, kde se koná akce, která si vytkla za cíl rozhýbat lidi. Školní batohy, sešity, pastelky a další pomůcky mohou zdarma získat sociálně slabší rodiny v Praze 5. Radnice před začátkem výuky pořádá sbírku školních potřeb a vy uslyšíte podrobnosti. A už za chvíli nabídneme informace k rozsáhlé rekonstrukci, která začala v pražské invalidovně. Já jsem Petr Zajíček a přeji hezký večer.
8: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se

0: Pražský update.
1: 2 stálé expozice, nové výstavní prostory, multifunkční sál nebo návštěvnické centrum. To vše bude v pražské Invalidovně, kde začala 3letá rekonstrukce. Za opravu stát zaplatí 2 miliardy a 150 milionů korun.
2: Myslím, že pro Prahu a zvláště tady je to velice důležité místo, aby ty lidi mohli se setkávat a aby tady mohli být.
3: Paní Lucie pracuje v kanceláři vedle Invalidovny. Barokní areál by podle ní měl být více přístupný veřejnosti.
2: Myslím si, že kdyby se opravila a využívala právě pro veřejnost, že by lidi na ní přišli mnohem víc a možná by si to i oblíbili to místo.
3: Na to si ale lidé musí počkat. Místo návštěvníků budou v Invalidovně do roku 2029 dělníci, kteří například opraví fasády, stěny i střechu. Opisuje ředitel stavební firmy Metrostav Jaroslav Heran.
4: Základním zadáním je respektovat historický charakter té budovy, ovšem změní se z té zadní části, která není vidět z parku. Tam přibydou 2 nové přístavby, které naopak budou velmi moderní objekty.
3: Své nové sídlo v prostorách najde také Pražský filharmonický sbor. Památkáři v budově vytvoří 2 stálé expozice, nové výstavní prostory a multifunkční sál. Přibližuje ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Koryčková.
5: My jsme si řekli, že chceme, aby ta Invalidovna žila, aby Invalidovna sloužila veřejnosti. První návštěvníci by zde mohli přijít někdy v druhé polovině roku 2030.
3: Náklady na obnovu Invalidovny jsou podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy 2 miliardy a 150 milionů korun.
6: Já to určitě garantovat mohu, protože ta částka byla připravena už předtím, takže máme ji k dispozici na ta 3 léta v plné výši.
3: Invalidovna vznikala od roku 1731. Přestože se dokončila pouze 1/9 původního návrhu architekta Kiliána Ignáce Dinsenhofera, patří k nejvýznamnějším barokním památkám ve střední Evropě. Z pražského Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
1: A teď pohled na pražskou dopravu s Katkou Jelenovou.
7: Před Vepichem popojíždí fronty v Bělohorské v obou směrech. O něco delší je ta z centra, sune se tradičně od Kláštera. Od Bílé hory zastavíte na úrovni Kauflandu. Na příjezdu k Blance v Troji trvá zdržení v Holešovičkách od Rokosky, v Povltavské od Zenklovy, v Trojské od Kazanky. Na konci k Belské z Loubětína nahoru do Letňan stále o něco opatrněji, kousek před Cínoveckou. Kvůli nehodě se tam projíždí pouze levým pruhem. Okolo 10 minut se budete sunout z odbočky na Vinoř. A ještě pohled na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí. Popojíždí fronta od Zdib, příčinou zhruba 10-minutového zdržení. Je nehoda kousek před sjezdem na Ďáblice. Projíždí se tam stále pouze jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Taxi!
1: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
2: update. Přes 2,5 tisíce korun plánují rodiče v Česku průměrně utratit za školní pomůcky před začátkem roku. Školního roku. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Kvůli sociálně slabším rodinám některé obce, města nebo městské části pořádají sbírku školních potřeb. V metropoli je to třeba Praha 5.
3: Zrovna to řešíme, máme v baťohu napsaný seznam, co potřebujeme pozbírat a co potřebujeme sehnat.
4: Kateřina Salanci se svými dvěma dětmi vyrazila na pražský Anděl na nákup školních potřeb.
3: Než baťoh, tak spíš jako vybavení. Pastelky potřebujou, nový tempery a tak. Zvládáme to, ale samozřejmě jsou to peníze navíc.
4: Rodinám z Prahy 5, pro které je nákup nových pomůcek finančně náročný, má pomoci sbírka školních potřeb. Celé léto je na úřadu městské části přebírá referent sociálního odboru Petr Chvátal.
5: Tady je množství tašek, které se, jak vidíte, některé jsou spíš pro děvčata, některé pro chlapce barevně. Mnozí přinesou naplněné ty brašny, takže to rozstřídíme prostě na sešity, pastelky, případně i školní lahvičky, různé podložky.
4: Tady vidíme nějaké dárkové tašky, co v nich je?
5: Pravítka, kružítka, trouhelníky, gumy, ořezávátka, tady nějaká i sešívačka, nůžky.
4: Je tady mezi těmi věcmi nějaká úplně jako nečekaná věc?
5: Určitě nečekaná věc bylo, že se tam objevily jako jedna obyčejná kalkulačka, ale jedna vědecká, tak relativně drahá záležitost.
4: Konkrétním zájemcům pak pomůcky nabízí odbor sociálně právní ochrany dětí Prahy 5. Vysvětluje jeho zastupující vedoucí Pavla Hovorková.
6: Stačí, když se i telefonicky třeba domluví na tom, že přijdou, že potřebují tu pomoc. Pomůcky, které nevyužijeme, tak zase jsme domluveni, že budou převezeny po případě na charitu.
4: Podle průzkumu agentury NMS každý desátý Čech počítá s tím, že letos za školní pomůcky utratí víc než loni. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkend do metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte Pražský update a teď už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Denisa Žižková.
1: Dobrý podvečer. Národní památkový ústav dnes zahájil kompletní rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun. Hotovo má být na přelomu let 2029 a 2030. S koncem letních prázdnin začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Od nadcházejícího víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Upravená trasa autobusové linky číslo 158 zlepší dopravní dostupnost v oblasti Nových Letňan. Největší změny pak čekají cestující na Kladensku a na Nymbursku. Praha 6 chce zrušit zadávací řízení na vznik nového kulturního centra v plánované dostavbě Vítězného náměstí. Jediná nabídka, kterou v soutěži dostala, byla zhruba 1 221 000 000 korun bez DPH, zatímco předpokládaná hodnota zakázky byla 800 milionů. Radnice proto nabídku nechce přijmout a připraví nové výběrové řízení, které chce vypsat v únoru příštího roku. Pořádek v Praze 4 pomáhá ve zkušebním režimu hlídat bezpečnostní agentura. Městská část si ji najala za 300 tisíc korun měsíčně. Podle starosty Ondřeje Kubina z ODS je důvodem rostoucí počet lidí bez domova a narkomanů v ulicích. Jako nejvíce problémovou lokalitu starosta vnímá vestibul u metra Kačerov. Zhruba 35 školních batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispět je možné ještě do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat mohou dárci také sešity, psací potřeby, pravítka a další školní pomůcky. Zájemcům je poté předá místní odbor sociálně právní ochrany dětí. Počasí čekejte zítra polojasné nebo skoro jasné a teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Katka Jelenová.
3: V Kbelské z Hloubětína do Letňan narostla kolona až před Novopatskou, sune se k nehodě těsně před Cínoveckou. Její následky v pravém pruhu dorazila i policejní hlídka. Projíždí se tak pouze levým, zdržíte se 10 až 15 minut. Magistrála zůstává plnější v obou směrech, od Holešovic na Pankrác naberete zdržení v delším úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Od Pankráce nejprve zpomalíte na výjezdu z Nuselského mostu, poté i mezi Bulharem a zúžením na Hlávkově mostu. Před omezením na ohradě nabíráte 10 minut navíc jak v Hartigově v obou směrech, tak i v ulici Jana Žilipského z odbočky na Malešice. A v Hartigově o kus dál ve směru z centra před spojovací blokuje levý odbočovací pruh právě do spojovací nepojízdné vozidlo. Kolona se sune 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Praha žije.
4: Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
6: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
5: Praha žije.

0: Máme 26. srpna a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
0: Středa 26. srpna. Svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Celý národ spoléhal, že 5 dní po invazi nejvyšší československé komunistické vedení uhájí v Moskvě sen o socialismu s lidskou tváří. Československá delegace, vedená tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou, podlehla tlaku a podpisem moskevského protokolu 26. srpna 1968 pohřbila všechny naděje pražského jara. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Před 4 lety zemřela Zagorka. Hana Zagorová, bylo jí 75. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. Jen rok a 4 dny po své korunovaci po bitvě na Bílé hoře kvapem opouštěl Prahu. A já přeju hezký den.
1: Radio Praha 107,1

0: Pražský advent.
1: Dopřát si pohyb a strávit čas aktivně s rodinou. Tak to je kredo dnešní akce, která se koná v městské části Praha 7 a to hned naproti klubu Cross. Pořádá ho Česká asociace sportu pro všechny a je určená všem věkovým kategoriím. Více už v reportáži naší letající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: Chcem sem dostat prostě co nejvíc lidí, babiček, dědečků, maminek, tatínků a dětí.
3: Říká za organizátory Tereza Nosková.
2: Aby prostě si vyzkoušeli věci, které normálně třeba si vyzkoušet nemůžou, nebo si k tomu nedostanou.
3: Když mluvíme o těch sportech, pojďme možná klidně být konkrétní, protože já jsem se dívala na ty vaše stránky a jsou tam sporty, které já třeba jsem slyšela úplně poprvé.
2: Tady máme švihadla, rope skipping, to tady máme zase Álu, která skáče vlastně v jump it, se Štěpánkou jsou tady a přišli, ty zase budou ukazovat různý triky právě na švihadlech, že se dá skákat nejenom dopředu, dozadu, vajíčko, ale že se dá dělat spousta triků. Hodně zajímavých a to je jako hodně zábavný na hudbu a to je jako super. Pak tady máme akrobatickou šálu, kde vlastně si budou moct vyzkoušet děti, dospělí, babičky, opravdu úplně všichni, kdo budou mít odvahu, tak si budou moct vyzkoušet si zacvičit na akrobatický šále.
3: Akce na Praze 7 ale není jedinou, kterou Česká asociace sportu pro všechny pořádá. Ty další jsou v plánu už na podzim.
2: Děláme různý pobytové akce, kam jezdí třeba babičky s vnoučatama. Jsou to vlastně takový jakoby rodinný tábory. Máme kluby, které jsou vlastně, kde jsou děti, které jsou nebo i dospělí, kteří jsou našimi členy a ty zase jezdí na různé akce, víkendový, turistický, cyklistický. Je toho hrozně moc.
3: Kromě toho se taky široká veřejnost může zúčastnit pravidelných seminářů. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A je tady opět pohled na pražskou dopravu s Katkou Jelenovou.
4: A v Praze už výrazně klidnější provoz, o něco málo silnější ještě trvá na magistrále z Pankráce do Holešovic. Nejprve na výjezdu z Nuselského mostu, poté před zúžením na Hlávkově mostu. Ve Kbelské zloubětí na Doletňan už se zdržení také krátí. Kolona od Novopatské se rozjíždí, následky nehody před Cínoveckou už odstranili. Hartigova před Ohradou zůstává plnější v obou směrech, jak z centra, tak od Vápenky. Podobně i ulice Jana Želivského, v té čekejte zdržení z odbočky na Malešice. A na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 se jede o něco pomaleji mezi D5 a Ořechem, tedy mezi 23. a 19. kilometrem. Uvedený úsek pojedete okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

0: A v pražském updateu před 19. hodinou se ještě podíváme na počasí, tak teď už to bude jednodušší. V noci i zítra totiž polojasno až jasno, zase na nás vykoukne sluníčko, noční teploty 14 až 12 stupňů Celsia a zítra se výrazně oteplí oproti dnešku. Zítřejší nejvyšší teploty už budou letní a budou se pohybovat mezi 27 a 29 stupni Celsia. A ještě dodám, že to teplo bude kulminovat v pátek, kdy i v Praze můžeme měřit tropické teploty. Na víkend se zase ty teploty dostanou pod 30, ale teplo zůstane.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak tolik Martin Garrix a skupina U2 společně na Rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 19. hodinu a ve studiu se mnou Denisa Žižková. Příjemný večer.
1: Dobrý večer. Do obecních voleb jde letos asi 190 tisíc kandidátů, je to méně než před 4 lety. Ministerstvo životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Při povodních na hranicích Nepálu a Tibetu zemřelo téměř 100 lidí. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí, informoval o tom Český statistický úřad, který jejich kompletní seznam zveřejnil. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
1: O 27 senátních křesel se bude v říjnu ucházet 154 lidí. První kolo senátních voleb se koná souběžně právě s těmi komunálními. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedlo od roku 2020. Výzkumný ústav pro krajinu prověřuje ministerstvo životního prostředí. Důvodem je podle šéfa rezortu Igora Červeného z motoristů možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle Červeného na překážkách. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL se motoristé snaží odklonit pozornost od problému současné vlády.
4: Pokud opravdu pochybení byla, pokud má

0: Nepál po bleskových záplavách hlásí nejméně 95 obětí. Stovky turistů tamní úřady pohřešují. Většina z nich jsou cizinci, jsou mezi nimi například Britové, Američané a Indové. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli také Češi. Pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném spurtu britský cyklista Matthew Brennan a po nedělním triumfu si připsal druhé vítězství v závodě. Celkové pořadí španělské Grand Tour dál vede Slovinec Tadej Pogačar o necelé 3,5 minuty před svým krajanem Rogličem. Počasí bude polojasné nebo skoro jasné, ráno budou výjimečně mlhy a teploty zítra 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A ještě dopravní informace a Katka Jelenová.
3: Ve Kbelské směrem z Hloubětína do Letňan už se rozjíždí poslední zbytky kolony před dřívější nehodou u sjezdu do Cínovecké, zdržení už téměř zanedbatelné od proseka. Na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most ztratíte také už jen pár minut. V úseku mezi odbočkou na Dolní Počernice a Europarkem jižní spojka už je naprosto plynule průjezdná v obou směrech. A na magistrále z Pankráce do Holešovic se už také jen velmi krátce popojíždí před omezením na Hlávkově mostu od Florence. To na 5 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A to už je hudební nabídka po 19. hodině. Bude tady kapela Lake Malawi s Albertem Černým. Pak třeba Portugal The Man v Offenbach remixu. A zaspívá Alvaro Soler. A já jsem Petr Zejček, přeji vám hezký večer.

0: Stejný invazní druh může mít v různých částech světa úplně jinak ničivé následky. Ukazuje to nová studie vědců z Česka, Německa a Švýcarska, publikovaná v časopisu Science. V Africe, Asii a Jižní Americe jsou škody přibližně dvojnásobné než v Evropě a Severní Americe. Podle vědců zatím přitom není to, že by se tam invazní druhy vyskytovaly častěji, ale hlavně to, že je státy nedokážou tak dobře a včas dostat pod kontrolu.
1: Tohle to třeba to, na co koukáme, to je naše borovice lesní tady.
2: S invazním biologem Petrem Piškem z Botanického ústavu Akademie věd jsme teď v Průhonickém parku. Procházíme se mezi stromy z různých částí světa a zastavujeme se u borovice lesní. Právě na ní se dá ukázat, jak může rostlina, která je u nás běžná, jinde působit velké škody.
1: Celá řada druhů borovic byla zavlečena na jižní polokouli a tam se stala velmi invazními a působí tam velké škody a problémy.
2: Vědci podobné případy pozbírali ze 172 zemí a dohromady jich měli víc než 22 tisíc. A zjistili paradox. Víc invazních druhů je podle záznamů v Evropě a Severní Americe. Závažné škody ale častěji způsobují v Africe, Asii a Jižní Americe.
1: Druhy, které jsou zaznamenány jako invazní jak na severu, tak na jihu, tak ten konkrétní druh skutečně má v průměru o polovinu větší dopad než na tom severu. Na tom severu ty země jsou bohatší, mají lepší strukturu institucionálních kapacit, mají třeba lepší monitorovací systémy a mají hlavně víc peněz na to, aby mohli případně s tím něco dělat.
2: Klíčové je proto nový druh zachytit co nejdřív. A protože se rostliny a zvířata po světě šíří přes hranice, třeba spolu se zbožím, musí spolupracovat i jednotlivé země, říká spoluautor studie Hanno Zeebens z Německé univerzity v Gíznu.
3: Species cross borders easily.
4: Druhy snadno překračují hranice, takže žádná země tenhle problém sama nevyřeší. Účinná prevence závisí na sdílení znalostí zdrojů a koordinovaném postupu mezi zeměmi.
2: Vědci tak varují, že u invazních druhů může být pozdější náprava mnohem dražší než včasná prevence. Nejde přitom jen o peníze, ale i o přírodu, kterou už nemusí být možné vrátit do původního stavu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou.
6: Praha žije vědou.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Behind Blue Eyes a na rádiu Praha Limp Bizkit. Máme 7:30, pojďme si připomenout, jaké bude počasí. Tak oblačnost už je pryč, teď už se nám pomalu vyjasňuje a během noci a zítřka už by mělo být polojasno až jasno. Noční teploty 14 až 12 stupňů Celsia, ovšem zítřejší nejvyšší denní podstatně vyšší než dnes, už budou zase letní 27 až 29 stupňů. Připomínám, že teplotní vrchol tohoto týdne bude v pátek, to by mohly být až tropické teploty a na sobotu a neděli poslední prázdninové se zase ty teploty dostanou po 30, ale budou na určitě příjemných letních teplotách.

0: Low Bega a Mambo No. 5, tak jsme si na Rádiu Praha připomněli jeden z největších tanečních hitů devadesátek. Teď už metropolitní tipy a Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Přidejte se k běžeckému klubu Archiran, který organizuje Centrum architektury a městského plánování. Pod vedením zkušených trenérů a trenérek se postupně dostanete do tempa, zlepšíte techniku a zjistíte, že běh může být překvapivě zábavný způsob, jak pozorovat rozvoj Prahy. Ve čtvrtek od 18 hodin se bude běhat v Chodkových sadech a detaily najdete na webu kempu. A kinobus dopravního podniku je na své předposlední letošní zastávce. Tenhle týden ho najdete na Zličíně, konkrétně v parku na Prameništi. Ve čtvrtek večer tam budou zdarma promítat snímek Velrybí píseň. V animovaném filmu pro celou rodinu budete sledovat dobrodružství mladého keporkaka Vincenta. A začíná ve 20.45. Kinobus dopravního podniku se pak příští týden ještě přesune na Sluneční náměstí v Praze 13. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak tolik Hozier na Rádio Praha, je čas na další dnešní zprávy, neboť se nám přiblížila 20. hodina. Ve studiu s nimi už je Denisa Žižková, hezký večer.
1: Dobrý večer. Praha 12 opět přispěje dětem na sportovní a volnočasové aktivity. Každé bude moci získat 800 korun. Ředitelství silnic a dálnic dostalo povolení na stavbu vodovodu u Luk pod Medníkem. Ministerstvo životního prostředí prošetřuje možné porušení zákona ve výzkumném ústavu pro krajinu. Zítra bude polojasno a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Příspěvek 800 korun na sportovní a jiné volnočasové aktivity budou moci získat děti z Prahy 12. Městská část plánuje v novém školním roce pokračovat v projektu Aktivní město. O příspěvek budou moci od září do konce prosince žádat rodiče dětí s trvalým pobytem v Praze 12. Podle radní Michaely Černé z ODS městská část celkem vyčlenila na projekt víc než 1 000 000 korun.
3: Cílem projektu je hlavně pomoci rodinám, pro které mohou být sportovní nebo jiné volnočasové aktivity jejich dětí finančně náročné. Chceme, aby děti měly možnost rozvíjet svůj talent a sportovní dovednosti bez ohledu na to, jaké jsou finanční možnosti jejich rodin.
1: Ředitelství silnic a dálnic může začít stavět náhradní vodovod u Luk pod Medníkem. Získalo potřebné stavební povolení. Jde o preventivní opatření, které je součástí přípravy stavby středočeské části dálnice D3 přes Posázaví. Potrubí bude dodávat vodu do zhruba 50 budov, které jsou závislé na místních vrtech a studnách. ŘSD za stavbu vodovodu zaplatí podle mluvčího Jana Rýdla přes 11,5 milionu korun.
4: Jako investor takto zajišťujeme místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
1: Výstavba 4,5 kilometru dlouhého úseku dálnice mezi Jílovým u Prahy a Hostěradicemi má být hotová v roce 2032 a stát bude 10,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí šetří možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve výzkumném ústavu pro krajinu. Jeho řediteli nařídil ministr s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Chce také pokračovat v hloubkových auditech.
5: Zákon byl podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů porušený v případě dvou projektů, a to u akceleračních zón a v případě strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování.
6: Ministerstvo životního prostředí na tyto dva úkoly uvolnilo 40 milionů korun, v níž byly právě i evropské peníze.
5: Podle předchůdce Petra Hladíka z KDU-ČSL se ale motoristé snaží odklonit pozornost od problému současné vlády.
7: Minister má procesy, pokud zjistí nějaké pochybení, jak s tím pokračovat dál. My nevíme, jestli to byla administrace.

0: Na silnice, jak to momentálně vypadá, tak po 8. večerní už je provoz samozřejmě mírnější. Stále se ale zdržíte kvůli novému dopravnímu omezení, pokud jedete na silnici 9, tedy hlavní spojnici mezi Prahou a Mělníkem. Od D8 na Líbeznici, kde právě to dopravní omezení je, je stále ještě kolona, takže tady počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Katy Perry. Společně Kid Laroi a Justin Bieber. Kid Laroi přijede letos v listopadu do Prahy, do O2 Univerza. A dáme si Lady Gaga. A já jsem Petr Zajíček, přeji příjemný večer.

0: Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem nebo krásou. Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil jak do Afriky, tak do Asie. Ve svém novém dokumentu Zářit sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat a každý po svém.
1: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
2: Myšlenka udělat tenhle film přišla ruku v ruce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
1: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Kibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
2: Ta nápodoba toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru.
1: Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem. I ona se snaží odpovídat ideálu co nejsvětlejší pleti.
3: Když dáme k sobě ruce, tak on má úplně stejný odstín, což je docela jako pro něj je to vlastně něco hrozně pozitivního, že jo?
1: Přípravky na zesvětlování nebo rozzáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
2: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisícenásobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážní zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
1: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
4: Hit týdne.
7: Ella Langley, číslo jedna. Adonis, nejlepší novinkou kola, číslo dvě. Another a 54 Ultra, trojka. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha.
4: Hit týdne.
7: Hlasujte do čtvrteční půlnoci
4: na praha.rozhlas.cz.
7: Další kolo zase v neděli po deváté.
8: praha.rozhlas.cz.

Opportunity Knox a švédská formace Roxette, která se v novém složení v posledním roce už po druhé letos o prázdninách podívala do České republiky. Byla tady minulý rok v Praze v O2 aréně v listopadu, no a právě teď v létě odehrála jako hlavní hvězda benátské svůj koncert tady na festivalu Benátská v Liberci ve Sci. Tak tolik k Roxette, no a teď pojďme k tomu, co nabídneme v našem vysílání už zhruba za 35 minut, tedy po zprávách po 21. hodině. Máme středu a to znamená, že tady bude náš pravidelný hudební speciál Hot Zone, tedy necelá hodina toho nejnovějšího z domácích i zahraničních nahrávacích studií. Tak na co se můžete nebo spíš na koho těšit, bude tady nový Bruno Mars, potom taky Beck, Sam Smith, když jsme u těch Smithů, tak si dáme i Roberta Smithe, ovšem v duetu s Olivií Rodrigo, to bude zajímavé spojení. No a další novinky, které představí přední světové hvězdy. Hot Zone začíná tedy po zprávách v 9 na Rádiu Praha.

0: Zrzavé vlasy, ostrý pohled a hlas, který poznáte po několika vteřinách. Shirley Mansonová se v polovině 90. stala frontmankou skupiny Garbage a jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší alternativní rockové scény. Naspívala třeba hit Stupid Girl i titulní píseň k Bondovce Jeden svět nestačí. No a právě dnes zpěvačka slaví 60.
1: Shirley Mansonová se narodila ve skotském Edinburghu. Hudební kariéru začínala už v 80. letech. Nejprve jako klávesistka a doprovodná zpěvačka. Později se postavila k mikrofonu. Zpívala třeba ve skupině Angel Fish. A právě tam si ji všimli tři američtí hudebníci, kteří dávali dohromady novou kapelu. Jmenovali se Duke Ellington, Steve Marker a Butch Vig. Poslední z nich už byl tehdy velmi známým producentem, stál například za album Nevermind od Nirvány. Do své nové kapely hledali zpěvačku. Shirley Mansonová se k ní přidala v roce 1994 a o rok později vyšlo debutové album Garbage. Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let. Úspěch pokračoval druhou deskou Version 2.0 a na konci desetiletí přišla nabídka, která Garbage dostala také do filmové historie.

0: titulní píseň k 19. Bondovce Jeden svět nestačí s Piercem Brosnanem. Skladbu Garbage nahráli v roce 1999. Během dalších let několikrát přerušili činnost. Mansonová si vyzkoušela také herectví.
1: Come and play hide and seek, mommy.
2: I'm working.
1: But you promised.
2: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay. It implies self-control and forbearance, as opposed to wanting what we want when we want it. Something to think about.
0: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Praha žije muzikou.
4: Praha žije muzikou.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha a přiblížila se nám 21. hodina, je čas tedy na další dnešní zprávy a ty připravila do vysílání Denisa Žižková. Deny, hezký večer.
1: Dobrý večer. Čtyři si na hlídání veřejného pořádku najmula bezpečnostní agenturu. Firmu na stavbu tramvajové trati mezi Malovankou a Strahovem vybral dopravní podnik hlavního města. Indie vyslala Nepálu po záplavách letadlo s humanitární pomocí. Zítra by mělo být v Praze polojasno nebo skoro jasno a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pořádek v Praze 4 ve zkušebním režimu pomáhá hlídat bezpečnostní agentura. Městská část si ji najmula za 300 tisíc korun měsíčně. Podle starosty Ondřeje Kubína z ODS je důvodem rostoucí počet lidí bez domova a narkomanů v ulicích. Nejvíc jako nejvíc problémovou lokalitu vnímá vestibul u metra Kačerov.
3: Je to taková naše prodloužená ruka a oči v terénu. Oni samozřejmě, ta bezpečnostní agentura nemá nějaké zvláštní pravomoci a je to primárně o nějaké prevenci, o nějaké komunikaci s problémovými osobama a pokud se nějaký konflikt nebo nějaký problém eskaluje, tak volají strážníky nebo městskou policii.
1: Pražskou tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem postaví za více než 820 milionů korun Sdružení firem elektrizace železnic Praha, Firesta Fischer a Pedasta dopravní stavby. To vyhrálo veřejnou zakázku dopravního podniku hlavního města, do kterého se přihlásilo 8 společností. S vítězem podnik podepsal smlouvu, říká jeho mluvčí Daniel Šabík.
4: Nabídková cena vítěze činila 824,27 milionů korun bez DPH, což je o téměř 196 milionů korun méně oproti předpokládané hodnotě zakázky.
1: Dělníci začnou stavět, až získají potřebná úřední povolení. Na trati mají potom pracovat zhruba 18 měsíců. Indie vyslala Nepálu transportní letoun s 10 tunami humanitární pomoci. Podle indického ministerstva zahraničí jsou to například dočasné přístřešky, přikrývky, balíčky s hygienickými potřebami, solární lampy a léky. Hranici Nepálu a Tibetu dnes zasáhla blesková povodeň. Nepálské úřady hlásí podle stanice BBC nejméně 100 mrtvých. Stovky dalších ale pohřešují, včetně zahraničních turistů. Zatím není jisté, jestli jsou mezi nimi také Češi. Čína pak oznámila v Tibetu minimálně 3 oběti a 265 pohřešovaných. Celkový počet mrtvých ani rozsah škod zatím není známý. Fotbalistky pražské Sparty na úvod závěrečného předkola Ligy mistryně zvítězily nad ženevským Servet 3-1. Po výhře na Letné je za týden čeká odveta ve Švýcarsku. Tenis

0: ZOO. Každé pondělí na Rádiu Praha.
1: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: je 22 hodin.
1: Dělníci opraví pražskou invalidovnu, práce budou stát přes 2 miliardy korun. Kandidátů do obecních zastupitelstev i senátů v letošních volbách ubylo. Bednárek chce rozšířit bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné u statutárních orgánů státních firm pod ministerstvem dopravy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Začala tříletá rekonstrukce pražské invalidovny. V barokní budově z 18. století vzniknou 2 stálé expozice, multifunkční sál nebo návštěvnické centrum.
3: Dělníci v invalidovně opraví fasády, stěny i střechy. Popisuje ředitel stavební firmy Metrostav Jaroslav Heran.
4: Základním zadáním je respektovat historický charakter té budovy. Ovšem změní se z té zadní části. Tam přibydou 2 nové přístavby.
3: Své nové sídlo v prostorách najde také Pražský filharmonický sbor. Celý areál by se měl také více otevřít pro veřejnost, přibližuje ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková.
5: My jsme si řekli, že chceme, aby ta invalidovna žila, aby invalidovna sloužila veřejnosti. První návštěvníci by zde mohli přijít někdy v druhé polovině roku 2030.
3: Náklady na obnovu invalidovny jsou 2 miliardy a 150 milionů korun. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí. To je o 5 tisíc míň než při volbách před 4 lety. Na svém webu o tom informoval Český statistický úřad. Ten zároveň potvrdil, že senátních kandidátů bude letos 154. I to je pokles oproti posledním volbám v roce 2020. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné by měli mít nově členové statutárních orgánů státních firem spadajících pod ministerstvo dopravy. Českému rozhlasu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Na rozdíl například od příspěvkových organizací ministerstva vedení státních firem nemá povinnost předkládat majetkové přiznání. Bednárek dal podle svých slov za úkol nové generální ředitelce státních Českých drah Lence Hamplové, aby prověrky vyžadovala v dceřiných společnostech.
6: Očekávám bezpečnostnou prověrku všech statutárů v skupině České dráhy. Proč to považuji za důležitý? Jsme úplně v jiné geopolitické situaci, jak jsme byli. Nemáme tady zákon, který by majetkové přiznání očekával od statutárů státních akciových společností. Jediným nástrojem, jak můžete kontrolovat manažery, je bezpečnostná prověrka.
1: Podle Bednárika je to reakce na

0: symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej. Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.

0: vysoké škole. Pak po dvou letech studia práv jsem si řekl, že to prostě chci dokončit. Ale už nějakou dobu jsem věděl, že se úplně nechci ubírat právnickou cestou.
1: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
0: Velmi pravděpodobně nějak zvlášť.
1: Nějak zvlášť.
0: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
1: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
0: Já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vylečit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně, hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra, tak pro mě plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A tohle mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to půjdu studovat taky.
1: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
0: To je otázka. No. Já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité...
1: Pardon, a úrazová zlomenina nebo únavová?
0: Ano, úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě, samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadalo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadalo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále František Knobloch. Vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhak bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví. To je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuhle tu vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy nebo ne vždy úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my lajci bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co. Mm-hmm. Zatímco observační studie, co studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto tu studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy, to znamená, že se jim něco zvýšilo, něco snížilo, nějak se cítili a tak podobně, čím jsme měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. Hmm. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.

0: Ella Langley, číslo jedna. A Donny s nejlepší novinkou kola, číslo dvě. Another a 54 Ultra, trojka. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha.
1: Hit týdne.
0: Hlasujte do čtvrteční půlnoci
1: na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli po deváté.
2: praha.rozhlas.cz.

0: Se mnou stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že můžou být, kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmií.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech a to děláme tím způsobem, že jim jenom snížíme teplotu v jejich klecích, vlastně v laboratoři. No a vypadá to, že právě tato mírná chladová aklimace je i efektivnější než ten nějaký nárazový protokol. No a potom vlastně sledujeme, které změny se dějou v jejich srdečních buňkách. A to je to, co nás zajímá, protože si myslíme, že to může být ten důvod, proč ty srdeční arytmie jsou nižší. No a potom bychom teoreticky mohli hledat do budoucna řešení v typu i bez otužování. Třeba najít nějaký lék, který dokáže udělat to stejné, že dokáže aktivovat ty stejné kanály nebo jich tam produkovat více a tak podobně a nahradit ten efekt.
0: Mě tohle vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No ono to občas jde a občas to nejde a ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní jontové kanály a tak podobně ty dráhy. No a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak podobně, tak to se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak podobně, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale Je to méně výzkum, než Jasně. spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve. Je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavují chladu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále František Knobloch a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně zatím ty výsledky té studie?
2: Ano,
1: nebo toho výzkumu?
2: Ta literatura není kompletní. Máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější jako podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
1: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
2: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi. Řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžejní součást.
1: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
2: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce. Spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
2: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou. Což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, jak vlastně navzdory, nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
1: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
2: Přesně tak.
1: Když to zase zjednoduším.
2: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný, jako jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
1: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
2: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
1: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
2: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, tak i ty mechanismy biologické jsou důležité.
1: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
2: Ano, vždycky, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale to bylo testované na nějaké populaci. Ta populace měla třeba krevní tlak třeba 160 a u nich jim to snížilo krevní tlak o 30%. No a stejně byly říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie a my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit a někdy nemáme.
0: Rádio Praha 107,1 FM.
3: Rádio Praha.

0: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopen ji použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, takový řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodlužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Procházky.
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální a musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhle tom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit 3 hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak podobně a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populace aspoň a neřídit se tím časem. Ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak podobně. Že to je, že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak podobně, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnilo oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Americký soud se po 30 letech snaží vyřešit vraždu rapera Tupaca Shakura.
2: Tupac byl a stále je jedním z nejvlivnějších raperů vůbec.
3: Stanul před porotou Dwayne Keefe Davis, obžalovaný z organizování vraždy.
4: Měl jít o pomstu za zmlácení jeho synovce.
5: Klíčovým důkazem obžalobě Davisova autobiografie.
4: Právní zástupce Davise zakládá obhajobu na tom, že tvrzení si obžalovaný vymyslel.
0: Světoznámý rapper, válka gangů a jedna osudná noc v Las Vegas. Vražda Tupaca Shakura. Po 30 letech události roku 1996 řeší americký soud. Život, tvorbu i smrt Tupaca Shakura probíráme s hudební publicistkou Marií Čtvráčkovou. Dnes je středa, 26. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
6: Já děkuji za pozvání.
0: Ten, který to celé podle obžaloby spunktoval, ten, který měl zbraň, sehnal zbraň, byť nakonec prý nestřílel.
7: Dwayne Davis made sure that the shooters were armed and ready to execute their revenge.
0: Žalobci v soudní síni v Las Vegas se pustili do Dwayna Davise, který měl před 30 lety jet v onom bílém Cadillacu, ze kterého se střílelo na Tupaca Shakura. Jak se Dwayne Keefe D. Davis hájí teď u soudu?
6: No, je to zajímavé, protože jeho obhajoba říká, že je lhář vlastně.
0: Že je lhář.
6: Nebo tedy, že Davis napsal v knize a řekl v rozhovorech fikci vlastně. On tu knihu teda nenapsal sám, napsal ji společně s Yusufem Jahem. A spoléhá se asi na nedostatek důkazů.
0: Mm-hmm.
6: A obhajoba taky poukazuje na špatnou práci policie, která na případu dříve pracovala například i pro zaujatost nebo nedostatečnou pečlivost, což je teda taky podstatné. A podle obhajoby i některých známých z té doby se tím, že zasnoval Tupacovu vraždu a podal zbraň vrahovi,
0: ano,
6: kterým měl být tedy jeho synovec Orlando Anderson, kterého ten den rapper a jeho lidé napadli, tak Davis se tím chlubil, aby z toho prý něco vydělal, nebo možná, aby měl jméno pořád.
0: A když mluvíte o tom rozhovoru, nebo v těch minulých rozhovorech, tam jde hlavně o ten klíčový rozhovor z toho roku 2008, který byl vlastně výslechem na policii nebo podáním vysvětlení na policii k jinému případu, k případu dosud nevyjasněné vraždy jiného rapera, Notoriouse B.I.G.
6: Ty informace o té dohodě s policií se už šířily dřív a Davis se měli zadržet, tedy kvůli drogám, kterým se taky věnoval, a byla mu dána nabídka, aby pustil nějaké informace, tedy nejdříve na tu část toho východního pobřeží, tedy na kontext té vraždy Biggieho Smallse, a potom on jim nakonec dal informace k případu Tupaca Shakura, nebo postřelení a později úmrtí, zavraždění teda Tupaca Shakura, a mluvil tam právě o tom nějakém naštvání a napadení jeho synovce, kterému měl dát zbraň tedy skrze dalšího pasažéra údajně, který to odmítl střílet. A nakonec tedy jeho synovec měl být tím střelcem, i když mimochodem před svou smrtí v roce 98 on sám svou vinu popíral.
0: Řeší se to celé po 30 letech. Mluvíte o tom, že policie teda nebyla schopná to vyšetřit v zárodku v roce 96 nebo v těch letech potom. Proč?
6: To mi taky přijde zajímavý, hodně lidí na to samozřejmě upozorňovalo, jedna věc.

0: Tak je dobrý asi připomenout, že ta afroamerická komunita se prostě hodně věcí musela řešit sama, nejenom takovýhle jakoby zvláštní a kriminální případy a i takové věci, které by byly automaticky právě třeba pro tu bílou většinu ve Spojených státech. A potom teda 2023 vlastně byl zadržen Davis s tím, že tedy už je dostatek důkazů k jeho usvědčení a ještě myslím, že nějakou roli tam mohlo sehrát to, že Tupacův bratranec, myslím, podával pak žalobu na Davise k odškodnění za vraždu Tupaca.
1: Davis je taky mimochodem jako poslední naživu z toho auta, ze kterého se střílelo. Tam už nikdo jiný, včetně toho údajného střelce Orlanda Andersona, nežije. My se celou dobu bavíme o tom, co se odehrálo 7. září roku 96 v Las Vegas.
2: On September 7, 1996, Tupac Shakur came to Las Vegas.
1: Mluvili jsme o tom, že to začalo šarvátkou a pak to vykrystalizovalo ve střelbu z jednoho auta do druhého, po které zemřel Tupac Shakur.
2: Tupac is gunned down in a drive-by shooting from a white Cadillac.
1: Co dělal Tupac vlastně v Las Vegas?
0: On tam byl konkrétně na zápasu Mikea Tysona, což je teda že velká sportovní událost sledovaná, hodně lidí tam přichází, hodně celebrit tam přichází.
1: Takže on tam byl na boxu, on se byl podívat na Mikea Tysona a pak shodou okolností narazil teda na Andersona, člověka z jiného gengu.
0: Nejčastěji se to vypráví takhle, že tam dojde k situaci, kdy vlastně Tupac odchází ještě předtím, než by se potkal s Tysonem a že tam někde jako v lobby potkají tedy Orlanda Andersona, který byl spojený s gengem, který byl znepřátelený s tím gengem, který zase byl zpřátelený právě s Death Row, s labelem, ke kterému byl Tupac upsán.
1: Ano, to vydavatelství.
0: A že tam dojde prostě k nějaký potyčce, že vidíme tam, že jo, na těch záběrech, že tam prostě na sebe skočí ty lidi a skoro všichni se tam zapojí a pak rychle odchází. A potom se to vypráví tak, že se přesouvají do určitého klubu, že se tedy ještě předtím jdou převlíct a připravit a odchází, odjíždí kolona mnoha aut, odjíždí jako do nějakého klubu a pak prostě na nějaký křižovatce.
1: Zastaví ten bílý Cadillac vedle toho černého BMW Tupaca, ve kterém teda nesedí Tupac sám.
0: Nesedí tam sám, sedí tam jako řidič, tedy šéf labelu Death Row Shook Knight, který nakonec vyvázne úplně jenom s nějakýma jako jemnýma zraněníma a ten hlavní, kdo je zasažen čtyřmi ranami, je právě Tupac Shakur.
1: A umírá 6 dní. Nebo 7 dní
0: poté. Přibližně 6 dní je taky zajímavý, že nemocnice, do kterých se dostal asi 2 dny po tom, co byl zasažen, tak zveřejnila informaci, že jsou to zranění, z kterých může jako vyváznout, jo? Že to nemusí znamenat nutně smrt, což je zajímavý, protože 4 dny potom zemřel.
1: A obžaloba teda viní Davise z toho, že tohle měl vymyslet, protože se chtěl mstít za to, že teda jeho synovec byl údajně teda napaden nebo byl v té šarvátce po tom zápase Mikea Tysona, o tom je ten případ.
0: Tak to je, nebo tak o tom sám i Dwayne mluvil.
1: Takže to je vlastně výsledek války gengů, to je jeho smrt. Spojených s vydavatelstvími hudebními.
0: Já si myslím, že to má jako širší kontext trošku, ale vlastně můžeme říct, že Tupac i Biggie byli zabiti díky tomuto kolotoči prostě.
1: Oba dva teda z jiných vydavatelství a oba dva z jiné části Spojených států, oba dva z jiných gengů.
0: Právě tohle je jako důležitý říct, že když se mluví o hip-hopu, tak se často právě mluví o takzvaném West Coast a East Coast hip-hopu, o tom, že na západním pobřeží, který reprezentoval ho Tupac a Death Row v jedné době, tak v určitou dobu došlo k nějaký animozitě a k nějakému jako znepřátelení právě s tím labelem Bad Boy. Zase za ním už pro mnoho lidí známý Puff Daddy, který za ním tehdy stál.
1: Odsouzený tak, teda ke 4 letům, taky jsme to řešili ve Vinohradské 12 za obchod s prostitucí a podobně.
0: Tak tyhle ty dvě strany se vlastně do sebe začaly pouštět nejenom skrze hudbu a za oběma stála určitá část určitých gangů. A v Los Angeles jsou ty známé dva gangy Crips and Bloods a právě část těch Bloods Los Angeleských stála právě za Death Row, respektive přes Shooka Knighta tím způsobem, že jim dělali někdy ochranku, tak to fungovalo, tak aspoň jsem to já o tom četla. A zase na straně Bad Boy, když třeba koncertovali v Los Angeles, tak nějakou ochranku nebo

0: ochranu, prostě doslova jim dělali krips. Takže tam prostě mohlo docházet k nějakým třenicím.
1: Jak se tahle teda nenávist nebo tenhle konflikt, tenhle spor, který byl pevnou součástí Tupakova života, pak propisoval do jeho tvorby nebo vůbec do tvorby těch reperů, kteří pak končili často tím, že někdo zastřelil?
0: Já myslím, že tam je důležitý říct, že na začátku Tupac Shakur byl vlastně zdroj takového jako velmi uvědomělého rapu a jako důležitých nějakých poselství a důležitý jako dokumentace zprostředkování těch jako nelehkých životních podmínek afroamerické komunity. To, že vyšel z podmínek, kdy jeho matka a taky nevlastní otec byli zapojeni ve strukturách Černých panterů, což bylo jako vlastně revoluční hnutí.
1: Poměrně dost radikální, bojující za práva afroameričanů.
0: Tak vlastně tam byla určitě už nějaká inspirace, tam bylo určitě i nějaký jako sdílený trauma, který tam vycházelo jako z toho, že jeho matka zažila opravdu jakoby výrazný jako útlak nebo jako velký represe. On se teda narodil do těchhletěch jako podmínek, kdy prostě vyrůstali jako v poměrně velký chudobě. Ale zásadní bylo to, že se dostal i na uměleckou střední školu, kde jako studoval balet, nebo studoval Shakespeara, studoval herectví, jazz a tak dál. A tohle jako ho významně ovlivnilo a tohle mu pomohlo jako rozvíjet ten jeho výjimečný talent. A někdy se na to v tom jeho příběhu jako zapomíná, jo? Že někdy jako lidi selektivně chtějí vidět jenom takového toho gangstra. Přitom on sám vlastně gangster nebyl. A spíš to pojímal tak jako i filozoficky jako velmi zajímavým způsobem. A on potom spolupracoval třeba se skupinou Digital Underground, kterou přerostl a dostal se právě k tomu, že chtěl víc mluvit o těch společenských problémech, ale potom se staly určitý věci, které ho navedly k nějaký radikalizaci. To znamená, třeba byl napaden policisty za úplně jako minimální přestupek. Jo. Ty policisté ho zmlátili, nebo zažil střelbu, napadení, byl postřelen. Jo. A on potom jako na základě těchhletích věcí, třeba právě to napadení a postřelení jeho v roce 94, tak tam on si začal myslet, že právě zatím stojí Bad Boy Entertainment, že zatím stojí Biggie, že zatím stojí Puff Daddy. A přitom předtím Biggie Smalls, Notorious B.I.G. byl jeho kamarád, protože Tupac se narodil v New Yorku, oni se přátelili, když do New Yorku Tupac zpátky jezdil a taky Tupac mu docela zásadně pomohl, Biggie mu. Ale potom najednou v určitý moment on si myslel, že to bylo napadení prostě východního pobřeží, že to na něj ušili a tím pádem začal on útočit taky na ně. Začal útočit skrze texty.
1: Například?
0: Například Hit 'Em Up. I'm a self-made millionaire, thug living out of prison, pistols in the air. Což byl jako dost brutální text, který mluvil o útoku a velmi jako nevybíravým způsobem právě o Bad Boy Entertainment a Biggie'm, P. Diddy'm. Já mám takový pocit, že možná celý ten beef, jak se někdy v rapu říká, vznikl možná úplně jako nedopatřením. Jo? Ale potom už jako kola se rozjeli, hudba se prodává, skandál prodává a celý se to rozjelo. A z toho vězení, kde teda Tupac tenkrát seděl za obvinění ze znásilnění.
1: Ze sexuálního napadení faninky byl za to odsouzen.
0: Přesně tak. Tak on vlastně postřelen, byl rovnou odlifrovan prostě do vězení a tam tedy z toho vězení ho potom dostal Shook Knight. A to je otázka, jestli tam byl
1: vlastně šéf teda vydavatelství Death Row, který
0: tak
1: pak s ním seděl v ten osudný den v tom autě.
0: A tam je otázka, jestli to nebyl nějaký jako závazek vlastně. Jo? Potom Tupac byl upsán k Death Row, ta smlouva nebyla extra výhodná a to taky, myslím, hraje roli. Takže do té tvorby se to samozřejmě podepisovalo, ale je třeba zmínit, že to vlastně bylo jakoby v závěru jeho života, i když je teda šílený, že vlastně on byl zavražděn, když mu bylo 25 let, jo. Do té doby vytvořil strašnou spoustu jako nahrávek.
1: On právě říkal, že ani není, nebo nedělá gangster rap, protože všechny ty jeho skladby předtím, tak ty se dotýkaly zejména těch témat, která pálila jeho i jeho rodinu. O tom jste mluvila už na začátku. To znamená, neznal otce toho svého biologického, takže poctu mámě natočil jako písen Dear Mama. A potom ta chudoba, ty sociální nerovnosti třeba v písni

0: Přesně tak, jako tohle je strašně důležitý, protože on jako rapér dokázal vlastně ukázat nějakou svoji zranitelnou tvář, což je strašně důležitý i pro pozdější vývoj toho rapu. A dokázal vlastně velmi trefně pojmenovávat ty sociální nerovnosti, rasismus a samozřejmě vzhledem k tomu, že to bylo spojené jakoby celý jako v nějakém atraktivním obalu, tak všechny ty témata i ta hudba jako velmi rezonovala s tou afroamerickou komunitou. On sám také hrál, věnoval se herectví a hrál v poměrně jako velkých filmech, což je taky zajímavý. Jo. A zajímavý je vidět vůbec, kolik toho stihnul. Jo. Že vlastně s takovou uvědomělostí a sečtilostí ještě jako by stíhal produkovat strašně moc věcí, které uspěly komerčně. Jo.
1: To je... A on už za svého života byl úspěšný, prodával alba, prodával nahrávky, byl slavný?
0: Jo, jo, velmi slavný, protože sice teda on své nahrávky neprodával sám, prodával je za něj jako label a on dostával nějaký podíl a říká se, že zemřel s poměrně malou částkou na účtu, ale byl už v té době, jako v tom roce 96, velmi slavný. Vyšlo mu 2 album, který se strašně dobře prodávalo, bylo na předních příčcích hit parád a byl už tehdy ikona. Jo. A hvězda jak teda rapu, tak herectví a získal třeba 6 nominací na Grammy. Jo. Za tu dobu, což mě taky přijde zajímavý. Dneska je teda kulturní ikonou, ale myslím si, že si hodně toho úspěchu užil i za svého života. Otázka je, za jakou cenu. Jo. Že vlastně, když potom je člověk tak exponovaný, tak zároveň, když tu pak velmi se snažil přemýšlet o tom, co vypustí do toho světa, tak ke konci to bylo jako občas velmi nevybíravý a možná občas velmi ukvapený. A tam je otázka, kdo tlačil na to, aby vydával a jakou hudbu.
1: Takže kvalita klesala.
0: No, to bych jako úplně neřekla, ale jako řekněme, že ty témata se měnily a že i ke konci třeba to album All Eyes on Me pro mě má takovou jakoby velmi groovy a jako G-funkovou atmosféru, zároveň je takový oslavný a takový jakoby výsměšný, jo, že vlastně ty disy jsou tam jako víc skrytý.
1: Zatímco, ty narážky na ty ostatní repery, které...
0: Přesně tak, že jsou tam pořád, ale narážky jako na nějaký násilí a vyřizování si účtu a potom vlastně se dokonce i až po jeho smrti vychází to album Machiavelli, který má ten motiv inspirovaný Niccolo Machiavellim a vlastně on i mluvil o tom, že teďka jako se to veme zpátky a stane se tím rapovým autoritářem. Jo. Takže jako kdyby se tam jako opravdu přitvrzovalo, jako kdyby se hodně rady hodně se připravoval na nějaký jakoby i možná fyzický nebo jako reálný souboj s někým, koho vnímal jako nepřítele, zatímco předtím to byly víc ty strukturální problémy, ten systémový rasismus a tak, tak ke konci to byly víc konkrétní lidi, jako který vnímal jako velkou hrozbu, což mi taky přijde zajímavý.
1: A dneska k rapovému autoritářskému vládci z 90. ze Spojených států se vrací někteří současní slavní rapeři?
0: Jo, daleko více i mluví vůbec o těch sociálních a sociologických tématech, jo, který vlastně jako jsou v tom pozadí, o tom, jak je to s tou černou maskulinitou, o tom, jak to trauma je kriminalizovaný, jo, a to jako co všechno je zatím, že to není tak jednoduchý, že se mluví trošku víc do hloubky o tom, co vlastně on viděl za tím takzvaným thug life, za tím jako tím jako
1: zločin, na břiše,
0: přesně tak, za tím jako zločineckým životem, že to bylo něco jako, co mělo prezentovat nějakou i tu emancipaci, jo, co nebylo prostě to střílení na ulici, ale co měla být nějaká sebeobrana vůči tomu systému a emancipace vlastně. Jo. A je strašně zajímavý, že samozřejmě spousta rapperů dalších a těch jako velmi slavných mluví o tom odkazu Tupaka, ať už o tom, jaký měl skvělý texty, jak moc jako rychle chrlil ty texty, jak dokázal rychle psát, jak ho obdivují rapeři jako Kendrick Lamar za to, jak dokázal podat jako některý ty témata.
1: Myslím, že 50 Cent, Eminem se k němu vyjadřovali tak, velmi jako... hezky. Taky mimochodem budou vydávat společnou píseň, single teďka Eminem, 50 Cent a Tupac, protože jeho rodina předala práva na nějaké nevydané nahrávky Tupacovi, Eminemovi a 50 Centovi a teď to má vyjít ve filmu Street Fighter, který se chystá do kin tenhle podzim. Vraťme se zpátky do Las Vegas na závěr. Ten soudní proces má trvat 6 týdnů. Kdo se má ještě objevit před porotou, kdo bude v tom případu 30 let starém případu vraždy Tupaka Shakura vypovídat?
0: Je tam řada takových VIP osobností, řekněme, a mezi nimi samozřejmě P. Diddy, taky Shook Knight, ale uvidíme, kdo se tam jako doopravdy objeví. Já mám pocit, že Shook Knight už prohlásil, že se nechce k tomu nějak vyjadřovat. Otázka je, jestli někdo z nich nedostane nějakou nabídku.
1: 7. září to mimochodem bude právě 30 let od střelby, teď bude výročí. 13. září pak Tupac zraněním podlehl. Pokud prokuratora uspěje, Davisovi hrozí jaký trest? Doživotí?
0: Já myslím, že to je doživotí, že se tak o tom psalo.
1: Přestože nestřílel. Chystají se na toho 7. nějaké vzpomínkové akce k Tupacově vraždě? Děje se to tak, že by si připomínali lidé Tupaca?
0: Vím o tom, že i někteří pozůstalí nebo to okolí jeho organizovalo nějaký akce v minulosti. On to může být takový jako dobrý zdroj obživy taky. Otázka je, jak to dál třeba bude zprávy na jeho hudbu. Já mám pocit, nebo jak se setkávám třeba s mladšími lidmi, tak stále spousta jich mluví o Tupacovi, což je zajímavý. No. A myslím si, že pořád ta jeho zkušenost může rezonovat právě s lidma, který cítí nějaký útlak nebo vlastně jsou marginalizovaní v té společnosti. Takže myslím si, že ten odkaz je jako pořád důležitý.
1: Takže jeho hudba žije. Dobrá, tak moc díky, že jsme mohli připomenout příběh Tupaca Shakura.
0: No já děkuju a poslechněte si nějakou hudbu.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska hudební publicistka Marie Čtvráčková, se kterou jsme probrali případ vraždy rapera Tupaca Shakura a řešili jsme taky jeho život, jeho hudbu. Detaily o použitých hudebních ukázkách v téhle epizodě najdete na našem webu irozhlas.cz v přepisu tohoto dílu. Jinak ve Vinohradské 12 budeme soudní líčení dál sledovat, stejně jako celou řadu dalších případů a dalších témat. Na jedno z nich se dostane hnedka ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DAMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době. A vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán. Jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý. Pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležernější nebo co a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo, aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec Jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takovej jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiný okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na
2: připomínku. Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací hercí a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále. Než
1: naprosto,
2: tohle.
1: S tím no. Úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měla jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý s rouškou takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat. Ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106. A takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nevím, že umět ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Mm. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růdce si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako měl jsem místy, jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme se tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedějí klidně, nebo jo.
1: S lidima nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: Ne. To jsou pak bezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili ric-pic, ascendant rak, čili já udělám ric-pic a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, ano. Jo. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne. Šílená. Ale je to stále horší, Oskar. Stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to se přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení. Je
1: nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on, tak jako abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný, on jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam, je to tam napsáno?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě velmi asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujte
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
3: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a dvoj...

0: Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo? Koho si dáme v pondělí večer? Hlasujte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha. Na place s Davidem Novotným.
2: David Novotný na place a se mnou na mém place je Julie Pospíšilová, basketbal. Ahoj, Julčo.
3: Ahoj.
2: Necháš si říkat Julčo. Když posílali materiály na tebe, tak to bylo sama Julča.
3: No, Julča nebo Jula, Julie. Nemám moc ráda Julie.
2: Julie nemáš ráda? Mm,
3: takový drsný
2: to. Oh, má Julie. To no. Není, na tom není nic drsnýho.
3: No, nemám to úplně ráda, nepreferuju to.
2: Budu ti říkat Julčo, když si upamatuju. Julie je tady proto, že je basketbalistka a náš ženský basketbal čeká. Co nás čeká? Mistrovství světa v Berlíně.
3: Mistrovství světa, ano.
2: A tam se postoupilo po delší době.
3: Po 12 letech, jestli se dobře pamatuju. No.
2: 2014, poslední. No, co to znamená pro ženský basketbal, takový postup na mistrovství světa?
3: Tak je to určitě důležitý takový posun pro český basket, protože i pro mladý holky to je důležité vidět, že se docela posouváme dopředu a dokážeme konkurovat právě světový špičce. Takže já jsem osobně jako ráda.
2: Naučeně, Julčo,
3: ale to není to naučený, je to pravda,
2: to
3: ale.
2: Julča to nečte, to vám přisáhnu, že to tak je. Začneme od malý Julči, kde se vzal, jako, kde narostla si a už jako mimino si byla jako veliká.
3: No, byla jsem poměrně velká.
2: Asi 60 cm jako na polední váze.
3: Hele, ani se to nepamatuju, ale určitě jsem byla jako velký dítě, jako no. Jo, to jasně. Určitě, takže jsem rovnou skočila na basket, protože moji sourozenci taky hráli, můj táta taky, takže,
2: jo, takže to bylo,
3: jsem
2: jo,
3: musela reálně.
2: Šlapala
3: no.
2: Si, jo. Šlapala si v to. A kde to bylo? V jakým místě v Čechách?
3: Jsem z Prahy, takže v Praze.
2: V Praze.
3: A šla jsem na Sokol Pražský s klukama nejdřív na takovou přípravku, ale
2: okay,
3: to se nedá úplně počítat.
2: Kde to je?
3: Na IPáku.
2: Na IPáku.
3: Jo, a to jsou jenom kluci a tam mi moc nechtěli přihrávat. Jednou mi přihráli míč a já jsem se tak jako... Šel jsem do dřepu a ten míč přeletěl nad hlavou a už jsem nikdy nedostala míč s náma. Takže...
2: Jo, ochutnali tě, poznali, že to tam jako nebude.
3: Takže to nebyla úplně dobrá vzpomínka, ale zkušenost ale dobrý. No.
2: No, ale tak jako byla jsi učena jako doma. Měli jste na dvorku koš nebo prostě na zahradě? Měli jste nějaký takovýhle tréninkový zařízení jako doma úplně?
3: No, doma úplně ne. Měli jsme tam nějaký hřiště pro děti, tak tam byl určitě koš. A teďka tam maloval i liney, abychom jako viděli, kde je trojka, kde je šestka. Mm-hmm. Takže trošku jako nám to připravil pro nás, ale jinak jsem úplně nebyla do toho jako tlačena. Spíš to bylo takový naturální. No,
2: no a větší Julka, Julča, když vlastně jako nechytila míč tadyhle, tak, tak stejně jako u toho basketu zůstala přeci, že jo?
3: Je, tak potom jsem se už naučila chytit ten míč, takže jsem zůstala a tím, jak jsem měla právě sourozence, který taky hrál basket, tak jsem prostě s tím pokračovala a byla jsem z nich nejlepší z mých jako
2: dostala
3: sourozenců,
2: jako
3: takže
2: nejdál.
3: Takže
2: to první prohrání nic neznamenalo.
3: Je to tak.
2: No a makala si za USK teda tady?
3: No, já jsem prošla tady všema možnýma týmama, šla jsem na Arytmu, USK, Slovanku, potom jsem odjela do Ameriky na střední, pak jsem se vrátila do USK a potom jsem odjela zase do Ameriky na koleč na univerzitu.
2: A to všechno díky basketu, nebo jsi vlastně i měla v plánu, že tam budeš studírovat a že se tam jako vzděláš? A nebo ti bylo jedno, kde se vzděláš a tak to přišlo jako s tím basketem?
3: Spíš to začalo díky mému bráchovi, on taky odjel do Ameriky na střední na jeden rok.
2: Taky úspěšný,
3: takže
2: promiň.
3: Jo, taky, ale tak ne, jako skončil
2: ne
3: tam
2: na
3: tak, na hřiště ne. Okay. Ale určitě všichni jsou jako úspěšní u nás doma, ale no, takže tam jsem začala studovat, ale spíš jsem se chtěla jako zlepšit v té angličtině a potom jsem dostala nějaké možnosti studovat na univerzitě i v Americe, ale nebyl to plán. Nikdy nebyl ani plán hrát jako profesionální basket. To
2: všechno přicházelo?
3: Všechno tak přicházelo tak naturálně a nikdy jsem s tím jako nezápasil. Říkám si, no tak mám tady možnost hrát na univerzitě, tak půjdu. Bude to, jako můžu skloubit jak basket, tak studium a potom jsem si řekla, no, neměla jsem úplně dobrý zkušenosti na té univerzitě díky jako trenérce, takže jsem nechtěla, aby mi ukončila moji kariéru, tak jsem si řekla, OK, zkusím to ještě v Evropě.
2: Co to znamená, Julčo, takovýhle nedohody jako s těma, byla jsi foreigner, byla jsi prostě cizinec
3: no,
2: a shlíželi na tebe takhle ošklivě?
3: To úplně ne, ale spíš tam vnesla takový vojenský jako duch do toho týmu.
2: Jasně.
3: A měli jsme tam hodně mentálních problémů a...
2: Nebyla jsi sama jako v tom srabíku, jo?
3: Já jsem byla v pohodě, ale musela jsem se starat

0: Trápili,
1: a ty jsi z toho musela dostávat, protože jsi co, jako, ty jsi záchranářka.
0: No záchranářka spíš jsem jako sama chtěla taky v tom jako projít docela.
1: No a jak tohle to dopadne jako ve finále, jako, jak ji odstřelíte takovouhle ženskou? Neodstřelili jste, ona tam zůstala.
0: Zůstala ještě na dva roky a potom
1: jste odejít vy některý.
0: No a potom ji odstřelili.
1: Luča Pospíšil vás z basketbalu, která prostě bojovala s americkou trenérkou a neměli tam nepohodu, to přináší emoce a emoce, tím já se živím, na place David Novotný.
2: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place se mnou, na mým place je Julie Pospíšilová, basketbal. Julčo, my jsme teda, zůstaneme tam v té Americe, když seš tam jako na studiích, pásneme tady tu paní škaredou a půjdeme dál. Jak se tam člověk rozhoduje? Jako ty jsi třeba byla ve styku s rodinou a pomáhala ti jako rodina s tím rozhodováním, jako co tam budeš dělat? Protože umím si představit, že prostě měla jsi takových vějíř nějakých jako možností, co jako udělat a jak k tomu rozhodnutí potom nakonec, co si vybereš z toho vějíře z té cesty?
0: Tak když jsem šla na tu univerzitu, tak já jsem se rozhodla kvůli tomu, že jsem chtěla jak studovat a hrát basket a tady v Česku to nebylo úplně možný, nebo musela bych se oni třeba jenom na ten profesionální basket a já úplně vím, že to není na pořád a chci mít trošku i jiný ambice. Takže jsem si rozhodla, že chci tam právě vystudovat toho bakaláře a i teďka pořád studuju, takže to je spíš spojený s tím studiem, než s něčím jiným.
1: Takže jsi přestoupila prostě na školu a studovala si co?
0: Business, takže jako takový hodně, takže takový velkolepý téma.
1: Ale a velmi zase, obecný teda.
0: Hodně obecný, ano. Ale zase si říkám, že potom, když se vrátím do Evropy nebo teďka do Česka, tak můžu kamkoliv, jako můžu vlastně máš pracovat prostě kdekoliv.
1: Máš bakaláře business prostě z Ameriky?
0: Má business, finance,
1: no. Wisconsinu nebo
0: Wisconsin,
1: Tak jo, no to je...
0: Na to se neptej.
1: Nemám. Hele, ale když říkáš, že jako by to tady nebylo možný, jak to, že by to tady nebylo možný, že by tě prostě uhranuli, budeš tady makat prostě dvoufázově denodenně, to je ten profesionální basket, takže by tě nezbyl čas na studium, je to takhle?
0: Ano, takhle a ještě každý druhý týden třeba bychom letěli někam do Evropy jako hrát basket, jako zápas, basketový zápas, takže potom prostě by nebyl čas na to, že bych nemohla chodit přímo do té školy.
1: No a jak to, že to tam jde, nebo respektive tam si teda upřednostnila to studium a by the way si jako přitom hrála basket, ale tak dobře, že jsi teď jako v český repre?
0: Tak ono v té Americe to je spojený, že každá univerzita tam jsou sportovní týmy, jak basket, hokej, fotbal, všechno možný a právě to tak mají udělaný, abychom mohl hrát ten sport a i studovat. Takže tam to mají přizpůsobený.
1: Tam to mají přizpůsobený, takže je to něco, co tady chybí třeba?
0: No chybí, ale podle mě to nejde úplně tady. Něco takového.
1: Je to malý rybníček jako na to, aby se... Jo, hodně malý.
0: Yeah.
1: Na to, aby se s tím jako dalo něco dělat.
0: Yeah.
1: No a tak jako dobře, a ta tvoje pouť tam v té Americe, když jsi dostudovala, stala jsi se bakalářkou biznisu.
0: Je to tak.
1: tak pak jsi se vrátila do Čech?
0: Nevrátila jsem se do Čech, vrátila jsem se do Španělska, kde jsem hrála dva roky. A mezi tím jsem samozřejmě se vracela do Česka hrát třeba za repre, nebo...
1: To mluvíme o nějakých juniorkách ještě furt,
0: už je to
1: seniorky. A vidíš, to jsem se chtěl zeptat, jaký je přeskok mezi vlastně v to, tenhle ten sport to přeskok mezi juniorkou a prostě seniorka zní divně,
0: ale je to
1: mezi těma ženskýma, velkýma.
0: Tak já bych řekla hlavně v té fyzičnosti, že to už jako nejsme úplně velký ženský, ale tak máme větší sílu, než když mi bylo třeba těch 16-18. A i
1: ty clony mají větší působnost,
0: to,
1: jo?
0: Ano, trošku to víc bolí. Prostě, jo, a potom celkově jako máme takový vyšší basketový IQ, takže víc vidíme tu hru, kam, kde je otevřený, kam máme přihrát.
1: Ale to je tou zkušeností, kterou nabereš, ne? To je jako vlastně těma letama, který jako nabíráš.
0: A nebo to můžeš mít sobě, no. Ale samozřejmě ty zkušenosti taky pomůžou.
1: Jasně. A ty hraješ křídlo. Co to je za pozici? Dáváš trojky? Nebo spíš podkošovka? Podkošovka je pivot, ne?
0: Jako no já jsem trojka, čtyřka, což je křídlo a pivot, takže oba dvoje.
1: Jo.
0: A nejradši jako střídem ty trojky, protože fakt, úplně jo. Nemám ráda tu fyzično, nemám ráda se bouchat s někým dole.
1: A ze strany jako? Všude možně.
0: No, yeah.
1: A je ti to jedno, já když nevidím tu desku, když jako si představím, že bych jako se tomu basketu nějak jako extra věnoval, tak prostě jenom ta bezedná, jako to z té strany mi to vždycky strašně. Jako,
0: tak ze strany to je nejtěžší asi, jo, anebo úplně ze prostředka. Já tomu nejradši na stranách, takový jako lepší úhel. 45
1: a je jedno, jestli vpravo nebo vlevo, jo.
0: Lepší, no zase nechci říkat svůj scouting tady, ale já preferuju jako levou stranu.
1: Mně se to líp, preferuješ levou stranu, no to je dobrý. tady. Hele, a jste vlastně jako mladá repre, která vlastně vzešla z těch docela úspěšných jako mladých, a i vlastně před váma je ta díra, ta

0: 12letá. Takže nastupuje nějaká uvozovky silnější generace jako českýho ženského basketu?
1: Já bych řekla, že právě máme docela silnou generaci, ale tím, jak teď se nám zranili některé hráčky, tak jsme trošku jakoby oslabený díky tomu, ale když bychom byli v té plné síle, tak si myslím, že můžeme konkurovat jako dosti ostatním týmům a tý špičce právě.
0: Kolik holčiček je zraněných? Protože víš co, je to zase o tom malém rybníku, že jo? Ve chvíli, kdyby to všechno klapalo a dali jste ze sebe max, tak prostě je to možnost nějakého úspěchu. A když se zraní jedna, dvě holky, tak je jako po všem?
1: No, není po všem, ale tak jsou to dvě velké pivotky. Takže když nemáme někoho, kdo je nad 190 cm vysoký, tak je to potom složitější, když hrajeme proti Číně, kde tam mají holky 2 metry. Takže to jako to zabolí potom. No.
0: A že tu Čínu zrovna máte ve skupině,
1: no,
0: že jo?
1: A tu Ameriku.
0: To si řekneme za chvilku, není to úplně jednoduchý los. Julča Pospíšilová, basketačka, je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Julča Pospíšilová, basketěčka, a bavili jsme se o tom, jak těžkou skupinu v tom Berlíně budete mít. Tak by jí představ tu skupinu, prosím tě.
2: Tak budeme hrát proti Itálii, potom Číně a Americe, což je podle mě asi nejtěžší ten los.
1: Hratelná je Itálie, že jo, asi tak jako zhruba, ale zhruba.
2: Ano.
1: A Čína je odstřelená asi ne, a no. Amerika taky, ale Amerika nebude mít, tam bude vrcholit WNBA, nebo ne?
2: Bude, oni přijedou třeba 4 dny před tím mistrovstvím, takže můžou být unavený, řekněme, ale úplně bych na to nesázela. A třeba proti té Číně, tak my jsme hráli s nima tu kvalifikaci, díky kterým jsme potom postupili právě na ten svět. A tam jsme hráli o 6 bodů jenom, jestli se to dobře pamatuju. Ale teďka, jak nebudeme mít ty 2 hráčky, tak to bude těžký. Ale nechci jako se omlouvat. Jenom, že nebudeme mít 2 hráčky, no.
1: to není výbor, to prostě je to realita, je to fakt tím malým rybníčkem. No, jak vám nastavou trenéři vlastně jako hlavy? Ta vidina toho postupu přece jenom ještě hrála nějakou roli.
2: Je to docela těžký a já bych řekla, že vnitřně my jako hráčky i trenéři právě bojujeme s tím, že tam je taková menší motivace, protože víme, že to může být menší pravděpodobnost, že se vůbec dostaneme dál z toho z té skupiny. Takže spíš se snažíme jako makat na sobě a překvapit než něco úplně jiného, protože ty týmy budou prostě těžký a můžeme jedině překvapit a ne úplně zklamat.
1: A to nebývá špatná pozice pro český jako týmový sporty, když jsou maličko podceňovaný a vlastně mají to takhle těžký rovnou na startu, jako papírově, tak bývá jako...
2: Někdy to je lepší, protože necítím takový tlak na sobě.
1: Jasný.
2: Ale když potom tam jdeme a vidíme ty hráčky, co jsou v té Americe nebo v Číně, tak je to takový těžký, ne, no, nastoupit proti ním a bojovat.
1: Ne? A těší se třeba na někoho, sleduješ WNBA a máš pocit, že by si chtěla si plácnout s nějakou s Caitlin Clark nebo
2: tak něco takové? Právě s Caitlin Clark, tak já jsem proti ní hrála, když jsem byla na univerzitě, ona byla ve stejné divizi, takže mě zajímá, jestli se mě bude pamatovat, ale úplně si to nemyslím teda. A já jsem ji neměla moc ráda v kolečce.
1: Neměla, a ona je
2: plná. Taková ostrá.
1: No. No to ale, jako ona musí být, že jo?
2: Jako musí, no, jako ona je šikovná, hrozně talentovaná.
1: Já aniž bych chtěl, tak prostě na sociálních sítích jsem zaplavený Caitlin Clark a vlastně většinou je to o tom, jak je šikanovaná vlastně, jako...
2: Ona je portrétovaná v nějakém stylu, no.
1: Je.
2: Nevím, jestli to je dobrý, špatný, prostě v nějakém stylu, no. Ale právě když jsem proti ní hrála, tak ona byla taková jako...
1: Špičatá.
2: No, trošku. Jako, že...
1: A jako i verbálně? Jako
2: no, verbálně.
1: Hlavně verbálně.
2: No a jednu, jako já třeba si pamatuju, že jsem jí bránila a nějak jsem jako sfaulovala a nemyslím si, že to byl faul. Spíš ona jako to dělala jako na schvál.
1: Přihra.
2: A potom jsem spadla.
1: Jo.
2: A potom jsem spadla a ona mě překročila a tak něco mi tam řekla takový nehezkýho.
1: Jasně.
2: Tak jsem potom na ní taky něco nehezkýho řekla v češtině, takže vůbec nerozuměla, ale...
1: A teď bys chtěla, aby si tě pamatovala. Julčo.
2: Ale hráli jsme 3 roky proti sobě. A takže si myslím, že z toho Wisconsinu jsem byla docela taková výraznější než ostatní hráčky, takže uvidíme.
1: Jasně. Nevím. A je to tak, že ty třeba víš, že přijede?
2: Jo, už mají oficiální ten seznam hráček, takže přijede určitě.
1: A oni budou mít hotovo a ta Indiana, za kterou ona hraje, tak ty to asi vyhrajou, ne? Jsou takový, ne? Nejsou favoritky?
2: No, jako v tom WNBA nemyslím. Teď je to Minnesota, kde právě hraje Eliška Hamzová. Mm-hmm. A byla tam i Emma Čechová, která se právě zranila.
1: A to jsou ty vysoký naše holky?
2: No, ta Emma Čechová, ano. A Eliška je naše hlavní rozhrávačka.
1: A zranila se tak, že už to nedá dokupit?
2: No, utrhla si koleno. To je na
1: prdlačku, ano. Že jo?
2: A ona potenciál má velký a šikovná, takže je to škoda pro nás a pro ní hlavně, no.
1: To je ale skvělý, jak vlastně já jsem ovlivněnej tím vlastně jako PR tý Caitlin, že prostě dostává se mi před oči a do uší to, co oni asi potřebují, aby se mi dostávalo, a ty mi to trošku rozkrejí, protože to je jako zajímavý.
2: Tak je to marketing, že jo?
1: No tak samozřejmě, business.
2: Business, je to
1: co
2: business.
1: Si budem povědět, to business.
2: Rozumím tomu.
1: Já to vystudovaný nemám, že jo?
2: No já to
1: já jsem spotřebitel. ty mi to rozkresli, protože teď třeba na mě působí úplně normálně vlastně, dá se říct, jo? Teď z Rovinka poslední video, co jsem viděl, jak přicházejí holky jako na nějaký match a jsou vystrojený a tam je snímají a je to jako módní přehlídka, ano. A přijde ona prostě v nějakých kameokraťasech nebo a působí based, že jo, působí tak jako normálně. Já si říkám, jo, to je prýma, působí tak
2: jako
1: normálně,
2: být,
1: mě
2: ale
1: jako
2: nevím,
1: baví.
2: No. Nevím, jaká je osobně. Mám takový zkreslený pohled na ní, ale právě to je třeba přes ty social media, no.
1: A je, vlastně mě baví, že je taková chráněná a nějak se mi i líbí to sledovat, že nebo nevadí mi to úplně. Teď si dám pozor, díky tobě si dám pozor a budu to pozorovat, jako budu to nahlížet malinko jinak. Julča Pospíšilová nám možná ještě něco řekne v dalším vstupu. David Novotný na place.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Julča Pospíšilová, basketačka. Projeli jsme drby z Ameriky naposledy. A mě teďko zajímá, tam mi cinklo to Španělsko, ale ty teď nehraješ ve Španělsku vlastně jako na ligový úrovni.
2: No, byla jsem tam 2 roky a teďkon byla jsem byla ve Francii a teďkon přestupuji do jiného týmu, taky ve Francii.
1: A v jakém týmu jsi byla ve Španělsku?
2: Ferrol.
1: Kde to je? Pojď mi zeměpis. Severu, tam někde v těch horách. A jsou tam hory, ne?
2: Tam nejsou úplně hory. Tam je
1: Portugalsko, ale Andorra.
2: Je to tak nahoře. Jako.
1: Jo, jo,
2: Andorra
1: jo.
2: Je úplně na druhé straně.
1: Je na druhé straně jako Španělska, na východě. Jo. Takže tohle je západ, takže u Portugalska. Jo. OK.
2: A netka u oceánu, takže to bylo jako hezký město, ale to městečko bylo takový rozpadnutý.
1: Fakt? Nikomu se tam nechtělo bydlet?
2: No už moc ne.
1: A hrál se tam basket?
2: Hrál se tam basket, právě tam byl.
1: Na nějaký úrovni docela?
2: No docela jo. Podle mě jako já jsem tam přinesla s tou mojí skupinou jako takovou velkou radost. Z toho basketu.
1: Protože co to je skupinou? Jako, ty,
2: jako tak, s mým týmem.
1: Už jste tam hráli radost. Život se vrátil.
2: Ne, ale bylo to fakt jako hrozně hezká komunita, no, že na nás přicházeli se podívat třeba 4000 lidí a plná hala.
1: A to tam do té doby nebylo. A někoho napadlo prostě vzít nějakou celou skupinu jako hráče?
2: Ne, tak už tam byl tým, ale jasně. Oni postoupili z druhý do první, takže já jsem byla hnedka prvním rokem, když byli v té první lize a jasně. Potom další rok jsme hráli Eurocup.
1: Udrželi jste ji a dokonce jste byli tak dobrý, jako že jste se...
2: A potom jsme že právě potom jsme se kvalifikovali na Eurocup, což je druhá nejvyšší jakoby evropská liga tady v
1: Evropě. První nejvyšší je Euroliga.
2: Jo. A my jsme právě šli z kvalifikace až do finále,
1: no,
2: což
1: dobrý.
2: Bylo úplně překvapující pro všechny. A prohráli jsme potom ve finále, ale...
1: No, to městečko opravdu ožilo, jako.
2: Ožilo velmi, ano.
1: Takže tak to mohly být mejdánky takový, anebo jako kastaněty. A,
2: jo,
1: nebo
2: taky bylo to příjemný. Takový přátelský.
1: Tak dík, to jsem opravdu... Hele, po Caitlin si toho řekla víc, než tady o mejdanech v tom Feferu, nebo jak se to jmenuje.
2: Ferolu, jo. A teď jsem byla v Montpellieru.
1: Montpellier, to už je velký město.
2: To už je větší, no, to bylo moc pěkný.
1: A počkej, taky mi to situuj.
2: Je to úplně na jihu a hodinu a půl třeba od Marseille.
1: Jo, jo, jo.
2: Takže tam bylo moc pěkný. A teď
1: taky u moře teda.
2: U moře. Jsem bydla hnedka v druhé léně od moře.
1: Vážně.
2: Takže to bylo moc příjemný. No. Jsem se to užívala.
1: A tam z Montpellier úspěchy jakoby taky tady ta druhá nejvyšší soutěž?
2: A hráli jsme taky Eurocup, jo, a dostali jsme se do semifinále a potom do finále už ne. Ale taky úspěch, to je jako, není to špatný. A potom v lize...
1: Jenže tam jsou zvyklí, ne? Tak
2: tam jsou zvyklí,
1: v tom Španělsku to bylo jako zjevení.
2: Yeah.
1: A tady takový, jako, to je norma, ne? Nějaká,
2: právě,
1: jako,
2: přesně tak.
1: A tak to je nuda. Ty mejdany nebyly takový, ne?
2: No, takový, no. Radši jsem říkala. Ale bylo to tam taky příjemný, jak jsem říkala předtím. No a
1: přestup teda kam?
2: Přestup do Flamme Carollo. Je to úplně na
1: to
2: severu
1: ani
2: u Belgie.
1: Ale...
2: Tak můj přízvuk není úplně dobrý. Je to v Charleville.
1: Flamme Carollo?
2: No, něco takový. Tak úplně na severu a je to hodně malý městečko, takže jdu z Prej, nejkrásnější města ve Francii.
1: Vážně?
2: Podle toho těch týmů, že jo? Kde jsou lokalizovaný.
1: Jasně.
2: A potom jdu teďka tady do Prej nejhoršího. Nebo takového nejmenšího.
1: No dobře, ale to ti může připomínat to španělskou vesnici. To je pro mě španělská
2: vesnice.
1: Je to španělská vesnice.
2: Jo.
1: No a proč? A to si musela? Nebo business?
2: No, je to taky business, ale já jsem chtěla zůstat v tom Montpellieru, ale oni mě nechtěli, takže
1: fakt?
2: Jsem musela akceptovat odmítnutí.
1: Ty jsi byla nežádoucí?
2: Je to tak, poprvé jsem byla nežádaná, což je taky těžký sousto na chroupání.
1: A jak to chroupeš teda?
2: No, tak už v pohodě. Předtím jsem byla taká dost naštvaná. No, takže...
1: Naštvaná?
2: No, protože jsem si říkala, že oni si vybrali jednou moji spoluhráčku, která byla na stejné pozici a já jsem si říkala, že já bych tam měla být místo ní.
1: Jasný, no, tak to
2: ale
1: jako
2: to je
1: bývá.
2: Prostě konkurence,
1: ale to
2: no.
1: Samý si asi říká ona, že jo, že prostě no. Dobře jste to vybrali,
2: no,
1: bude, byste šáhli po Julče blázni, no dobrý. No,
2: ale vlastně jsem ráda, že odcházím, bude to nic jiného.
1: A už jsi se seznámila s tou španělskou vesnicí ve Francii?
2: Ještě ne, ale uvidím prostě potom šampionát.
1: Takže to je čerstvý tím. Vlastně, to je čerstvý. Takže výhled před tebou je, ale prostě šampionát.
2: Jo, je to tak.
1: No pojďme se k němu vrátit, pojďme jako do Berlína ještě, ve chvíli, kdy je tak těžká skupina a vy jste si, nebo někdo, já nevím, jak se to vybírá, ale jako na přípravu vybrali Turecko. A dva zápasy tam, bylo tam narváno i na přípravu?
2: Tam bylo
1: Turci jsou blázni,
2: to bylo
1: že jo?
2: Maličko lidí.
1: Ne, maličko.
2: Skoro nikdo nepřišel, no.
1: Protože jinak jsou blázni i do basketu, že jo?
2: No jo, já jsem tam taky hrála právě ten Eurocup s Ferolem a
1: Dýmovnice.
2: Tam bylo hrozně moc lidí. Jako,
1: a Dýmovnice, no. Hulí se
2: jo,
1: ještě?
2: Možná
1: nebo...
2: taky, no. Jo, asi, jsou... no, nekouří se tam.
1: No,
2: asi,
1: no. Oni jsou fakt jako blázni. Takže v komorní atmosféře a příprava dopadla?
2: Tak vyhráli jsme jeden zápas o bod a potom druhý o 10. Jsme spokojení, ale zároveň jsme...
1: Počkej, druhý o 10, ale prohráli.
2: No, prohra.
1: No, tak výborně. Tak, asi ano. Ty zapomínáš důležitý věcí.
2: No,
1: takže ta příprava na tak těžký ty, vlastně jsou Turkyně, nebo to jsou Turkyně jako tak těžký. Oni sami jsou na mistrovství, já ani nevím. Jsou.
2: Ano.
1: Takže je to těžký soupeř, není to úplně jako na prochajdu.
2: Na prochajdu určitě ne, ale chyběly jim taky hráčky, takže to bylo takový...
1: Takže měli být k poražení v podstatě. A bylo
2: to bych asi úplně neřekla.
1: Ne. A bylo čoromoro?
2: Nebylo to úplně příjemná atmosféra, ale bojovali jsme proti sobě, určitě.
1: Jasný, ale čoromoro, vlastně nemyslím na place, na place jako na hřišti, ale čoromoro v kabině, jako potom...
2: Potom druhém zápase jo, potom prohraným, trošku, no.
1: Byl trošku vychrus?
2: No trošku, protože jsme prostě nehráli jako tým, no. Bylo to dost nepříjemný se na to koukat a i hrát teda, no.
1: Sakramenská.
2: Ale to se stane, no, ale nebylo to úplně týmovej.
1: Máte ještě čas, ale ne, aby se to jako nějak...
2: No tak máme týden možná.
1: No tak to je opravdu, co tady děláš, Julčo, ty by si měla tmelit partu. Julča Pospíšilová, basket u Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place je Julča Pospíšilová, basketbal. Už tě nebudu otravovat, už nebudu prostě to, aby si musela mluvit jako o nepříjemných věcech, jako je prohra v Turecku.
1: Ano.
0: Ani ti ho nebudu nějak extra připomínat. Co mě zajímá, je takový to porovnání, protože vypadá to, že jsi zcestovala.
1: Mm-hmm,
0: už nejsi úplně vlastně jako mladice, no. Takže už jsi jako myslím vyplašená srnečka jako ve světě. Takže když by si mohla porovnávat, mně se líbily ty zeměpisní vlastně jako ty tvoje místa, ty tvoje lokace, jak se říká. A co se týká lidí a kultury a takových těch, kde jsi jako nabrala a co?
1: Tak v Americe jsem podle mě nabrala takovou... Tam jsem se naučila být jako soběstačná a vyrostla jsem jako člověk. Musela jsem se starat sama o sebe, poznávat nový lidi, nový jazyk, takže to bylo takový, že jsem šla z introverta do takový většího extroverta, i když furt jsem introvert, ale naučila jsem se jako pohybovat i v takovéhle sféře. A potom ve Španělsku a Francii, tak Španělsko, taková ta jižní země, to je prostě pohodička, fiesta, tak tam jsem se zase... No, maňana, přesně tak.
0: Maňana, odpočívej, užívej.
1: Přesně tak, no, fiesta, siesta, oboje dvoje. Takže tam jsem se tak jako naučila vyrelaxovat, protože z té Ameriky jsem byla taková, že musím všechno dělat šup, šup, šup. Když něco pokazím, tak bude trest a ve Španělsku to bylo takový...
0: To je přece jenom ten drill jako americký na tebe jako doleh. I skrz tu, o který jsme se bavili někde na začátku.
1: Určitě, no.
0: Jako... trenérku, takže oni to tam tak jako mají.
1: No.
0: Prostě práce.
1: No práce a když se něco pokazí, tak prostě
0: to
1: musíme
0: tolik,
1: běhat, prostě. Celý tým musí běhat, i když za to nemůžeš, no.
0: Paneš.
1: No, je to tak paneš, jsem chtěla říct.
0: Ale... No jasný. Já jsem boomer, ale občas mě baví tyhle ty.
1: Já se právě snažím nemluvit s anglickými slovíčkama, je to těžký.
0: A jo, je to těžký?
1: Někdy.
0: Pereš se s tím? Už bys to tam na mě prskla? Už bys to tam na mě prskla. Vidně prskli, já si s tím nějak poradím. Požádám o překlad, mám tady Google Translate. No dobře, a Francie teda.
1: A ve Francii, tak tam jsem se trošku obávala, že všichni mi říkali, že Francouzi jsou prostě takový namyšlený, nejsou přátelský, tak aha, abych si dávala pozor. A vlastně na tom jihu to bylo úplně super. Jako já jsem neměla s někým problém, všichni byli na mě milí, tak já se teda jako usmívám na ně, takže se snažím být taky milá.
0: Jako introvertně se na ně
1: usmívám. Jo, tak hezky se snažím. Myslím si, že ve Francii se cítím trošku líp než v tom Španělsku, že takový bližší jako mentalita pro mě.
0: Nebo
1: i ty lidi byli takový spíš na moji jako vlně, ale...
0: A čím to je teda?
1: Já nevím, možná jenom ty lidi, který jsem potkal v tom týmu, že mi sedli, tak právě proto takhle odůvodňuju, ale jako ve Španělsku to bylo taky super. Já jsem měla vždycky štěstí na lidi a na týmy, takže...
0: To vlastně je tam taková jako trhlinka, ta Amerika, je to, ale zase z tebe udělala člověka, jak jsi řekla.
1: Mm-hmm.
0: A vlastně tím, jak byla náročná na chroupání, tak tě asi posílila, jako podle ničeho, že jo?
1: Já bych řekla, že určitě, no. A jsem ráda, že jsem tam byla, jako potkala jsem taky dobrý lidi, naučila jsem se hodně věcí, vím, co nechci třeba v životě a co chci, trošku teda. A jsem ráda, že jsem v Evropě, mám to tady radši.
0: Takže by si se tam už třeba nevracela?
1: Kdyby... No, nepotřebuji úplně.
0: Nepotřebuješ úplně. A kdyby biznis zacinkali Měšce a jako...
1: Taky bych nešla do Ameriky. Prostě
0: ani do WNBA.
1: Tak...
0: Kam jinam,
1: jako nevím, na to úplně nemám asi potenciál, ale tak samozřejmě by to bylo zajímavý, ale obecně jako ta země, tak už jsem si tam toho prožila hodně. Byla jsem tam 5 let celkově, takže jsem ráda, že můžu teď prožívat zase evropský
0: život. Ale kotvice se ještě nechystáš, takže prostě prozkoumáš další francouzské město.
1: Mm-hmm,
0: a
1: tak.
0: Kdyby si jako měla už jako pocit nějakého zakotvení, tak by si se vrátila domů, nebo by si ještě by si putovala klidně?
1: Vždycky jsem si právě říkala, že jo, určitě v Praze musím bydlet, mám tady rodinu, kamarády a bylo to takový pro mě hrozně příjemný jako místo. A teďkom právě, jak jsem už byla ve Francii, ve Španělsku, tak si říkám, že by mi nevadilo být někde jinde. Ale zase třeba ve Francii, tak bych se musela naučit jazyk a to je složitější, no, takže.
0: No a tam už jak dlouho už tam seš? A fakt
1: teďkom
0: jako...
1: budu druhým rokem.
0: Druhým rokem to není úplně dlouho, no, není to jednoduchý jazyk.
1: Právě ale... španělština byla mnohem jednodušší.
0: Asi jo.
1: Ne, že bych úplně mluvila, ale jako rozumím mnohem líp než v té francouzštině. No,
0: asi od, jako nutěj tě tam, máš tam i jako školy. Ve chvíli, kdy seš jako dva roky v Montpellier a přestoupíš do dalšího francouzského, tak to už seš tam dva, chystáš třetí rok, tak
1: Teď druhý rok.
0: Jo?
1: Byl jeden rok a jeden rok.
0: Sorry,
1: teďka v pohodě.
0: Asi by mohl být tlak, aby si jim rozuměla v kabině a neřešilo se prostě jako, že ti tam někdo bude hudlat do uška, jako nějaký překlady. Nebo
1: tak já nejsem jediná, že tam je více jako cizin, ale teďka jsme právě měli holku, která nám vždycky překládala, ale jak ten basketový termín jsou dost podobný i v angličtině, v češtině, ve španělštině a tak, tak a jak jsem měla základy v té španělštině, tak jsem dokázala potom jako rozumět, co říká ten trenér.
0: Že ty pokyny, jasně, ale jsou potom vlastně, ale v soukromí to potom
1: soukromí
0: chybí
1: asi. Soukromí tak někdy jako chytnu téma, ale ne úplně jako, co říkají. Takže jako aspoň vím, o čem třeba mluví, ale nedokážu jako... No, ale dál jako nedokážu pokračovat.
0: Klasán.
1: To zvládnu. Pano šokolád a to je všechno, co potřebuji.
0: Julča Pospíšilová je hostem Davida Novotnýho na place.

0: place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place, Julča Pospíšilová, basketbal. Projeli jsme svět, vlastně se malinko teďko pozastavíme, že by si se chtěla vrátit do Prahy, ale už to není jako podmínka, to bylo určený tou Amerikou a teďko vlastně už by si uměla žít i tam, i tam, i tam. Ten basketbalový důchod se ti ještě neblíží, co by si chtěla vlastně ještě jako malý městečko ve Francii, asi nebude ten cíl, jestli seš ambiciozní.
2: Tak já bych úplně neřekla, že bych byla nějak hodně ambiciozní.
1: Já taky ne. Já jsem tam dal takový malý otazníček.
2: Spokojená, kde
1: dobrý.
2: Jsem.
1: Jo.
2: Ale právě teď budeme hrát kvalifikaci o Euroligu, takže ta Euroliga...
1: I s tímhletím malým městečkem.
2: I s tím menším městem, no.
1: Co tam je za úroveň?
2: No, takže jako, kdybych se dostala do té do Euroligy, tak budu ráda, ale není to můj cíl, no. Nevím, já si být jako skromná,
1: šťastná. Jako dáváš přednost tady tomu, jako že se ti dobře žije a že to nějak jako...
2: Řekla bych, že ano, no.
1: Jasně, no. A tak potom ti třeba zůstane vrchol, takový to finále Euroligy, mm-hmm. někde s tím španělským
2: Eurocupu.
1: Týmem. Eurocupu, promiň. Mm-hmm. Eurocupu, jestli si to pamatuju dobře, s tím španělským týmem. A tak přece jenom jako šáhnout si na trofej.
2: No bylo by to hezký.
1: No bylo by to hezký. Ale určitě musíš tomu
2: bojovat,
1: ještě víc naproti. Jaký týmy vyhrávají prostě Eurocup a
2: Euroligu? Tak Euroligu třeba vyhrálo i USK před tím dvěmi lety.
1: Aha, jo, tak jako... to se minul, no.
2: Takže to je jako velký úspěch samozřejmě.
1: No to je samozřejmě.
2: A Eurocup teďka vyhrál Turecko.
1: Turecko, jasně, no.
2: A potom třeba Francie právě.
1: Jasně, ale jiná.
2: Jiná Francie,
1: ale trošku
2: ano.
1: Jiná Francie. A jak tam nejsou jako taky Německa a tyhle ty asi Itálie.
2: Tak nejlepší ne, Evropská liga je Španělsko-Francie. Já bych říkal, že Francie je první, potom Španělsko, Itálie, ale tam jsou třeba 2-3 týmy a potom klidně Turecko, ale taky tam jsou ty 3 týmy, jako Fenerbahce, Galatasaray, takový ty známý. No.
1: A občas někdo překvapí, jako USK.
2: USK, a tak ty jsou v té Eurolize, no.
1: Julčo, zeptám se jako boomer, co takový holčičárny, jako móda, prostě drbíčky, víš, takový ty.
2: Tak no. Drby se jedou všude.
1: No to je jasný. To je jako... Ale potrpíš si na to, aby si jako byla pěkná, jako pěkně.
2: Jako při zápase. Nebo...
1: No. Tak pěkná si, tak v pohodě, takže jasně, ale to je taková příroda. No. Nevidím žádný úpravy,
2: jako,
1: takže vlastně...
2: Zatím
1: jako,
2: nemám a nepotřebuji asi.
1: Jsou holky, co i na zápas se vyzdobí jako docela...
2: Jako namalujou se, no.
1: Docela dost, čo?
2: Tak já, kdybych se namalovala, tak se otřu do ručníku a už ten make-up bude někdy jinde, takže pro mě to není úplně, já se...
1: Jako klaun.
2: Přirozeně jako potím, jako při zápase, takže to není úplně pro mě a nepotřebuji se takhle prezentovat, no.
1: Jo,
2: to není úplně moje.
1: A ohákneš se nějak, jako,
2: jo, tak...
1: aby to...
2: Někdo se vohákne, no, ale tak během té sezóny, tak my jsme rádi, jsme v teplákách.
1: A to tě bá, jako?
2: Tak je to příjemný.
1: Volný věci a je to jako sportácký?
2: Mhm. To mě baví, no. Je to příjemný hlavně, takže nepotřebuji být v šatičkách nebo tak.
1: No, a tak to mě právě zajímalo. To jsou ty holčičárny. Dobrý.
2: Jako nevadí mi to, ale preferuju.
1: A jak se vlastně dá bavit s holkama o těchto věcech v těch vašich grupách? Jako chodí to na přetřes? Jako bavíte se o seriálech, bavíte se o papání, jako kam půjdem?
2: No, kam půjdem se najíst.
1: Kam půjdem se najíst?
2: To je jako jídlo.
1: No, tak to je dobrý, ne?
2: Nebo potom spíme.
1: A ve Francii je fajn, ne? Vidíš, tak jídlo, tak pojď jídlo. Amerika, Španělsko, Francie.
2: Tak ve Španělsku, to se mi líbilo
1: Paella.
2: Nic. Paella, no, nebo Spanish, jako španělská tortilla.
1: No, super.
2: Tak to mám ráda.
1: No, super.
2: Nebo prostě tapas.
1: No, jasně.
2: No,
1: jenom
2: dobrý.
1: Si tak omáčet, jako.
2: A líbí se mi, jak se to, jako, sdílí
1: šeruje.
2: S tím, ale šeruje, ano.
1: Šeruje se to, sdílí, krásně si na to přišla, no, jasně, jako ty sdílené jídla. A mně se líbí na Španělsku i Francii, že trvají dlouho.
2: V tom Španělsku, no to je hrozný.
1: Že to prostě vlastně půl dne.
2: No, ale to je právě hrozný.
1: Ale necítíš se předspaná, nebo prostě, záleží na tom, jak nastartuješ, no, když přijdeš hladová, jako z tréninku přeťápneš start, tak prostě tam potom sedíš s tím plným bubkem a říkáš, proč to nekončí, proč to
2: ale
1: nekončí.
2: Ale právě to jsou třeba 3hodinový večeře nebo obědy a to už jako si říkám, no už mi to stačí.
1: A rodiny, jsou tam rodiny, malí děti.
2: Všechno
1: prostě
2: možný.
1: Psy, no. Všechno, no, je to
2: taková komunitace.
1: Jo. Je to tak, že u toho jídla se prostě hodně věcí jako sdělí. Jak relaxuješ, když vlastně pomineme úplně všechno, potřebuješ si prostě vypnout hlavu?
2: Tak ve Francii jsem chodila na pláž.
1: Super.
2: Takže jinak a potom čtu, koukám zase na seriály.
1: OK.
2: A to je tak všechno, no. A dělám to... školu ještě, no, takže to prostě není úplně relax. Jako ze...
1: Jo, jasný, no. Jasný. Takže Zevling ti není, no. Jako, není ti cizí prostě prozevlovat půl dne? Jako
2: no, tak ono, tak když máme ráno trénink, tak přijdu, no. Musím uvařit, musím se vyspat, že jo, potom ještě třeba se najít před tréninkem, potom na trénink, tak on tam zase to...
1: A vaříš jenom sobě?
2: No, tak určitě. Tak já bydlím sama většinou.
1: To byla taková zákeřná vode. To byla taková zákeřná vode. Přátelé, to je asi tak všechno. My jsme projeli svět a projeli jsme různé kultury, projeli jsme i papání, no, projeli jsme samozřejmě i trošku basketu a nějaký ty emoce. Julčo, já ti moc krát děkuju, že jsi byla se mnou tady na mém place.
2: Taky děkuju moc.
1: Mějte se, David Novotný na place.
0: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
0: Praha žije.